znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničky tramské, často říznuté swingem. Celý pořad Na cestě bude totiž naplněný tvorbou brněnského muzikanta, kytaristy, zpěváka i autora Petra Schneweise mezi kamarády zvaného Pedro. Je totiž ročník 1956 a nedávno tedy oslavil 70. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Úvodní skladbu Braziliána zahrála brněnská karabina a solovou kytaru ovládl právě Pedro Schneweis. Začínal hrát jako spousta jiných muzikantů na vandrech u ohňů mezi jeskyňáři. Od 15 let byl součástí brněnské country kapely Express a pak už zakotvil v karabině, která je dodnes jednou z jeho domovských kapel. Hraje s ní už dlouhou řádku let. Podílel se i na CDčkách, která karabina vydala. A z těchto nahrávek jsem vybrala dvě skladby. První je autorská Pedrova Zlatý déšť a stala se hitem nejenom v Brně a okolí. Tou druhou bude Padá láska Babiho Rivoli, ovšem v podání Pedra Schneweise a karabiny.

Dnes pořadu Na cestě vzdávám hold brněnskému muzikantovi Petru Schneweisovi zvanému Pedro, který oslavil 70. Další z kapel, kde působí, je Trump Evergreen Band. V jejich podání vám nabídnu instrumentálku George Gershwina s Pedrovou kytarou.

0: Taky s kapelou TE Band natočil Pedro nějaká CDčka. Z těch jsem vybrala další dvě skladby, obě jeho autorské. První bude Chladný klíč a ta druhá se jmenuje A jedem.
1: Kolik zežloutlo trav, kdo ví, a já jsem zůstal sám. Nikdo mi s láskou nepoví, o čem doufám. Životem táhnu sem a tam, tak jako starý kůň. Od nikoho nic nečekám, jen hledám.

mě do kořán. Já město plný neonů klidně dávám. Za hrstku hvězd, co nad hlavou, od jak živa mám rád. A přidám

0: jedem.
1: T.E.Band spolu s Karabinou, kapelou Ruty Shooters a Pedro Family Bandem byly součástí narozeninového koncertu, který proběhl už v květnu v Brně na Musilce. Bylo to skvělé, bylo nás hodně a bylo dobře. Koncert uspořádal Pedrův syn Vítek a byl to moc pěkný dárek a mám pocit, že dokonce oslavenec byl dojat. Poslechneme si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc další jeho písničky.

jsou mraky všech vojetejch tratí, co vezli nás, kam každý chtěl, a mraky všech písní, co nikdo snad nezapomněl.

sebe, budem zas chtít jen čistý nebe. I když někteří tvrdí, že podzim prý už na nás dých. Bezelstný slib, ten nezarmoutí, půjde to líp, i když cesty se kroutí. Pojďme mrakům svojí.

zněla tak vlídně a do spěchu za ní začínal domácí forte hrát. Na každej kámen jsem si sáhl, chvějící rukou či hladovým pohledem, nebo jen tak ve svých představách. A noc ta je sdílná, když slzy z očí vypadají.

deště a jak poznat plačtivý hlas větrný šalmají. Stmoucích se oblak naslouchat všem jejich slovům a dychtivým souzněním, které dál se už nezahrají. Jen touha v nich svírá otěže cesty, co má dobrý smír. Když ji chceš získat, musíš ji hladit, však pamatuj.

0: někdo položit na futrál, torsa všech zaléta rozbitej bod. Jak dým vylétnou z ohňů ven, story tak dlouho, co můžeme vyprávět, ještě až s osudem dohoří knot. Víš, jítro se blíží, padají víčka a chce se jít spát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát. Tak půjdem, ať můžem do žhavých uhlíků dále svou zběsilou kroniku psát.
1: Písničky Mraky a Kronika jsou ze solového alba, které vydal Petr Pedroš Neweis s názvem Kronika. Ovšem je to už dost dlouhá doba, už by to chtělo nějaký další nosič. A protože Pedro oslavil jubileum, posloucháme dnes pořadu Na cestě především jeho písničky, anebo skladby, ve kterých hraje a zpívá. Až jsou to taky rivolovky, které umí výborně. Jednu si teď poslechneme.
0: Pasekou vyhouplo se slunce, už se víčky prodírá. Na řasách má kapel.

0: Jak už jsem říkala, narozeninový koncert uspořádal Pedrův syn Vítek, který Pedrovi gratuloval se svou kapelou Ruty Shooters. S tou byl i u nás v Českém rozhlase Olomouc na koncertu živě. A stejně tak byl naším hostem i Pedro Family Band. A z tohoto živáku jsme slyšeli Vabiho kouřové signály. Pokračovat budeme opět písničkami Pedro Schneweise.
1: Poslouchej, poslouchej kola starých vlaků, co roztáčí se za soumraku a domů vracejí tě zpět z nedělí. Dávno víš, kam všechny dlouhý štreky vedou, jak ženský falešný.

když musí letět tajemnou oblohou. Poslouchej dunění bouří a hromů ve skalách, co ještě nerozumí.

ještě v dobách jinačí. Potkal jsem kluky v maskáčí, co mlčky na peronu plným vajglů stály. Pak v povahách svých možností se zarputilou vážností svý

po strunách zkoušel prsty dost mizerně hnát. To ještě vandr, vandrem byl, já svý nitro naplnil jiskrama letícíma kránu

vidět, že jsem je znal a že jsem s nima chvilku žil. Teď píšu fráze jalový, ty mi však sotva napoví akordy, kterými bych svůj svět zachránil. Čas nikdy nechci obrátit, jenom svůj vandr nestratit a klíčem prázdný kytary uzamknout mříž.

Obě písničky Poslouchej i Melodie smutné dálky jsou autorským dílem Petra Schneweise. V té druhé vzdává hold právě trampským bardům, bratrům Rivolům nebo Tony Linhartovi. A jejich písničky umí skvěle podat. Dáme si teď v pořadu Na cestě Wabiho málo známou, Hixsunt Leones.

Pedro Family Band tvoří kromě dnešního oslavence Petra Schneweise, taky jeho syn Vítek s kytarou a kontrabasista Petr Pospíšil. Celý koncert Pedro Family Bandu si můžete najít na YouTube nebo na stránkách Českého rozhlasu Olomouc. K mým oblíbeným Pedrovým písničkám patří ta s nejdelším názvem, kde každý k svýmu štěstí kousek dal. Poslechneme si ji v podání právě Pedro Family Bandu, kde Pedro ovšem jen zpívá, protože prý ji neumí zahrát, přestože ji napsal. A pak to bude ještě symbolicky vyznání.

Když květen kráčí kouzelnými kroky, máš v očích ještě září krokusů. V tu chvíli nikdo nedbá na úroky a rozpustilá louka zase škemrá v opusu. Když přijdeš na to, která bota tlačí, já dobře vím, kam chodíváš se zout. Je lepší někdy rovně jít, i když se cesta stáčí. Dej pozor, aby s bosou nohou nešláp do bodláčí. To stává se, když květen jenom tak si kolem kráčí. Vzlétnout

mými kroky, jak rozmařilé je chtít po něm víc. Zní špatně píseň od poslední sloky, ten starý dobrák nakonec ti nemusí dát nic. Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál o tom, kde končí kusí koleje a kam už nesmí vlaky, kam od rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň v duchu ještě mají barvu khaki, kde každý k svýmu štěstí kousek dál.

Když květen táhne, tak já musím taky. A možná bych s ním na kytaru hrál o tom, kde končí kusy koleje a kam už nesmí vlaky, kam od rána až do tmy táhneš svoje saky paky, kde krosny aspoň

Mít ráno kroky ospalí a jak po flámu dech a plány stejně troufalí, jak břímě na zádech. Mít horu, co tě v plném lesku vtáhne do svých vnat, jak dáka, který za rozbřesku vlétne do tenat. Mít na rtech slova prokletí i klidné pokory a neskrývat svý dojetí, nic není navzdory. Mít kousek pravdy v tom,

vrcholů a nést na ně svůj kříž, mít srdce v hrdli až dolů, pak snadno pochopíš, mít v očích touhu chlapů, co jsou staří nezbední.

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali Petra Schneweise v různých podobách, jako jednoho z mála současných trumpských autorů, charismatického zpěváka, skvělého kytaristu. Pro dnešek máme před sebou poslední skladbu. A kromě času bohatýru bohatých přeju Pedrovi k té 70. pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe a nové CDčko. Ročník 1956 je totiž zvlášť vydařený. Od mikrofonu pořadu na cestě se loučí a na další setkání se těší Jarka Nosková.

Vlaků, co zmizí někde v cárech světel měst, a když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas. Jo, býval to dřív bohatýru čas. A když stichnou zborů kroky, zazní starých písní hlas. Jo, býval to dřív bohatýru čas.

je čas bohatýrů bohatých. Pět, šest, osm, devět křížků, tak

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Jsme z toho strudaná.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste tady připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
6: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
5: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě to už za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolam trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza, a kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousede. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, vidíte?
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru.
6: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek.
2: Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek. Ach jo, to je mrzuté.
2: Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trikl.
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
7: V poledne, pane.
8: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
7: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
8: Děkuju.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 200. A já ji nevím, ale ten, co už mám volal. Když jste říkal, že se otvírá ten bar?
7: Už jsem vám to říkal 2x, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
8: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to takhle
1: točili. Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autičko bych chtěla. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no, abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No.
1: No takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No
1: já...
0: tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky
1: to
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on
1: strašný.
0: Je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let Pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let Pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, známé, pod mým mladým.
3: Ano.
4: Kovice,
3: dobře.
4: Tak a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro
5: děkuju
3: něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angelik.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku. Karas Bojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady měla ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. My řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlého, už máme poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Zemní vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Anegnot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělal pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
0: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví jí vedle sedící mladík.
9: Slečno?
10: Ano?
9: Promiňte, že vás obtěžuji, ale mohl bych vám něco říct?
10: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
9: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
10: no,
9: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
10: Tak to si raději nepřejte.
9: Proč?
10: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
0: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
11: Slečno, mohu vám něco říct?
10: No prosím.
11: Vy jste jako z pohádky.
10: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: A vymýšlíš.
11: Nevymýšlím.
10: Vymýšlíš.
11: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
10: A?
11: Váš nos.
10: A?
11: Vaše zuby.
10: A?
11: No prostě celá Baba Jaga.
0: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
11: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk? A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
5: Splnil jsem váš příkaz, pane.
11: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
12: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
10: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
11: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
10: Do houbové omáčky?
11: Ano, tam bude velmi dobrá.
10: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
11: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
12: Žena volá muži do práce.
13: Ano?
10: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
13: No, ahoj, co chceš?
10: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
13: No, ty jsi se zblázila, ne? Květuno, prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
10: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožík, rozumíš?
13: Prosím tě, Květuno. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
10: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
12: Manželé vychází po nedělním mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
10: Teda, Pepo,
14: jak si mohl ty, takový věřící v kostele, tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
5: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
10: No, ti to je hezké.
5: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
10: No a?
5: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
12: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
11: Člověče, když se opilej vracím domů, žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
9: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu opilej domů, přede dveřma se svlíknu.

0: Jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj, ten pes nic, tak kouká, tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic, jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
1: Tak mám tak ještě jednu přidat?
0: Můžeš.
1: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře. Humoriáda.
0: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
1: ale,
0: prožili?
1: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill, to jsem říkal, ano. No sports.
0: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá je dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osvěla se skonnost.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No, to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu, divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, pohodili jsi. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v tě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: Je, to je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje, píše.
4: Takže já jsem, Borku, já jsem vlastně dědeček.
6: Já jsem dědeček. Pojdem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se, Borku?
4: Je. Ono se tomu plejce cůlat, je. Ale jak to krásně řekla to č a... To je talent.
6: No jo,
4: po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
6: No, tak jo, počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady je nočníček.
4: Dědeček chceš dát kalhotinky? Dědeček, pojď sem, Borku. To je nějaký renos. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
6: Kluk?
4: Hmm.
6: No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
6: No, promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu Důvěry pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borlíčkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne, osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libičkem.
2: Janem Libičkem, no, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 011 04, humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Iljou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujeme za Ačko a může něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, paní Švormová, vy jste nahrala pěseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
6: No já vás teda zdravím konečně. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím. Hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jí poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlihara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z Petra Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
3: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
9: Možná je lékařka, no, znáš to. Přes den ve středisku, potom taky funkce, schůze, porady,
10: služby.
9: No, to má noční službu.
10: Aha.
9: Nebej toho, že se to škvrně narodilo už za studentských dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Viděl jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
10: Tolikrát?
9: No.
10: A učen si spolu porovat povídat?
9: Jo, ježišmarja. Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
10: Počkej, ne? Nemáš její fotku?
9: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
2: Zajímě, že neviděl.
9: No pojď. No prosím.
2: Rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já odněkud znám.
9: Co?
2: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím, odkud vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská,
9: ne,
2: schody. Myslel jsem si, je to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanotuju musky, to nejsou lidi, ty Borku. Jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
9: No tak to byla určitě moje žena Jiřinka.
2: Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. A kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
9: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řekl jsi to?
2: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
9: A to je taky pravda, ano.
2: A snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
9: Lístek? Lístek na stole, to si nemohu říct, víš, jak jsou ženský na tohleto háklí?
2: Osobně.
9: Osobně.
2: Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma. Hmm. Taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci. No?
9: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
2: Co, ona je nemocná?
9: Tam se tě, jestli není nemocná.
2: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
9: Aha.
2: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
9: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
2: Co, 10?
9: Ano.
2: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
9: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano?
2: Tak, chlapečku, za rok se vrátím se za... Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš jí přece taky ode mě snad pozdravuj.
9: A kdybys to tak, maminku, taky za mě pusu, pak, chlapečku, pusu.
2: Pak, chlapečku. No. No. Vidíš, no, a ty kdyby jsi měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v lednici, tak pa. No, pa.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10 nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin. No. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o půl hodin. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
3: Mimochodem vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná
5: já
3: chybí Merčka.
5: Já přesto, že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu, jezdili jsme i tehdy když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
3: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
3: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá. Kristina je bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, já zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Všem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, všem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slešenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo. On konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat. Já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husické doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerný. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. A uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes. Měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libíček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckém kraji hrozí silné bouřky, varují meteorologové. Ve Vysoké Lípě na Děčínsku začala výstavba chodníku. Doteď museli lidé chodit po frekventované silnici. Kvůli suchu se ruší slavnostní výlov rybníka Ružomberk. Dnešek čekáme polojasnější oblačný, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 28 až 31 stupni. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Meteorologové vydali pro celý Ústecký kraj výstrahu před silnými bouřkami. Ze západu bude územím postupovat studená fronta. A v západní části regionu začne výstraha platit dnes ve 14 hodin. Ve zbytku kraje v 18 hodin. Platná bude do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky můžou doprovázet nárazy větru, menší kroupy a přívalový déšť. Říká Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Doporučujeme dbát na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně tedy větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně, sledovat vývoj a postup bouřek na výstupu z meteorologických radarů.
0: Turisté a obyvatelé Vysoké Lípy na Děčínsku se dočkají chodníku kolem hlavní silnice. Výstavba jeho první části už začala. Obec Jetřichovice, pod kterou Vysoká Lípa spadá, dostala na stavbu dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Skoro 500-metrový úsek vyjde na 8 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Marek Kny.
3: První etapa ta začíná u hotelu Lípa, včetně dvou zastávek. Tam budou ostrovy, ta křižovatka se zbezpeční tím, že se stání autobusový dostane mimo hlavní komunikaci a bude končit zhruba půlce kopce. Tam bude veřejné osvětlení, tam bude nový.
0: Radnice v Doksech na Českolipsku dokončuje opravu střechy tamního zámku. Na obnovu zastřešení západního křídla získala finanční příspěvky ze dvou různých zdrojů a z celkových zhruba 4 milionů korun dotace ty pokryjí bezmála polovinu. Tereza Vlčková z investičního oddělení radnice upřesnila, že 800 tisíc poskytl Ústecký kraj. Město bylo úspěšné i při žádosti u Ministerstva kultury, které uvolnilo 1 100 000 korun, a to z programu záchrany architektonického dědictví. Podzimní výlov největšího českého rybníku Ružomberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. Informovalo o tom rybářství Třeboně na svém webu. V tamních rybnících totiž chybí zhruba 40% vody. Původně byl výlov naplánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství podle hydrologické situace.
1: Počasí.
0: A ráno a dopoledne očekáváme na severu polojasno až oblačno, postupně se bude zatahovat, čekáme přehánky nebo bouřky a ty mohou být i silné a před nimi meteorologové varují. Teploty do 31, na horách do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na okraji Žatce je částečně uzavřená Husova ulice, omezení je u čerpací stanice ve směru na Radičeves a omezuje i provoz u obchodního domu Tesco. A na silnici 1/30 aktuálně čekejte pomalu jedoucí vozidlo údržby. Je to Boštěšická ulice, tak se připravte na omezení. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkná ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zprávy v 5 od Jany Moravcové jste slyšeli, tak pěkné páteční ráno, pokud jste si opravdu přivstali s Českým rozhlasem Sever. Už za malou chvíli pohled do kalendáře, dneska už máme 28. srpna, no, poslední prázdninový pátek. A o něm budeme za chvilku mluvit s Petrem Jungmanem. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Petr Buk.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Marta Kubišová zpívala na Českém rozhlasu Sever 10 minut po 7, tedy po 5 hodině. No vidíte, už bych nám ty hodiny posunul trošku dopředu. Pojďme se raději podívat do kalendáře, tam snad bude datum správně. Ano, dneska máme 28. srpna. A tak se zeptáme Petra Jungmana, co na ten poslední prázdninový pátek nalezl.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Princ Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku. Měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jak to tak vypadá, pátek bude asi nejteplejší den tohoto týdne. Každopádně pojďme k teplotám, 15 až 19 stupňů už teď ráno. Zatím žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že ráno a dopoledne bude ještě polojasno až oblačno. Odpoledne se pak zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo i silné bouřky. Srážky budou během noci přecházet do deště. Nejvyšší teploty 28 až 31, na západě a severu kraje 27 až 29 stupňů Celsia.
0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut už bude 17:30. Vlastní podcastové studio má asi málo měst, patří mezi ně už zhruba 2 roky také Ralsko. A server novinky.cz přišel s odhalením, že starosta Miroslav Tůma z hnutí AMO ho vybudoval bez souhlasu zastupitelstva nebo rady. A že jeden z obyvatel, podcaster Lukáš Folprecht, ho využívá zdarma, ale to prý může úplně každý.
1: Stalo to teda zhruba 400 tisíc korun, to studio, a v podstatě se tam natáčelo 10x, 15x.
2: No, tak já si myslím, že by se to asi nemělo dělat, ne? Že jsou jiný věci, které se tady potřebují udělat, a ne, aby měl něco pro sebe.
1: Říká paní Aneta, kterou jsem potkal na autobuse zastávce.
2: Na Ploužnici tam je plno harantů. Tam se nic nedělá, dělá se jenom v kuřivodech. A ještě pan starosta si něco udělá pro sebe. Co z toho my budeme mít obyčejní lidi? Nic. Je to z našich peněz.
1: Někteří obyvatelé Ralska jsou vůči této investici smířlivější.
3: V podstatě mi to je asi jedno, protože můj život to neovlivňuje, takže co na to říct?
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: No tak se mi pojďte teda pochlubit, tohle je ono tedy.
4: Tak to je.
1: Aha, no tak to je pěkná klubovnička. Jsme lehce pokáceli do studio, ale vypadá to, že to přežilo bez úhony. Takže je to teda místnost, která je nějakým způsobem akusticky vyřešená, obložená.
4: Ano.
1: Jsou tady teda nějaké pohovky a to. Tady natáčíte ty podcasty teda.
4: Tady natáčí pan Folprecht podcast, ano.
0: Říká starosta Miroslav Tůma z hnutí ANO.
4: Já jsem tam byl jednou nebo dvakrát a v podstatě nikdy jsme to neřešili, téma politiku. Řešili jsme hlavně především jakoby věci, co se děli v rámci města.
1: Je tady se na vás nějaká kritika toho financování tohohle projektu, řekněme, nebo téhleté úpravy?
4: Já to vnímám jako jedno velké nedorozumění, protože jsem se pohyboval v rámci interní směrnice o zadávání veřejných zakázek kategorie 1, která mi umožňuje objednat věci, které jsou v rozpočtu v rámci své působnosti a pohybuji se tam v částkách, kde můžu.
1: Tato zařízení, řekněme, slouží jenom jako městu, nebo k čemu to tady vlastně slouží?
4: Tohleto zařízení vlastně bylo vybudované proto, abychom zvětšili vlastně kulturní možnosti města Ralsko, ať už pro naše potřeby nebo pro potřeby obyvatel. Samozřejmě, když se sem kdokoliv bude chtít přihlásit, může se tady přijít natočit z místních obyvatel.
0: Dodává starosta s tím, že město připravuje možnost pronajmout si studio i pro lidi mimo Ralsko, ale už za úplatu. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Nádherná láska od Pavla Nováka a na Českém rozhlasu Sever už za malou chvíli také další zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. No a co se dozvíte? Třeba, že v Litoměřicích od 10 hodin začíná filmový festival Fifeli. Víc informací ve zprávách.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. Lidé by měli podle BESIPu řídit opatrně a nepospíchat. Měli by se plně věnovat řízení a nebýt na telefonu. V Litoměřicích dnes od 10 hodin ráno začíná filmový festival Fifeli. Na programu jsou filmy různých žánrů. Budou se promítat i ty španělské nebo hongkongské snímky. Nově bude promítání i pro děti. V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum. V bývalé administrativní budově je 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinuje pediatr a praktický lékař. V blízké době by se měli přidat další lékaři. V Demokratické republice Kongo se očkuje proti ebole. Dnes o tom informovala agentura AP. Vakcína RVBO je ale vyvinutá pro jinou variantu nemoci a není proto jisté, jestli bude účinná. Český fotbal bude mít v této sezóně 4 zástupce v evropských pohárech. Plzeň postoupila přes Červenou zvezdu Bělehrad do Evropské ligy, Jablonec přes skotský tým Rangers do konferenční ligy, Slavia už má jistou ligu mistrů a Sparta Evropskou ligu. Hradec Králové se do konferenční ligy přes Panathinaikos Athény nedostal. Dnešek čekáme polojasný až oblačný, postupně přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 čekejte dopravní omezení v Boštěšické ulici na rondelu. Čekejte tam omezení kvůli stavebním pracím a to až do dnešního odpoledne. To byly zprávy o 17:30. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy, které vám přinesla Jana Moravcová. A co nás čeká dál? Už za malou píli, protože je dneska pátek, tak tu bude pozvánka k našemu odpolednímu vysílání a dneska tu bude další vydání s Kateřinou Cajdhamlovou, Patrikem Rozehnalem, Veselé a zdravě. No a pak bobské rady. Když se nové boty rozhodnou, že vám nedají krok zadarmo, stojí to opravdu za to. Jak si poradit, to si řekneme před 6 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, Petr Spálený nebo Helena Vondráčková. Wow.

0: Petr Spálený dospíval na Českém rozhlasu Sever, dneska je pátek a tak po 13. hodině budeme vysílat opět naší poradnu o zdravým a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. A co se dneska bude řešit? Otevře se téma křehkých kostí.
1: Dnešní téma se dotkne křehkých kostí.
2: Hezký den, je to tak? Možná jste si poslední dobou víckrát zranili ruce nebo nohy a léčili si zlomeniny.
1: Máte bolesti zad? Postupně se zmenšuje vaše tělesná výška nebo se začínáte hrbit?
2: Říká se tomu vdovská hrbatost. Může to být následek toho, jak se vám mění kostra a kosti křehnou.
1: Bojíte se osteoporózy? Bolí vás kosti při zvedání těžkých balíků nebo beden? Při pádu se často zraníte?
2: Popište nám své problémy tohoto druhu ve formuláři, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo se ptejte na našem Facebooku.
1: Se svými obavami se můžete svěřit také na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770.
1: Křehkým kostem se budeme věnovat živě už dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu si můžete poslechnout dnes večer po 20. hodině.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: Je 6:15, jaké je počasí na severu Čech, tak vypadá to, že nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Teploty se teď pohybují od 14 do 18 stupňů Celsia, žádné srážky. Ono bude nejdřív polojasno, ale odpoledne se pak bude postupně zatahovat a později se vyskytnou přehánky nebo bouřky ojediněle i silné. Srážky budou během noci přecházet do deště. No a počítejte s teplotami 28 až 31 stupňů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: To byl Marek Ztracený a za 10 minut už tu bude 6. hodina s Českým rozhlasem Sever, teď Babské rady. Když se nové boty rozhodnou, že vám nedají ani krok zadarmo, tak to je opravdu smutná záležitost, ví každý turista nebo někdo, kdo si pořídil nové boty na výšlap. No a jak skrotit i pořádně těsnou obuv, vás naučí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Rčení padá do trb platí v případě lodiček, které nás tlačí, ale milé dámy, přiznejme si, že často se nám slavnostní boty líbí, takže se jich nechceme vzdát. Nejdřív místa, která nás intenzivně tlačí, potřeme zevnitř lihem, potom si oblečeme mokrou bavlněnou ponožku a chodíme v nových botách ideálně pár minut několikrát denně. Pokud ani tenhle fígl nezabral, vyzkoušet můžete nahřívání ústně teplým vzduchem z fénu. Botu mějte na noze a prohřívejte hlavně místa, kde vás obuv nepříjemně tlačí. I na ty největší tyrany z říše bot by měl zafungovat nenáročný postup. Naplňte iglitové sáčky vodou, vložte do bot a dejte do mrazícího boxu. Jakmile voda zmrzne, vyndejte boty ven a vyčkejte půl hodiny. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a těsné botky jednoduše roztáhne. Pokud byl čas strávený na podpatcích delší, namočte chodidla do teplé vody s octem nebo použijte gel z listů aloe vera, který kůži na chodidlech sklidní a hydratuje.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: 5 hodin a 51 minut. Máme tu brontosaury.

Valčíček od Brontosaurů a teď už vás můžu pozvat ke zprávám, protože se blíží 6. hodina a v 6 hodin tu budeme mít další informace ze severu Čech, které nám přinese Jana Moravcová. No a tak si počkejte na zprávy, mezi tím nám zahrají Eláni a Kvíni. Tak pěkné páteční ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Letošní sucho snížilo výnosy obilí v Ústeckém kraji. Strážníci městské policie Ústí nad Labem dostanou nové bezpečnostní a zdravotnické pomůcky. V Amerském jezeře na Českolipsku opět platí zákaz koupání. Dnešek bude polojasný až oblačný, čekáme taky přehánky a bouřky. Ty mohou být i silné a teploty do 31 stupňů. Pěkné páteční ráno zprávy a Jana Moravcová. Zemědělci v Ústeckém kraji mají letos nižší výnosy obilí. Například v zemědělském družstvu Klapí na Litoměřicku je to zhruba o 15 až 20% méně než loni. Za horší úrodou stojí hlavně sucho, říká ředitel družstva a zároveň předseda krajské agrární komory Otakar Šašek.
4: Tady konkrétně máme dlouholetý průměr srážek roční 510 mm a v letošním roce od 1. ledna do 31. července nám tady spadlo pouze 150 mm.
3: Nejméně přitom v Klapém pršelo v době jarního osevu a růstu obilí. Podle Šaška tam za 3 měsíce spadlo 36 mm srážek. Podle dat ministerstva zemědělství je výnos obilí v Ústeckém kraji 4,77 tuny z hektaru, tedy asi o 6 desetin méně, než je celorepublikový průměr. Zdravotnické a bezpečnostní pomůcky za více než 280 tisíc korun dostanou strážníci městské policie v Ústí nad Labem. Radní přijali krajskou dotaci ve výši 230 tisíc korun na nákup bezpečnějších služebních pouzder na pistole, zdravotnických batovů a lékárniček. Zbytek peněz město doplatí z vlastního rozpočtu. Hygienici opět zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Ten platil už na začátku srpna, poté se kvalita vody zlepšila. Jaké zdravotní komplikace může koupání ve vodě se sinicemi způsobit, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
5: Můžou způsobit alergické reakce, vyrážku, zánět spojivek a mohou produkovat toxiny, které můžou způsobit střední žaludeční potíže, bolesti hlavy.
3: Kvůli sinicím je horší i kvalita vody v Máchově jezeře. Tam je koupání nevhodné pro vnímavé jedince. Snížená průhlednost vody je v kraji na dalších 6 plochách. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470, informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. Do pomoci se v Nepálu zapojilo více než 9000 záchranářů, policistů a vojáků. Záplavy podle odborníků zapříčinilo zřícení ledovce.
2: Počasí.
3: Počasí pro dnešek zpočátku čekáme polojasno až oblačno, poledne se potom přidají přehánky a bouřky, ty mohou být i silné a meteorologové před nimi varují. Nejvyšší denní teploty naměříme do 31 a na horách do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz na D7 ve směru na Chomutov na 58. kilometru u exitu 60 Vítozaves. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Tak to byly zprávy v 6 od Jany Moravcové, za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech, tentokrát o krádeži peněženek, dokladů a 4 platebních karet, ale 52 plateb, které zloděj udělal, ho nakonec dovedlo do náručí policie. Jak uslyšíte už za chvíli. Každopádně další pozvánka do krásné Lípy, to bude před 6:30, v sobotu se tam totiž koná tradiční crosspark maraton. A o tom budeme mluvit právě před 6:30. Teď už písničky, které nestárnou, Jana Kratochvílová nebo Valdemar Matuška.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Peněženku s hotovostí, doklady a 4 platebními kartami měl ukrást muž v jednom z litoměřických barů. A tak poškozený přišel o víc než 6 000. No ale tím jeho problémy neskončily, protože podezřelý karty používal až do konce června. Pokusil se s nimi provést celkem 52 plateb za zhruba 3 500. Část transakcí prošla a tak z účtu zmizelo 2700 korun. Právě množství těch plateb nakonec policistům pomohlo. Porovnali časy a místa s kamerovými záznamy a na nich se objevoval stejný muž. Tak všechno policistům zapadlo do sebe a podezřelého se podařilo stotožnit. Muži teď hrozí až 2 roky vězení.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 15 minut, čtvrt na 7, tak pojďme na počasí. Aktuální teploty od 15 do 18 stupňů Celsia, je docela teplé ráno. A od nás čeká také teplý den, vlastně nejteplejší tomto týdnu, protože teploty se dostanou na 28 až 31. Teď ráno ještě bude polojasno až oblačno, ovšem pak už se bude zatahovat a odpoledne se můžou místy vyskytnout přehánky nebo bouřky, taky docela silné. Mohou se tam objevit dokonce i kroupy, ovšem špatně se předpovídá, kde přesně to bude. Takže s tím raději počítejte.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: I dneska se vypravíme křížem krajem, přeju pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. No a tentokrát je tu pozvánka na velkou sportovní akci, totiž sobotní Cross Park Marathon do krásné Lípy. Připraveno je několik tras, takže si určitě vyberou profesionální maratonci, rodiny s dětmi nebo také týmy, protože můžete běžet i štafetu. A podrobnosti už přidává jedna z pořadatelek Mariana Krásnolipská a redaktorka Eva Bucharová.
2: Cross Park Marathon vlastně nabízí různé možnosti, různé trasy, takže z čeho budeme vybírat?
3: Běžci i začínající běžci si mohou vybrat z trasy 5 kilometrů, 10 kilometrů, půl maratonu, což je 21 kilometrů, nebo královského maratonu, ale je tam možnost i pro štafety, to znamená, že ty štafety se skládají ze čtyřčlenného týmu, to znamená, se může vytvořit z rodiny, z přátel, firemní klidně může vzniknout štafeta a pak tam jsou ještě dětské závody a zapomněla jsem vlastně na Nordic Walking, to je vzdálenost 10 kilometrů.
2: A všichni budeme startovat ze stejného místa?
3: Ano, všichni startujou v 10 hodin z náměstí Křínického náměstí v Krásné Lípě, akorát maratonci startují o 2 hodiny dříve, už v 8, aby to stihli všechno oběhnout.
2: A cíl bude taky na tom náměstí?
3: Ano, cíl je opět zase na náměstí v Krásné Lípě.
2: Uh-huh. Pojďme se podívat na tu trasu a vypíchnout některá krásná místa, která ty běžci budou v ten den míjet.
3: Tak Cross Park Marathon je také známý tím, že zavede běžce do srdce Národního parku České Švýcarsko. To znamená, že po vyběhnutí z náměstí z Krásné Lípy se vyběhne hned na Kamennou horku a běží se vlastně co nejdříve do Národního parku České Švýcarsko, kde se běží mezi skalami, lesy, pak se zase vyběhne dál na Vlčí horu, takže z vás čekají velikánské výhledy do Lužických hor a do Cháka Olapské pískovce. A cestou zpátky můžete potkat třeba i luční bar, kde se můžete občerstvit, když by vám nestačily 3 občerstovací stanice během té trasy.
2: Kdy bude vyhlašování výsledků?
3: To je průběžné vyhlašování výsledků. Většinou první vlna je v 1 hodinu, to jsou ty kratší tratě, pak ve 2 hodiny jsou ty delší tratě.
2: Je u toho Cross Park Maratonu 2026 ještě nějaký doprovodný program pro fanoušky, pro diváky?
3: Cross Park Maraton jako takový je vlastně součástí Dne Českého Švýcarska, což je velká akce jednou za rok, která se koná v Krásné Lípě na oslavu Národního parku Českého Švýcarsko, celého Šluknovského výběžku, takže k tomu jsou ještě doprovodné akce, koncerty, akce pro děti, takže si myslím, že si tam každý najde něco pro sebe a ještě je důležité podotknout, jsou tam taky Čechie Bemerlandy, staré motorky.
1: Tak tedy pozvánku na sobotu tu máme, pokud byste chtěli vyrazit na Cross Park Marathon, se může přihlásit opravdu každý, ať už předem, anebo dokonce i přímo na místě, tak to můžete zkusit. Hezké ráno.

Za 4 minuty už bude 6:30, vy posloucháte Český rozhlas Sever, no a pokud posloucháte pozorně, neuniknou vám ani další aktuální zprávy, které tady budou už za malou chvíli. A co se dozvíte, třeba, že ve Šluknově dokončují práce na kapličce svatého Cyrila a Metoděje v Kunraticích. Víc tedy v 6:30 ve zprávách od Jany Moravcové.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to více než 90%. Nejlíp bylo vidět na jihozápadě Česka. Šluknov na Děčínsku dokončuje stavební práce na kapličce svatého Cyrila a Metoděje v Kunraticích. Už loni nechalo město opravit krov a střechu kaple a taky odizolovat celou stavbu proti vlhkosti. Loňská část prací vyšla na necelých 300 tisíc korun, téměř polovinu dostalo město od Ústeckého kraje. Obec Zahrádky na Českolipsku po více než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je zejména budoucí podoba obchvatu obce. Na jižní Moravě začalo vinobraní hrozny. Kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3:0. V tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. V 8:00 se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně. Odpoledne meteorologové varují před bouřkami, jinak bude převážně polojasno až oblačno. Odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky a teploty dnes až k 31 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 2 osobních aut aktuálně komplikuje provoz na dálnici D7 u exitu 60 Pitozeves na 58. kilometru. Na místě zasahuje policie. Vyjďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásný pátek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly další aktuální zprávy, které vám přinesla Jana Moravcová po 6:30. A co nás čeká dál v našem vysílání? Řekneme si, co přinese dnešní den. Tady u nás na severu Čech připomínám, že máme pátek 28. srpna. No a před 7:00 tu budeme mít další díl našeho seriálu o městech a obcích. Tentokrát vyrazíme do Šluknovského výběžku, konkrétně do Lobendavy. Teď už nám zbývají písničky, které nestárnou. Lucie Vondráčková.

0: Prodavač Michal Tučný, Český rozhlas Sever, dobré ráno, 8 minut po půl sedmé. Tak co? Co přinese dnešní den? Pátek je docela nabitý. Můžete se klidně zajít vykoupat, díky horkému létu hlásí koupaliště v Ústeckém kraji rekordní návštěvnost. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině. V Jirkově se na zámku Červený Hrádek uskuteční poslední letošní zámecký pátek a od 6 hodin večer zahrají na louce pod zámkem lounská jazzfunková kapela Funkus a sedmičlenářská kapela Definitivní Ententík. V Litoměřicích začíná 26. ročník filmového festivalu Litoměřice, tedy Fifeli. Na Střeleckém ostrově bude od 9 hodin připraven program s domácí i světovou kinematografií, setkání s tvůrci a diskuzemi. Festival zahájí slovensko-český film Milovník, ne bojovník. No a ještě do Třebívlic, tam začíná Švestka Fest, festival švestkové dráhy. Od 5 hodin odpoledne nabídne páteční program s názvem Podsta hvězdám, koncert skupiny Queenie s písněmi Queen, vystoupení Kristiana Šepka s písněmi Karla Gotta a ABB Show by Abvaj. Během festivalu pak bude posílena také vlaková doprava.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty chybí do 6:45. My si teď budeme povídat o počasí, protože na telefonu je Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno na Kočkov.
1: Dobré ráno.
0: Tak a pojďme si říct, jak to vypadá venku v tuhle chvíli na severu Čech.
1: Tak na severu Čech máme aktuálně nejčastěji takové polojasno, na jeho západě už máme i oblačno. Teploty velice příjemné, teď nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia, ale jsou místa, kde už máme i tepleji a ty hodnoty nám dosahují k 19 a jsou i stanice například Varnsdorf, kde máme aktuálně 20 stupňů Celsia.
0: Docela teplo. My už avizujeme, že nás dneska asi čeká nejteplejší den z celého týdne. Co říká tedy předpověď?
1: Je to tak, dneska k nám bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jeho západu, který ukončí přechod studené fronty, který se bude odehrávat dneska v odpoledních a večerních hodinách, takže před přechodem studené fronty dneska tedy vrcholení velmi teplého vzduchu a hodnoty by v Ústeckém kraji měly vystoupat k 30 stupňům Celsia. Modely se úplně neshodují na tom, jak moc dneska bude teplo, teplo bude, ale například Aladin nám ukazuje, že by mohlo být až 33 stupňů Celsia, kdyby se ta studená fronta o něco maličko spozdila. Každopádně ale počítat s tím, že dneska velmi teplo a i vlhko, protože už vlastně bude vlhkost od té studené fronty, která se bude odehrávat právě v těch odpoledních hodinách.
0: Studená fronta, znamená to nějaké bouřky, srážky nebo něco podobného?
1: Vypadá to, že v Ústeckém kraji se dneska mohou vyskytnout silné bouřky. Pravděpodobně budeme ještě upřesňovat výstrahu. Možná to vypadá i na výskyt ojedinělých velmi silných bouřek, kde už ty parametry se nám budou zvětšovat. Každopádně v těch silnějších bouřkách můžeme očekávat vysoké úhrny milimetrů, někdy až kolem 35-40 mm, že by mohlo spadnout v nějaké té lokální bouřce. A taky hodně ty bouřky budou doprovázené nárazovitým větrem, který by mohl dosahovat i vyšší hodnot, například kolem 70-90 km za hodinu. Jak už jsem říkala, budeme to ještě upřesňovat, každopádně počítat s tím, že dneska ta nebezpečná situace se v Ústeckém kraji může objevit.
0: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak děkuju za předpověď a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Svět. Tak to byla Olga Lounová na Českém rozhlasu Sever. Teď máme další díl našeho seriálu připraven, seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. No a Alena Škraňková nás tentokrát vezme do Šluknovského výběžku a projdeme se společně Lobendavou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lobendavě se říká, že je nejsevernější obcí České republiky. Podle některých pramenů patří k nejstarším sídlům ve Šluknovském výběžku a její založení se datuje už do 11. století. Pravděpodobnější ale je, že vznikla na přelomu 12. a 13. století. Do jejího katastru patří také obec Severní. Dominantou obce je určitě barokní kostel Navštívení Panny Marie, postavený v letech 1709 až 12. Po ničivém požáru v roce 1790 zůstaly na místě jenom obvodové zdi. Později byl přestavěn a získal současnou podobu. A co byste nečekali, věž kostela je už více než 35 let domovem doslova obří kolonie netopírů velkých. Údaje, které jsem našla, uvádějí, že je to asi 900 netopírů. Východním směrem od obce se nachází Anenský vrch s křížovou cestou, poutní kaplí svaté Anny z roku 1775 a Getsemánskou zahradou. Jednou za rok se tohle místo stává cílem poutníků z celého okolí, a to vždycky v neděli, nejbližší k 26. červenci. Křížovou cestu tvoří 13 výklenkových kaplí, 14. zastavení má podobu kovového okna.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tak to byl Vladimír Mišík a já vám přeju příjemné vstávání s Českým rozhlasem Sever. Už za malou chvíli nás čekají další zprávy, které pro vás bude mít Jana Moravcová. A co se dozvíte? Třeba to, že Jetřichovice na Děčínsku chtějí vybudovat nové hlubinné vrty a hledají vhodné pozemky. O tom ve zprávách v 7.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Z Česka bylo možné pozorovat zatmění měsíce. Jetřichovice na Děčínsku chtějí vybudovat nové hlubinné vrty, hledají vhodné pozemky. Kvůli výkopovým pracím bude přes víkend pro dopravu zavřená část Šaldova náměstí v Liberci. Od odpoledne meteorologové varují před bouřkami. Čekáme polojasno až oblačno, odpoledne déšť a bouřky a teploty do 31 stupňů. Krásné páteční ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Češi dnes nad ránem mohli pozorovat zatmění měsíce. Mezi 5:30 a 6:30 hodinou ranní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to více než 90%. Nejlíp bylo jev vidět na jihozápadě Česka. Zatmění měsíce je častější než nedávné zatmění slunce. Je možné ho pozorovat dvakrát až třikrát do roka. Úplné zatmění měsíce bude možné pozorovat v poslední den roku 2028. Do té doby Česko čekají ještě dvě částečná.
3: Podle nezávislého starosty Marka Kny teď Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Nové hlubinné vrty chtějí vybudovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají taky Všemily, Rynartice a Vysoká Lípa. Právě na Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení. Kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude od zítřka do pondělí uzavřená část Šaldova náměstí v Liberci. Řidiči z náměstí neodbočí do Jablonecké a Husovy ulice. To například stíží příjezd do krajské nemocnice Liberec. Kvůli uzavírce nebude fungovat ani parkovací dům v areálu nemocnice. Jak uvedl mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Béme, od úterý 1. září se výkopové práce přesunou, a to do úseku mezi křižovatky Komenského a Tyršova v Jablonecké ulici. Zákaz vjezdu tam bude platit do konce září. Záchranné týmy v Nepálu a okolním zemím pokračují v evakuaci stovek zraněných lidí po bleskových povodních. Současně pátrají po přeživších mohutné záplavové vlny, která ve středu smetla stovky vesnic a zabila více než 400 lidí.
4: Zraněné sváží z úpatí Himaláje 22 vojenských vrtulníků a desítky sanitek a autobusů. Nemocnice v Katmandu jsou plné, přesto vytvořili systém, kdy zraněné oddělují od ostatních pacientů a přednostně je ošetří. Stovky vojáků, policistů a dobrovolníků se mezitím prodírají po lesích a horských ubočích a hledají přeživší, aby je ošetřili a dali jim vodu a jídlo. Řada lidí ze zasažených měst a vesnic se odmítá vrátit domů, protože buď už nemají kam, nebo je děsí předpověď, že vysoko v horách se znovu mohou protrhnout vodní nádrže, nebo se přihnat rozbouřené ledovcové řeky. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Ráno čekáme polojasno až oblačno, postupně se bude zatahovat, čekáme přehánky nebo bouřky. Od odpoledne meteorologové právě před bouřkami varují. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů, maxima na horách dnes do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Problémy čekejte řidiči aktuálně na D7. Za prvé u exitu 56 po Stoloprty ve směru na Prahu pozor na roztrženou pneumatiku v jízdním pruhu a taky pozor na D7 na nehodu, a to u exitu 60 Vítozeves, konkrétně na 58. kilometru ve směru na Chomutov. Tam se střetla dvě osobní auta a na místě vyšetřuje policie.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: Právě v 7 od Jany Moravcové a já přeju pěkné páteční ráno společně s námi. Za chvilku pohled do kalendáře, smutná zpráva pro školáky, máme tu poslední prázdninový pátek. Ano, dneska už je 28. srpna. No a před 7:30 se podíváme do Liberce, teplárna tam vybudovala ve svém areálu nové zdravotní středisko. K čemu bude sloužit, o tom se dozvíte před 7:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, Rangers nebo Leona Machálková.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin 11 minut dospívali Plavci. Pohled do kalendáře nám říká dnešní datum. Poslední prázdninový pátek 28. srpen. Slovo má Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: pátek 28. srpna. Svátek má vznešený Augustín. A o svatém Augustínu léto opouští krajinu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Slavné francouzské autíčko Renault 4 byl představen před 65 lety. V roce 1961, zatím jen novinářům. O měsíc později měl premiéru na autosalonu ve Frankfurtu. Renault 4 se stal nejpopulárnějším francouzským autem. Vyráběl se víc jak 30 let, vyrobeno bylo přes 8 milionů kusů. Prince Charles a princezna Diana byli po dlouhém řízení rozvedeni před 30 lety v roce 1996. Znova nabitou svobodu si princezna srdcí užívala jenom rok. 31. srpna 1997 zahynula v Paříži na úprku před paparazzi. Památeční zvon hashtag 9801 připomínající osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z protektorátu do Německa, byl odhalen v Praze před 4 lety. Zvon vyrobili mistři v rakouském zvonařství v Innsbrucku, měří 187 cm a váží 9801 kg, tedy přesně stejně jako počet odvezených zvonů. V roce 1551, to je 475 let, se v Červených Janovicích narodil významný český šlechtic, českobratrský politik a spisovatel Václav Budovec z Budova. Popraven byl s dalšími vůdci stavovského povstání na Staroměstském náměstí. 45 má bývalý hokejista, rodák z Třebíče, Martin Erat. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut, aktuální teploty venku většinou okolo 16-17 stupňů Celsia, ale jsou místa, kde už je i 20. Zatím nevidíme žádné srážky, ovšem předpověď mluví o tom, že teď ráno bude většinou polojasno až oblačno, ale té oblačnosti bude přibývat, zatáhne se a odpoledne se mohou vyskytnout bouřky nebo přehánky a opravdu ojediněle i docela silné, s kroupami a s přívalovými srážkami kolem 30 mm.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Zpíval Tomáš Klus, dobré ráno. No a kam míříme teď? Podíváme se společně do Liberce. V Liberci se v blízké době otevřou nové ordinace zubařů, a to v novém zdravotním centru, v areálu Liberecké teplárny. V té opravené budově v ulici doktorky Milady Horákové je celkem 8 nových ordinací. A kromě zubařů budou sloužit třeba fyzioterapeutům nebo lékařům z jiných oborů.
2: Tady jsme v místnosti pro rentgen.
3: Předseda představenstva Liberecké teplárny Jan Sedláček otevřel jednu z místností nového zdravotního střediska.
2: Jsou tady udělané speciální příčky, tak aby to pohltilo nějakým způsobem to záření. Tady mají denní místnost, mají tady šatnu, mají tady sprchy, mají oddělené toalety, vlastně mají ten prostor mimo pacienty, tak aby mohli dělat si sváčů, oběd.
3: Teď jsme v místnosti, která bude sloužit jako zubní ordinace. Ano. Co máme tady na podlaze?
2: Na podlaze je díra, kterou vedou veškeré odpady, vody, vzduchy.
3: To jsou veškeré sítě, které potřebují zubaře pro připojení křesla. Ano. Kolik ordinací pro zubaře tady celkem bude?
2: 5 zubních ordinací.
3: Už máte nějaké zájemce z řad stomatologů?
2: Zatím máme 3 zájemce.
3: 8 nových ordinací teplárna vybudovala v bývalé administrativní budově, říká Jan Sedláček.
2: Tenhle prostor má obrovskou historii. Původně byl postaven jako zázemí pro výstavbu teplárny v 70. letech. Po dostavbě jako kanceláře pro zaměstnance. Dům byl na Domilici a my jsme vlastně přemýšleli, co s tím, protože jestli to má něco přinést, má to přinést něco Liberci, městu, teplárně, tak je potřeba ho zvelebit, změnit.
3: Už před 4 lety teplárna část budovy opravila a otevřela v ní ordinaci praktického lékaře a pediatra.
2: Ty tady dneska máme v přízemí a pak bylo na snadě, co uděláme dalšího, a rozhodli jsme se, protože uděláme multifunkční centrum, který bude mít jednak saunu a uděláme tady prostory pro lékaře a pro fyzioterapii.
3: Sauna byla v areálu teplárny už v minulosti.
4: Klienti, kteří chodili do sauny sem do teplárny, tak ty se na to těší, že znova budou chodit sem.
3: Říká provozovatelka nového wellness Karolína Kanca. Využívat ho bude moct veřejnost i zaměstnanci teplárny.
4: Jsou tady 2 sauny, jedna je finská, druhá je bylinková. Pak je tam ochlazovací bazének, ten je jakoby hodně důležitý. Budou tady masáže, fyzioterapeuti a bude tady menší posilovna.
3: Ostrý provoz sauny začne v půlce září. Od kdy bude fungovat zdravotní středisko, zatím není jasné. Ordinace ani čekárny zatím nejsou vybavené. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté budou na poslední prázdninový víkend posilovat hlídky. Kvůli návratům lidí z dovolených a výletů očekávají silnější provoz. Lidé by měli podle policie, aby si pořídit opatrně a nepospíchat. V Litoměřicích dnes od 10 hodin ráno začíná filmový festival Fifeli. Na programu jsou filmy různých žánrů. Budou se promítat i španělské nebo hongkongské snímky. Nově bude taky promítání pro děti. V areálu Liberecké teplárny vzniklo nové zdravotnické centrum. V bývalé administrativní budově je 10 ordinací pro lékaře. Aktuálně už tam ordinují.

0: je pediatr a praktický lékař. Počet obětí středečních bleskových povodní na hranici Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 470. Informovala o tom nepálská policie. Stanice BBC dál hlásí skoro 1500 pohřešovaných, včetně stovek zahraničních turistů. Podle českého ministerstva zahraničí mezi nimi nejsou Češi. České volejbalistky zakončily základní skupinu domácího evropského šampionátu výhrou 3-0 na sety nad Bulharskem. V osmifinále nastoupí národní tým v pondělí proti Švédkám. Dnes čekáme polojasno až oblačno, postupně se bude zatahovat, čekáme přehánky a bouřky, ty budou ojediněle i silné a meteorologové před nimi od dnešního odpoledne varují. Nejvyšší denní teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Možné komplikace očekávejte řidiči na D7 u exitu 60 Vítozeves na 58. kilometru, kde dnes ráno havarovala dvě osobní auta. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly zprávy s Janou Moravcovou, bylo 7:30 a za malou chvíli se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, probírali jsme rodinné tradice. I ve zprávách jste slyšeli o tom, že v Litoměřicích dneska začíná filmový festival Fifeli, o něm budeme mluvit s naším reportérem Vítem Provazníkem před 8 hodinou. A teď už tedy písničky, které nestárnou, zaspívá Karel Gott nebo právě teď Ilona Čáková.

0: Sváteční pocit nám přinesl Karel Gott a na Českém rozhlasu Sever se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme probírali rodinné tradice. Renata Filipi se vás ptala, jaké profese, řemeslo nebo koníček se u vás dědí, a zavolala nám i posluchačka Marie z Kamenického Šenova.
1: Můj dědeček byl u policie, můj tatínek byl u policie a já mám teda dva syny a ten jeden, přestože je hodně výtvarně nadaný, maturoval v oboru sklářství, tak po dvou letech práce přišel a říkal,
2: já půjdu k policii.
1: Já jdu k policii.
2: Ano,
1: a my jsme o tom nikdy o tom nemluvil, že by chtěl být policajt, jako někteří kluci chtějí, že jo, když jsou malí a hrajou si na vojáčky, on nikdy, tak už je 32 let u policie. A má dceru Elišku, která bude příští rok maturovat, ale má úplně jiný obor, má obor fotografování. A teď jsme s ní byli letos na dovolené a říkám, Eli, a co bude dál? A ona říká, babi, já půjdu asi k policii.
2: Takže u vás je to doopravdy z generace na generaci.
1: To je policajtá rodina.
0: No a dneska po 9. hodině si s námi Renata Filipi popovídá o zavařování nebo třeba marmeládách. Tak se do toho dáme, po 9. dáme řeč.

0: počasí.
1: 7 hodin a 42 minut počasí na severu Čech. Tak aktuální teploty většinou okolo 16 stupňů Celsia, ale jsou i výjimky, místa, kde je třeba už 20 stupňů. Na radaru v tuhle chvíli zatím žádné srážky. Ale počítejte s tím, že během dne bude od západu přibývat oblačnost, postupně se bude i zatahovat, vidíme to už třeba na hranicích Ústeckého a Karlovarského kraje. No a během dne se můžou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. A ty bouřky, podle meteorologů, mohou být ojediněle i silné, s nárazy větru kolem 70 km hodině, přílivovými srážkami kolem 30 mm a malými kroupami. Tak s tím raději počítejte.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dospíval Petr Nať a teď jsou 2:45. Už jsme říkali i ve zprávách, že v Litoměřicích dneska začíná filmový festival, jmenuje se Fifeli, je to 26. ročník a až do neděle nabídne program pro dospělé i pro děti, budou se promítat jak celovečerní, tak krátkometrážní filmy. A víc podrobností pro nás zjišťoval reportér Vít Provazník. Vítku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak podle čeho organizátoři filmy vybírali?
1: Každý rok má filmový festival Litoměřice zastřešující téma. Letošní nese název Na konci světa a podle toho dramaturgický tým taky vybíral snímky. Na programu jsou tak tituly z různých žánrů a stáří. Festival například představí filmy španělské, rakouské nebo i hongkongské.
0: Každý organizátor chce mít ten další ročník jiný než ten předchozí, takže čím se ten letošní ročník Fifeli liší od toho minulého?
1: Nejčastěji se bude promítat v kině Máj a v divadle Karla Hynka Máchy. Letošní ročník navíc nabídne kombinaci filmu a divadelního zážitku. Organizátoři letos spolupracují s pražským kinem Utajeno. To bude podle ředitelky festivalu Hany Galiové promítat film v bývalém železničním tunelu.
2: Ten film bude doplněný právě o imerzivní divadlo, což znamená, že to je divadlo, které diváka vtáhne a ponoří do toho zážitku a bude to spojení právě toho filmu, kvízu, komentované prohlídky toho prostoru.
0: My už jsme říkali, že ten program bude nejenom pro dospělé, bude i pro děti, takže co pro ně pořadatelé připravili?
1: Ano, letošní ročník má nově na programu projekci pod názvem Fifeli Kids. Dnes se bude v kině Máj promítat animovaný film Papája. Podle ředitelky Hany Galiové se v sobotu a v neděli budou v kulturním a kreativním centru konat výtvarné workshopy a lidé si tam můžou vyzkoušet i staré počítačové hry.
2: Tam bude retro gaming zóna, kde si budou moci všichni zkusit staré Atari, Sinclairy a různé konzole, na kterých se budou moci zahrát hry svého mládí.
1: Ještě doplním, že každý den zakončí koncert v letním kině na Střeleckém ostrově. Celý program najdou zájemci na webu festivalu Fifeli. Můžou si tam pořídit celofestivalovou akreditaci, to už udělalo přes 100 lidí. Nebo si koupí akreditaci na každý den nebo představení zvlášť.
0: Takže pokud budete mít cestu do Litoměřic nebo se chystáte tam strávit víkend, není žádný problém, filmový festival Fifeli, přijdou si na své dospělí i děti. Přesně jak nám shrnul Vít Provazník. Vítku, díky a naslyšenou.
1: Také děkuji, nashledanou.

7 hodin a 54 minut posloucháte Český rozhlas Sever a děláte samozřejmě dobře, obzvlášť tedy, pokud chcete mít porci informací ze severu Čech, za chvilku se chystají další zprávy, ale ještě předtím vám jenom připomenu, že dnešek je vlastně poslední den, kdy se můžete dostat do finále naší soutěže o let vrtulníkem, protože ten let vrtulníkem je už zítra v 17 hodin v rámci akce Nebe plné letadel. Takže pokud si to chcete zkusit, připomínám, že to finále bude dneska odpoledne a jestli v něm ještě nejste, to znamená, že jste celý týden se nedovolali nebo nedokázali jste se dostat do seznamu našich výherců, tak ještě dneska do odpoledne tu bude několik posledních šancí. Takže se určitě vyplatí poslouchat a hlavně telefonovat. No ale teď už k těm zprávám. Za 5 minut tu bude 8. hodina a s 8. hodinou také Jana Moravcová, která přinese informace ze severu Čech. Tepličtí budou mít určitě radost, hlavně tedy řidiči a pacienti teplické nemocnice, protože parkování tam má zjednodušit parkovací dům. Víc ve zprávách přesně v 8.

Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebívlicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Shows Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Policisté čekají o víkendu na českých silnicích, silný provoz v terénu, proto bude víc hlídek. Parkování u teplické nemocnice zjednoduší parkovací dům. Dotaci na obnovu starých německých hrobů získali v Ústeckém kraji letos obce i spolky. Dohromady dostali více než 1 000 000 korun. Dnešek bude polojasný až oblačný, postupně se bude zatahovat. Čekáme taky přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů Celsia. Pěkné páteční ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Policisté se připravují na poslední prázdninový víkend, o něm se hodně lidí vrací z dovolené nebo třeba z chalup. V terénu proto bude víc hlídek. Silný provoz očekává v příštích dnech, kromě policie, taky třeba BESIP. Podle jeho ředitele Tomáše Neřolda by řidiči měli dodržovat několik základních pravidel.
2: Nedržet za jízdy mobilní telefon, věnovat se plně řízení, všichni cestující v autě musí být vždy připoutáni, myslet i na to, aby děti v autosedačkách byly správně. A také, že rychlost není to hlavní, měl by hlavně dojet bezpečně.
0: Krajská zdravotní a město Teplice chtějí postavit u nemocnice parkovací dům. Bude sloužit návštěvníkům nemocnice i lidem z okolí. Informovala o tom mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Vzniknout má alespoň 250 parkovacích míst. Více než 1 000 000 korun získaly letos některé obce a spolky v Ústeckém kraji od státu na obnovu starých německých hrobů. Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělilo v Česku na tyto účely od počátku roku dohromady 10 000 000 korun. Využili toho například v Trmicích na Ústecku, v Žadci nebo v Bystřanech na Teplicku. Ústecká komunitní nadace se pustila do oprav hrobu zakladatele výroby sladkostí v Lovosicích France Činkla. Hrob po desetiletí chátral, říká ředitelka nadace Kateřina Valešová.
3: Po druhé světové válce Činklové samozřejmě odsaď museli odejít a od té doby byla odkázána svému jako osudu. Takže spousty těch ozdobných prvků bylo ulámaných. Ta deska už tady nebyla, plůtek, který tady máme, tak vlastně se taky musel demontovat, opravit.
0: V Děčíně radnice nechala z dotace obnovit rodinnou hrobku Rudolfa Bretschneidera, tamního významného předválečného podnikatele. Na hranici mezi Čínou a Nepálem začalo přetékat jezero, které se vytvořilo po sesuvu části ledovce. V oblasti tak hrozí další povodeň. Informuje o tom čínská státní televize CCTV s tím, že záchranné operace jsou proto dočasně přerušené.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek. Zpočátku čekáme na severu Čech polojasno až oblačno. Postupně se bude zatahovat, čekáme taky přehánky nebo bouřky. Ty mohou být i silné a od dnešního odpoledne před nimi taky meteorologové varují. Nejvyšší denní teploty 28 až 31 stupňů a maxima na horách dnes do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/13 u Jílového na Děčínsku pozor na dopravu omezenou do jednoho jízdního pruhu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásný pátek s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever, zprávy od Jany Moravcové. Jste slyšeli, jak se brání rostliny proti škůdcům, to se dozvíme už za chvilku od Martina Písaříka. Zpozornět by měli ti, kteří se chtějí proletět po Ústí nad Labem, nebo vlastně nad Ústím nad Labem, už zítra, tedy v sobotu. No a samozřejmě nechybí ani písničky, které nestárnou, Pavel Rot nebo Michal Hrůza.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Pavel Rod zpíval Krásnější než růže a to se docela hodí, protože u květin ještě zůstaneme. Jak se brání rostliny proti škůdcům? Na to nám odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům a to různými strategiemi? Zaprvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno a biochemicky identifikuje i kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 17 minut. Jaké máme počasí, tak aktuální teploty na severu většinou už okolo 18-19 stupňů Celsia. Jsou místa, kde už se blížíme ke 20. Pohled na radar ukazuje bouřky v okolí Mostu nebo na hřebenech Krušných hor nad Litvínovem. Ono o tom mluví i předpověď. Většinou očekáváme nejdřív polojasno až oblačno, ale pak se bude zatahovat. A právě odpoledne se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Budou tedy lokální. Ty srážky můžou být ojedinělé i velmi silné, třeba s kroupami a s nárazy větru kolem 70 km/h. Každopádně dneska nejteplejší den celého týdne, teploty 28 až 31.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla jízda s Janou Chládkovou, ale my nebudeme teď mluvit o jízdě, my se naopak proletíme, protože jste velmi dobře slyšeli onen známý zvuk v našem vysílání, okamžitě se strhlo telefonování, což je samozřejmě dobře, ale nejrychleji se k nám dovolal kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pepa z Ústí.
0: Zdravím, Pepo, takže z Ústí nad Labem to pravděpodobně zítra, pokud tedy vyhrajete, máte šanci se jít podívat na nebe plné letadel. Víte, kde je v Ústí letiště?
1: Ano, byl jsem tam už.
0: Už jste tam byl se někdy podívat. Tak jenom připomenu, že ten let, pokud tedy vyhrajete, se koná v 17 hodin právě na ústeckém letišti v areálu v Úžíně v rámci akce Nebe plné letadel. A jenom vám doporučím, abyste poslouchal ještě okolo 15:30 odpoledne, protože právě dneska je finálový den, takže jste jeden z posledních, kdo se do toho finále probojoval. A já gratuluju. Takže se budem těšit.

0: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
1: Tradice, která spojuje generace.
0: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
1: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
0: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
1: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
0: zahradačech.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Češi mohli dnes nad ránem pozorovat zatmění měsíce mezi 5:30 a 6:30 hodinou raní se mezi něj a slunce dostala země a zastínila ho, a to více než 90%. Nejlépe bylo jev vidět na jihozápadě Česka. Šluknov na Děčínsku dokončuje stavební práce na kapličce svatého Cyrila a Metoděje v Kunraticích. Už loni nechalo město opravit krov a střechu kaple a taky odizolovat celou stavbu proti vlhkosti. Obec Zahrádky na Českolipsku by po více než 20 letech mohla mít územní plán. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje dohodu, která by mohla odblokovat spor mezi ministerstvy dopravy, životního prostředí a kultury. Klíčovým bodem je hlavně budoucí podoba obchvatu obce. Na jižní Moravě začalo vinobraní, hrozny kvůli horkému počasí dozrávají asi o 2 týdny dřív než obvykle. Vinaři taky očekávají, že úroda bude letos kvůli suchu menší. České volejbalistky na závěr základní skupiny mistrovství Evropy v Brně porazily Bulharsko 3:0 na sety. V tabulce skončily druhé za favorizovaným Srbskem. V osmifinále se Češky utkají se Švédskem. Utkání je na programu v pondělí večer v Brně. Od dnešního odpoledne meteorologové varují před bouřkami a do té doby čekáme převážně polojasno až oblačno. Postupně se bude zatahovat a čekáme i déšť. Teploty dnes do 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu.

0: rozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Jak to vypadá aktuálně na severu? S dopravou pozor na uzavírku D8 u Broza nad Ohří. Na 38. kilometru totiž hoří vozidlo a silnice je ve směru na Prahu dočasně uzavřena. A na silnici 1/35 v Jeřmanicích na Liberecku pozor na psa, který pobíhá ve vozovce. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkný pátek s námi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno, zprávy o 8:30 jste slyšeli, za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. A před 9:00 zjistíme i to, že stát letos podpořil obnovu starých německých hrobů po celém Česku a využili toho radnice i nadšenci v Ústeckém kraji. No a teď už písničky, které nestárnou, připraveny Karel Zich a ještě před ním Karel Černoch.

0: Karel Zich a Kola Pop Music, my si teď můžeme prozradit, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Můžeme se zajít někam vykoupat. Díky horkému létu hlásí koupaliště v Ústeckém kraji rekordní návštěvnosti a podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině. V Jirkově na zámku se uskuteční poslední letošní zámecký pátek. Od 6 hodin večer zahrají na louce pod zámkem lounská jazzpunková kapela Funkus a ska kapela Definitivní Ententík. V Litoměřicích začíná 26. ročník filmového festivalu Litoměřický Fifeli. Na Střeleckém ostrově bude od 9 hodin připraven program s domácí i světovou kinematografií a zahájení slovensko-český film Milovník nebojovník. No a v Třebívlicích tam si přijdou na své fanoušci muziky, protože je tu Švestka Fest, festival švestkové dráhy. Od 5 hodin odpoledne nabídne páteční program s názvem Podsta hvězdám, koncert skupiny Queenie, vystoupení Kristiána Šepka s písněmi Karla Gotta a také ABB Show by Abway. Během festivalu bude posílena i vlaková doprava, můžete to vzít švestkovkou.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 8:45, aktuální teploty venku většinou okolo 18 až 20 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje srážky v okolí Teplic, na hřebenech Krušných hor nebo v okolí Bíliny. A předpověď o tom mluví. Teď ráno a dopoledne ještě leckde polojasno, ale pak už se bude postupně zatahovat a místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Pozor, ojediněle i velmi silné, nárazy větru kolem 70 km hodině, přívalové srážky kolem 30 mm a dokonce i malé kroupy. Jinak srážky během noci potom budou přecházet do deště. No a máme tu nejteplejší den celého týdne, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 31 stupni Celsia.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 47 minut a teď míříme vlastně do Ústeckého kraje, protože je tu jedna zajímavá informace. Města, obce i spolky obnovují staré německé hroby. Je to vlastně i kvůli tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj právě na tyhle účely letos poskytlo dohromady 10 milionů korun. V Ústeckém kraji toho využili třeba v Trmicích na Ústecku, v Žadci nebo v Bystřanech na Teplicku. O tu dotaci mohli požádat taky spolky, takže třeba spolek Přátel památek ve Strupčicích, to je na Chomutovsku, obnovuje hroby významných německých rodáků. Ústecká komunitní nadace se pro změnu pustila do oprav hrobu zakladatele výroby sladkostí v Lovosicích.
1: Franz Činkl byl jeden ze 4 bratrů, kteří se společně se svým otcem podíleli na tom, že tady v Lovosicích koupili pozemek na přelomu 19. a 20. století a postavili továrnu, kde se vyrábějí sušenky.
2: Vysvětluje ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová, proč si k obnově vybrali právě hrob rodiny Činklů.
1: Po druhé světové válce Činklové samozřejmě odsaď museli odejít a od té doby byla tak odkázána svému jako osudu, takže spousty těch ozdobných prvků bylo ulámaných, ta deska už tady nebyla, plůtek, který tady máme, tak vlastně se taky musel demontovat, opravit.
2: Kameník Pavel Malý, který se podílí na obnově hrobky rodiny Činklů.
3: Máme za sebou kompletně novou římsu na té hrobce, všechny ty bosáže, novou desku nápisovou. Kamenské práce tak bylo minimum, to je hotovo, zednické práce hotovo. Zbývá už jenom natření do barvy, kterou si vybrala nadace.
2: Práce vyjdou na zhruba 400 tisíc korun. Ministerstva pro místní rozvoj obdržela nadace zhruba 150 tisíc. Ze hřbitova v Lovosicích jsem se přesunul zhruba 20 kilometrů na severozápad do obce Měrunice na Teplicku. I tady obnovují německé hroby.
4: Karel Eckart byl velice nadaný člověk. Farář zařídil, aby studoval v Římě. To má napsaný, že tedy je licenciát, doktor církevního práva a filozofie, bakalář. Byl tady v Měrunicích.
2: Mluví o Karlu Eckartovi místním faráři Jan Boháč z dřemčického spolku pro obnovu tradic a rozvoj venkova. Obnovit hrob místního faráře se rozhodli kvůli výročí 100 let od jeho úmrtí.
4: Obnova ta hrobu vyšla zhruba na 120 tisíc.
2: Stát přispěl dotací ve výši 75 tisíc korun.
4: Hrob je teďko trošku vypadá líp, ten byl takovej beton a jenom hlína.
2: Dotaci na obnovu starých německých hrobů poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj také například Šluknovu, Teplicím nebo Děčínu, kde obnovili hrobku rodiny Rudolfa Brečnajdra, majitele tiskárny a jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů předválečného Děčína. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bývalá Anaka na Českém rozhlasu Sever. Teď se dívám na hodiny, za 7 minut tu bude 9. a to znamená, že i dnes odstartuje Dáme řeč s Renatou Filipy. Ahoj Renato.
1: Ahoj Petře.
0: A o čem dneska budeme mluvit?
1: Zavařování, marmelády nebo třeba sušení. Od se prostě, jak člověk uchovává tu svoji úrodu ze zahrádky na zimu. Petře, co fičí u vás?
0: U nás se zavařuje úplně všechno.
1: Ano.
0: My teda nedžemujeme, jenom s kapelou, jo?
1: Ano,
0: s manželkou nedžemujeme. Manželka má ráda marmelády, já to nesnáším.
1: Ano.
0: Takže to vůbec, ale jinak zavařujeme úplně všechno.
1: No,
0: na co si vzpomeneš, co zavařujeme? Čalamády děláme vlastní, vývar zavařujeme.
1: Vývar?
0: No jasně, protože když chceš třeba uchovat vývar a máš ho hodně, tak je nejlepší ho zavařit, nemusíš ho mít v ledničce, vydrží měsíce.
1: Já jsem ho mrazila, takže
0: vydrží měsíce normálně v zavařovacích sklenicích, kdy člověk po něm jenom šahne, když potřebuje do omáčky nebo do polévky.
1: Takže a to je výborný typ.
0: Vývar zavařujeme velmi pravidelně. Červenou řepu, různé zeleninové směsi, houby, všechno.
1: Na okurky si zapomněl.
0: Ne, okurky, no tak samozřejmě, letos jsme dělali mizerných 30 kilo, takže to zase není to zase není tak moc.
1: U nás zase jede hodně ve velkém kopr, že já miluju koprovou omáčku a ty skleničky se zavařeným kompresem s koprem jsou drahé, tak když se zavařují okurky, koupí se více kopru a pak máme na
0: taky moc dobrá věc, když chcete dělat koprovku, šáhnete po skleničce a i v zimě to docela dobře funguje. No jinak, jestli můžu, tak nám ještě jeden tip.
1: Ano.
0: Jestli jste ještě nikdy neslyšeli o zavařovacím hrnci automatickém, kupte si ho. My ho máme letos první rok, já nebudu říkat žádnou značku, abychom nedělali. Je to neuvěřitelná úleva.
1: Já zavařuju v myčce.
0: No, takže zavařovací hrnec, stojí to pár korun,
1: ano,
0: doslova do písmene, dá se to z zásuvky a prostě nestaráte se o nic, báječná
1: záležitost.
0: Dobře,
1: Petře, dáš mi tip, jaký máš.
0: Jo, ale mimo vysílání.
1: Ano,
0: tak, teď už se s vámi loučí Petr Beran, my se dneska ještě uslyšíme odpoledne, pozor, bude tu finále naší soutěže o lety vrtulníkem, u toho nesmíme chybět, ale jinak krásný pátek s námi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: U silnic bude v příštích dnech víc policejních hlídek. Z akvária v Teplické botanické zahradě vytekla po roce provozu voda. Strážníci městské policie Ústí nad Labem dostanou nové bezpečnostní a zdravotnické pomůcky za bezmála 300 tisíc korun. Dnešek bude polojasný, oblačný odpoledne s přeháňkami a bouřkami, před nimi meteorologové varují a teplotu naměříme až k 31 stupňům. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V poslední prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude více hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonů za jízdy a dodržování rychlosti. Pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
2: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
0: Řidiči by proto měli za volant sedat od početí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Botanická zahrada Teplice musí opravit velké akvárium v tropickém skleníku. Během noci ze středy na čtvrtek z něj postupně unikla všechna voda. Nádrž má objem 2,5 tisíce litrů. Ryby a rostliny zaměstnanci přemístili. Zahrada situaci řeší s firmou, která před rokem zprovoznila 3 akvária ve skleníkové expozici a jsou v záruce. Upřesňuje ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.
3: Není zřejmé, že by to udělal někdo ze zaměstnanců ani někdo z návštěvníků. Jsou dva předpoklady, že někde ve spodní části se buď mohlo uvolnit nějaký spoj mezi těmi skly, případně si tam mohla se utvořit nějaká malá prasklinka. Zatím to ještě není zjištěné.
0: Provozu botanické zahrady se to nedotklo. Zdravotnické a bezpečnostní pomůcky za více než 280 tisíc korun dostanou strážníci městské policie v Ústí nad Labem. Radní přijali krajskou dotaci ve výši 230 tisíc korun na nákup bezpečnějších služebních pouzder na pistole, zdravotnických batohů a lékárniček. Zbytek peněz město doplatí z vlastního rozpočtu. Ve věku 89 let zemřel norský král Harald, oznámil to Královský palác v Oslu. V poslední době se potýkal s vážnými zdravotními problémy.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne meteorologové varují před bouřkami, přidají se taky přehánky, do té doby ale bude převážně polojasno nebo oblačno a teploty dnes naměříme do 31 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 126 cm, průtok byl 79 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí dnes 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kolonu a velké komplikace řidiči očekávejte aktuálně na D8 ve směru na Prahu u Broza nad Ohří.
4: Dálnice D8, tam těžký požár, kolona je přes 5 km proti směru a hlavně není uzavřená dálnice. Takže řidiči, kteří o tom nevědí, dál pokračují na Prahu a pak stojí v koloně, ke všemu je tam zkušení. Takže jednotky integrovaného záchranného systému mají problém projíždět.
0: Komplikace se týkají zejména úseku mezi 45. až 37. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Pěkné páteční ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté a na Českém rozhlase Sever právě teď začíná dnešní páteční Dáme řeč a na téma zavařování marmelády anebo třeba sušení. Co už jste letos zavařili, rozvařili do marmelád anebo usušili, co všechno se podle vás dá takhle zapracovat a uchovat na zimu a jak letošní horko a sucho poznamenalo vaši úrodu. Zavolejte do studia na telefon 475 212 212. Rozhodně pošlete třeba i recepty na e-mail dáme řeč@rozhlas.cz. rozhlas.cz nebo pište na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou ve studiu je i má kolegyně Jana Moravcová. Janí, hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne.
5: Co ty a zavařování, sušení, prostě taková ta úchova ovoce na zimu?
0: Tak já jsem akorát tak konzument těchto věcí, ano. Takže jestli něco zavaříš dobrýho, tak to přines, já to ochutnám a pochválím ti to.
5: Dobře.
0: Ale nic podobného neprovozuji.
5: Takže okurky, čalamády, nějakou marmeládu.
0: No, čatny, mám
5: čatny,
0: ráda.
5: Dobře, takže já udělám balíček, přinesu. Dobře, i takhle se to dá udělat, abyste se dostali k právě těm dobrotám, které se dají zavařit nebo třeba rozvařit do marmelád. Ale vy mi volejte do studia. Telefon je 475 212 212. Teď už posílám písničky i ty, které nestárnou. Zaspívá Hanka Zagorová, ale teď Jaromír Nohavica.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.
6: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Hanka Zagorová, Jestli se rozlobím, a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. My jsme s Hankou Zagorovou odstartovali dnešní páteční Dáme řeč. Povídáme si o zavařování nebo třeba o rozvařování marmelád nebo sušení ovoce či zeleniny, klidně i masa. Co vše vyrábíte, jak právě zpracováváte své výrobky ze své úrody na zahradě? A Štěpánka Holcmanová z Děčína dokáže uvařit kvalitní marmeládu nebo džem z jakéhokoliv ovoce a různým variacím a chutím se meze nekladou. Její marmelády před několika lety uspěly dokonce na mezinárodní soutěži v Londýně.
1: Ono to není, že já bych si je vybrala, já mám někdy pocit, že oni si vybrali mě. V podstatě zdědila jsem velkou zahradu, bylo zapotřebí ovoce zpracovávat a za chvíli mi to přerostlo přes hlavu. Takže z toho najednou vznikly skleničky marmelád navíc a už to jelo, už se to nedalo zastavit.
0: Došlo to třeba tak daleko, že vás výroba marmelády uživí, protože vaše marmelády milují lidé v celém Děčíně, ale dostali se i za hranice města a dokonce i za hranice České republiky.
1: Já se jinak živím jinými věcmi, já jsem lektorka, školím a tak dále a to je to, co mě živí. Ale vlastně marmelády je to, co je moje velká srdeční záležitost. Je to taky velký relax a je to velký protipol k té práci s lidmi, kterou jinak dělám. No a já marmelády vyrábím, dodávám je do několika málo obchodů, ale vlastně nejvíc mě baví, když je můžu prodávat přímo lidem na nějakých akcích, trzích, anebo dělat workshop s lidmi, protože jsem v kontaktu s těmi lidmi, které ty marmelády baví a ptají se a zajímá je to.
0: I takové obyčejné vaření marmelády podléhá trendům, tak jaké trendy jsou právě teď populární?
1: Dneska je ten trend takový, že se lidé snaží jíst věci, kde je méně cukru, víc ovoce, víc té chuti toho ovoce. Takže já vařím tak, aby to bylo méně sladké a více ovocné a vždycky se do toho snažím dostat ještě nějakou další ingredienci, která tomu dá takový ten jiný šmrnc a jiný švih. Ať už je to koření, nebo i špetka toho alkoholu.
0: Naši posluchači by určitě byli rádi za nějaký recept na marmeládu, nebo stačí i takový malinký tip?
1: Já si myslím, že právě špetka toho koření vždycky pomůže, nebo pomůže. Dá tomu ten jiný nádech, jinou chuť. A já to mám tak, že do rybízu dávám spíš takové do vánoční koření, ať už je to z kořice, hřebíček, badián, ale i trocha pepře a nového koření, ono to zvýrazní tu chuť. Tak to je třeba jeden druh těch marmelád, do něčeho dávám mátu a potom alkohol. Z pravidla se snažím, aby to byl alkohol podobné chuti, jako je to ovoce jako takové.
0: Říká Štěpánka Holcmanová a skazuje, že fantazii se meze nekladou, tak zkuste i vy zkombinovat různé chutě a vůně, výsledkem možná budete překvapeni. No a zkuste nám klidně zavolat do studia na telefon 475 212 212. Povídáme si o zavařování, o výrobě marmelád, o sušení, prostě jak vy osobně zpracováváte svou úrodu ze zahrady a jak jste spokojení právě s letošní úrodou, protože bylo docela horko a sucho. Zavolejte do studia. Telefon je 475 212 212.

0: Rick Astley na Českém rozhlase Sever, 9 hodin a 17 minut k tomu. My si povídáme o zavařování, o marmeládách, co už jste letos všechno zavařili, rozvařili do marmelád, co všechno se dá podle vás takto zapracovat a uchovat na zimu a jak letošní horko a sucho poznamenalo vaši úrodu. My jsme se na zavařování ale zeptali přímo vás i v ulicích.
1: Tak já nevím, mně to dneska nepřijde zas až tak moc praktický, protože spousta věcí se dá koupit poměrně levně. A ovoce je dost drahý, takže čerství, to není jako to bývalo dřív. Ale přece jenom sem tam něco uděláme, že jo.
2: Co tedy nejčastěji zavařujete?
1: Nějaký okurky nebo i trošku zavaření, jo, když náhodou máme příležitost, že se nám poštěstí koupit něco levnějšího, někde tak zavařujeme.
2: Co vy a zavařování?
3: Zavařujeme rádi, protože máme velkou zahradu u rodinného domu, kde máme nejrůznější ovoce, ať už na stromech nebo na keřích, takže samozřejmě přebytky, něco se nechá zamrznout, ale i rádi kompotujeme anebo džemujeme.
2: Co nejvíce zavařujete?
3: Ano, tak maliny, ostružiny, to, co máme na zahradě, jahody na džemy, ale i meruňky, broskve, prostě všechno ovoce, co máme, jabka, hrušky, švestky.
2: Co vy a zavařování?
4: Nikdy jsem nezavařovala.
2: A proč ne?
4: Nějak jsem neměla asi příležitost, babičky to zastanou.
2: Co vy a zavařování?
5: Taky občas zavaříme, ale jako samozřejmě.
2: Co tedy nejčastěji zavařujete?
5: Včera třeba meruňky.
2: A zavařujete z vlastního nebo z kuvaného?
5: Z vlastního.
2: Co vy a zavařování?
6: Klasicky rexujeme a zavařujeme klasicky. Nějaký recepty, to spíš seženu od někoho, no.
2: Co tedy nejčastěji zavařujete?
6: Samozřejmě rexujeme zeleninu, zavařujeme, ano.
2: Zavařujete z vlastních zdrojů nebo z kupovaných?
6: Tak musím z kupovaných, protože zahrádku nemám, takže musím z kupovaných.
7: No to dělá paně a já jako to jako neznám.
2: Zavařujete z vlastních zdrojů?
7: Vlastních zdrojů, no.
2: A co nejraději zavařujete nejvíce?
7: No malý řípky, no a... Co je prostě, já jako tohleto to můj dělá, to si řídí moje manželka.
2: Co vy a zavařování?
8: No dřív jsem zavařovala dost, ale teď už moc ne, protože se to skoro nevyplatí. Ani to nesníme, takže...
2: Zavařujete z vlastního nebo z kupovaného?
8: Ne, jedině z vlastního, z kupovaného nikdy.
2: A co tady zavařujete nejvíce?
8: No hlavně okurky. Dřív to byly višně, rybíz, ostružiny, když mám jahody, ale teď už moc nezavařuju, minimálně.
0: A co vy osobně a zavařování? Já budu zavařovat ještě dneska odpoledne, protože tam mám zbytek okurek, ze kterých musím udělat řezy. Taky zmíněný kopr, protože miluju koprovku, no a v zimě se ta sklenička naloženého kopru vždycky hodí. Každopádně je to levnější, než ji potom kupovat. A hlavně nastrouhaná jablíčka. To je skvělá směs do štrůdlu a buchet. A ty štrůdly chutnají prostě lépe a jsou hlavně v zimě hrozně rychlé. Jak to máte se zavařováním vy, nebo jakou marmeládu jste třeba už letos udělali, prostě jak zpracováváte svůj úrodu ze zahrádky na zimu. Zavolejte mi do studia na telefon 475 212 212 a nebo pište e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz.
9: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
9: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Skupina Krištof dospívala 9 hodin a 24 minut k tomu. My si v dnešním Dáme řeč povídáme právě o zavařování nebo třeba o výrobě marmelád. Píšete i e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Posílám vám letní pozdrav ze své zahrádky. Letošní sucho dalo mrnkám zabrat. Sice jsou menší, ale za to sladké jako med. Už mám ve sklepě mnoho skleniček. A můj rychlý tip: do každé sklenice horké mrnkové marmelády přihazují pro vůni jeden malý kvítek levandule. Na zimní palačinky je to naprostá symfonie. Ať se vám dobře vysílá, to posílá paní Věra z Litoměřic. A ještě jeden e-mail dorazil k nám do studia. Dobrý den, u nás v Podhůří Jizerek letos rajčata díky horku dozrávají tak rychle, že je nestíháme jíst. Protože klasického leča už máme plný mrazák, letos poprvé sušíme. Rajčata nakrájím na plátky, posypu solí, sušeným rozmarínem a usuším v sušičce. Pak je napochuji do skleniček, proložím česnekem a zaliju olivovým olejem. Skvělá chuť léta uprostřed ledna. Zdraví vás věrný posluchač Pavel z Liberce. Tak díky za e-maily a díky za tipy na zavařování. Myslím, že levandule do mrnkové marmelády, tak to mě nikdy nenapadlo. A sušená rajčata, takhle už jsem taky jednou dělala a je to naprosto skvělé. Tak klidně ještě stihneme jeden telefon nebo pár e-mailů. Volejte do studia na telefon 475 212 212 nebo napište na dámeřeč@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní dáme řeč, tak to je o zavařování, nebo třeba o tvorbě marmelád, a k nám do studia se dovolala i paní Pavla z Neratovic. Paní Pavlo, hezké dopoledne.
1: Dobrý den vám také všem posluchačům. Paní Řádko, já miluji také kopr, také jsem zavařovala jako mladá ze zahrádky a já jsem z rodiny, kde se zavařovala od nepaměti. Babička zavařovala po zabijce maso a tak dále. Maminka se mnou dělala marmelády, takový dokonce i v takový zdraví jako rostly z černýho rybízu. No, u nás se zavařilo všechno švédský, jabka, na strudl, já jsem to převzala. A vzpomínám si, když jsem měla rodinu, ještě byli všichni doma, tak jsem třeba měla druhý den do práce a já jsem zavařovala celou noc vaničku dětskou plnou okurek a to jsem zavařovala v pračce, když si byla miniroma pračka, taková vyřívka. V tom jsem zavařovala, v troubě jsem zavařovala, ve hrnci. No, byla jsem Marila, to byla továrna u Rokycanech přímo. To byla, po celé republice se rozvážely kompoty a maminka vždycky říkala, ty jsi druhá Marila. No potom ty kompoty už jako přestával synís, už byly dostrý manžel taky, takže jenom okurky, čalamády a to jsem zavařovala. A potom, když už jako jsem neměla rodinu ze zahrádky, tak mi dávali známí poměrně levně. Ale to zavařování se vyplatí, když je rodina kompletní a když jsou vnoučata, tak se to vyplatí. Já bohužel nemám, takže jsem sama, tak když je to potřebuji, tak si to koupím, protože sama s kočičkama tak to určitě si nakoupím v krámu, ale je to fajn to zavařování a ty zavařeniny, ty jsou úžasné, když jsou domácí, určitě.
0: Paní Pavla z Neratovic, a já s vámi naprosto souhlasím, tak díky za zavolání, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, také, naschledanou.

0: časopise.
1: Marie Rotrová a Pavel Bobek dospívali a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Dnešní dáme řeče, kde si povídáme o zavařování. A do skla se jídlo ukládalo, představte si to, už za Marie Terezie. Zatímco dnes zavařovací sklenici jednoduše uzavřeme víčkem, naši předkové k tomu používali měchuřinu a taky pergamen. Jak se zavařilo v dobách minulých? Na výlet do historie nás vezme redaktorka Bára Kvapilová.
2: Domácí zavařování se neobejde bez speciálních sklenic a ty mají v českých domácnostech dlouholetou tradici.
3: Už první zmínky o zavařování máme dokonce z 18. století, ale to byly opravdu jenom takové výjimečné typy. To sklo bylo poměrně ještě drahá surovina, takže ne určitě každá domácnost ho měla a mohla do toho zavařovat. V té době bylo spíše sušení nebo kvašení, známe všichni kvašené zelí.
2: Vysvětluje kurátorka Národního zemědělského muzea Lucie Kubásková. Zpočátku se ty sklenice uzavíraly poměrně kuriózními způsoby.
3: Přesně tak, tam byl vždycky problém, čím uzavřít, aby ten obsah byl neprodyšně uzavřen, aby se do toho nedostávaly žádné mikroby, nečistoty. Takový uzávěry byla třeba měchuřina, což byl vypraný vepřový měchýř, který se namočil, sklenice se tím potáhla a ty sklenice byly schválně uspůsobeny k tomu, že měly takový přehnutý okraj, aby ta měchuřina nebo jakýkoliv jiný později třeba celofán nebo pergamenový papír šlo na to položit a ovázat provázkem. To bylo takzvané uzavírání na povaz.
4: Krucifix! Kam se člověk vrtne, všude samá marmeláda nebo kompot. Ta ženská snad začne zavařovat i šišky. Člověk chce najít hrnek, aby si vzal do vlastní špajský kompas.
3: Některé třeba marmelády nebo džemy se dokonce i parafínovaly, že ten obsah té sklenice se vlastně na dvakrát tím parafínem polil, aby opravdu nemohl tam přistoupit ten žádný vzduch.
2: Někdy se ten pergamen nebo celofán potíral ještě lakem a nebo dokonce bílkem.
3: Ano, ne všechny hospodinky měly samozřejmě k dispozici měchuřinu nebo pergamenový papír, takže snažili se to nějakým způsobem vlastně nahrazovat. Občas používali třeba vatu nebo hedvábný papír, který vyvařovali v mléce, či si vzali obyčejný papír, který položili na kamna, vzali si vosk a vlastně udělali si takový domácí povoskovaný papír.
5: Představ si, že jsme s Květuškou počesali celou třešeň.
6: Večeře bude?
5: Musíš počkat, až to zavařím.
3: Přelomovou fází bylo, když se začaly používat takzvané ty patentní sklenice zavařovací. Bylo to od konce 19. století, vlastně první zmínka o těchto sklenicích je z roku 1874 a to jsou sklenice, které měly skleněná víčka. Pod skleněnými víčky byly ještě takové těsnící pryžové kroužky, takže víčko vlastně přisálo se k té sklenici a nedostal se tam vzduch.
2: Zavařování ovoce a zeleniny v domácím prostředí přetrvalo až do dnešních dnů. Některé hospodyňky používají speciální hrnce, jiné zavařují v troubě anebo dokonce v myčce nádobí. Nejčastěji přitom sáhnou po sklenici uzavírané víčkem Omnia.
1: Přesně tak a takhle se uzavařuje u nás doma v myčce, ale myčka se nám teď pokazila, takže musím zavařovat v troubě. Funguje to naprosto skvěle. No a když jsme v této reportáži měli i ukázky z filmu, kdy se zavařování dostalo právě do filmu, tak mi to připomnělo dobrého vojáka Švejka. A všichni si pamatujeme na tu slavnou hlášku, ta baba tam dala ale kopru. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč a povídáme si o zavařování. Teď už posílám Vaška Zneckáře. Tak hezký poslech.

0: Vašek Neckář dospíval a nám pomaličku, ale jistě končí dnešní Dáme řeče, kdy jsme si povídali o zavařování. Další téma, tentokrát už se Zdeňkem Lukeslem, tak to bude tady v pondělí. Teď ale pokračujeme v našem vysílání na Českém rozhlase Sever a těšte se na finále našeho zámeckého léta. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkný den, hezký pátek. Už 45krát jsme se setkali a vlastně setkáváme u našeho zámeckého léta. Ano, nedávno jsme začali a dnes budeme končit. Čeká nás poslední den, poslední soutěž a losování, velké finále. Tak já si teď, jak se říká, odbydu všechny ty povinnosti na začátku. Řeknu, že hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, to bude v první řadě. Pak vylosujeme jednoho z výherců tohoto týdne, ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Pozor, potom přijde to hlavní, a to je vylosování tří výherců z celých prázdnin, ze všech dnů, které jsme vlastně absolvovali. Tam jsme akorát dvakrát byli neúspěšní. Mimochodem zatím soutěžilo, nebo respektive vyhrálo 18 mužů a 24 žen. Dvakrát se dovolali z Prahy, dvakrát z Brna a jinak to bylo po jedné návštěvě z různých míst naší země. Docela to bylo zajímavě rozpoložené. Tak a my hrajeme o finále, o ty tři pobyty na zámku Třeštětov. Pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby, je to na dvě noci, s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní nájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře, je to pro dvě osoby, parkování zdarma a pozor, tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Tak to všechno je dnes ve hře, ale nejprve tedy poslední návštěva. František Kinský názve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frštát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárys Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým panstvím a empírově představil hrabě Lárys Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzal do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotty House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem, ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady cení. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárys Mönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která nám napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělány podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klenba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásy, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má to středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to byla poslední soutěžní návštěva, jinak ještě v sobotu, v neděli nás čekají zámecké návštěvy. No já jsem, přiznám, jsem taky trochu nervózní, aby to všechno dobře dopadlo, aby losování proběhlo tak, jak má, a musím říct, že teď tedy budu držet hodně palce našemu soutěžícímu nebo naší soutěžící. Kdo to bude? Kdo změní tu naši statistiku? No jdeme do finále, já jsem si nemohl odpustit a musel jsem si půjčit tu klasickou písničku z Kouzelníka. No prostě je to finále.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tou naší partou je spousta lidí, kteří pro vás chystali to zámecké léto po celé 2 měsíce a ještě chvíli mají před sebou. No teď má před sebou soutěžní otázku paní Dana ze Staré Střelné. Paní Dano, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: První pokus, nebo už jste zkoušela volat?
1: První pokus.
0: Tak vám držím palce. Ta soutěžní otázka zní... Kdy získal svou dnešní podobu zámek ve Frištátu? Za A na začátku 18. století, za B v polovině 18. století, za C na konci 18. století?
1: Já budu typovat, protože jsem neslyšela celou reportáž, takže zkusím zlatou střední cestu Bčko.
0: Bčko. Mějte se krásně. Naschledanou, paní Dano.
1: Taky děkuju moc. Naschledanou.
0: Pan Ladislav z Brna plakal do telefonu, že je vždycky náhradník. Dobrý den, pane Ladislave, klaplo to, vidíte.
2: Dobrý den. Dobrý den. Tentokrát to vyšlo.
0: Ano, slyším krásný moravský přízvuk brněnský. Tak povídejte. Začátek, polovina, konec.
2: Konec.
0: Je to tak? Ano, jste v našem finále. Já vám přidám tu pětku do losovacího osudí. Ano, to trochu z výšky. A teď vám budu držet palce, abyste třeba vyhrál zrovna tu prohlídku na zámku Františka Kinského. Pane Ladislave, nebudu vás zdržovat, čeká nás velké losování. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak já už roztáčím to naše osudí a vytáhl jsem pětku pana Ladislava. Takže pan Ladislav z Brna, gratuluju, pane Ladislave. Tak, pan Ladislav, vracím vlastně už třeba na příští rok nebo na nějakou jinou soutěž, ale ta nádoba tady zůstává, protože já tam přidal ještě 45, jsou tam lístečky se jmény, no a tahám 3, takže 1, 2 a 3, ještě 1, kde je spadl. Tak a já tady teď pro vás mám... Teď trocha napětí, vidíte, jak to všechno dopadlo a kdo vyhrává. Tak já vám to řeknu rovnou. S číslem 25 soutěžila 31.7. paní Martina Vašíčková z Bojkovic. Gratuluju. Číslo 40, další lísteček, 21. srpna paní Jana Pávková Radvanec Maxov a třetí lísteček s číslem 12, 14. července paní Karin Hambalíková z Nové Hlíny. Všem upřímně gratuluju. Ano, potlesk pro vítěze, takže paní Martina Vašíčková, paní Jana Pávková a paní Karin Hambalíková získávají ty úžasné pobyty na zámku Třešť s mnoha bonusy. Já se s vámi rozloučím, protože to bylo naše dnešní poslední soutěžní klání. V sobotu v neděli nás čeká ještě zámek Kalnáře a zámek Kostelec nad Orlicí. No a my se pak sejdeme, budete-li mít chuť při výletech další víkend po 13. hodině v sobotu i v neděli. Krásný den a hezký zbytek prázdnin vám všem přeje Pavel Kudrna. Mějte se moc pěkně.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Odklízení nákladu po požáru kamionu komplikuje provoz na 43. kilometru dálnice D8. Policie řešila při zápasu Jablonce se skotským Rangers krádež fanouškovské vlajky. Ve věku 89 let zemřel norský král Harald. Dnes čekáme polojasno až oblačno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotou do 30 stupňů. Hezké páteční dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu uzavřel na 43. kilometru u Lukavce na Litoměřicku požár přívěsu nákladního automobilu. Hasiči už požár lokalizovali, teď rozebírají solární panely, které kamion převážel. Může to trvat několik hodin, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
3: Hasiči po příjezdu na místo události uhasili požár kamionu a nyní se věnují vykládání solárních panelů, které kamion převážel, tak aby zkontrolovali případná skrytá ohniska a zamezili dalšímu rozšíření požáru.
2: Podle policie potrvá uzavírka na dálnici D8 zhruba do 12 hodin. Při čtvrtečním fotbalovém zápase předkola Evropské konferenční ligy řešili jablonečtí policisté jeden vážnější incident. Jablonečtí fanoušci odcizili vlajku skotským Rangers. Příznivci hostujícího týmu tak hrozili, že vniknou do sektoru domácích, říká policejní mluvčí Ivana Baláková.
4: Vniknutím do jejich sektoru hrozili Rangers pro případ, že by jim vlajku nevrátili zpět. Díky jednání vedení klubu Jablonec s vlastními fanoušky došlo k vrácení vlajky a fanoušci Rangers od svého úmyslu ustoupili.
2: Policie řeší ještě zničení tří jiných vlek skotského týmu. To se stalo mimo fotbalový stadion. Na zápas dorazilo 5,5 tisíce diváků, z toho 650 fanoušků Rangers. Postup do základní skupiny konferenční ligy slavili po úspěšném penaltovém rozstřelu domácí fotbalisté. Nejbohatším Čechem je podle týdeníku Euro, stejně jako loni, Michal Strnad, majitel zbrojařské firmy Čekoslova Group. Časopis odhadl jeho majetek na 470 miliard korun. Na druhém místě skončil podnikatel Daniel Křetínský s přibližně 430 miliardami korun. Oba od loňska zbohatli o několik desítek miliard. Zemřel norský král Harald V. Bylo mu 89 let, informoval o tom norský královský palác. Harald vládl více než 30 let a byl nejstarším evropským panovníkem. Od minulého pondělí byl ve vážném stavu v nemocnici. Trpěl anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek. Oblíbený panovník dřív reprezentoval Norsko taky v jachtingu. Na trůn teď usedne korunní princ Hákon. Po boku mu bude manželka Mette Marit.
1: Počasí.
2: Od dnešního odpoledne meteorologové varují před bouřkami, jinak bude polojasno až oblačno, odpoledne i přehánky a nejvyšší denní teploty do 30, na horách do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor v dopravě, jak už jste ve zprávách slyšeli, dálnice D8 je uzavřená, předpoklad je uzavírka zhruba do 12 hodin. Uzavřená je ve směru na Prahu a tvoří se kolona mezi 44. a půltým až 37. a půltým kilometrem. Důvodem je požár nákladního vozu a policie Sukovo náměstí v Liberci. Počítejte s nehodou, jeďte opatrně. Já vám přeji dál šťastnou cestu a pěkný pátek.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný pátek s Českým rozhlasem Sever. Sport, boty, kultura i vaření. To všechno nás čeká v dnešním dopoledním expresu, který právě začíná slavným kaskadérem Dalibora Jandy. Těšit se v něm můžete i na písničky, které nestárnou v podání Michala Tučného nebo Honzy Nedvěda. Tak dobrý poslech a pěkný den s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: 10 minut po 10. posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a před námi je dnešní slavný Severočech. Ten na základě svého příjmení mohl být slavný v literatuře nebo třeba ve výtvarném umění. On se ale rozhodl spojit svůj život se sportem. Nikoli však tak, jak byste možná na první dobrou očekávali.
1: Slavní Severočeši.
2: Učitelka si postaví prvňáky do řady a ptá se, čím v životě chtějí být. Jeden prohlásí, že profesionálním fotbalistou nebo sportovním komentátorem. Druhé se mu splnilo. Tím klučinou byl totiž Pavel Čapek. Narodil se v roce 1958 v České Lípě. Fotbal hrál od 4 let před domem a potom i za žáky v místní Lokomotivě. Absolvent Vysoké školy ekonomické poslal přihlášku do redakce sportu Československé televize ještě při pobytu na vojně. Dětský sen se mu splnil 1. února 1984, kdy tam oficiálně nastoupil. Stal se respektovaným průvodcem zejména fotbalových utkání. Komentoval všechno, od ligových zápasů přes mistrovství Evropy až po finále světových šampionátů. Vídali jsme ho v pořadu Branky body vteřiny i večerním zpravodajství. V roce 2014 se ale nevyhnul silné kritice části fotbalových fanoušků týkající se způsobu moderování. Těžiště jeho práce se pak přesunulo jinam, například k zajišťování přenosů. Dlouhodobě je uváděn jako vedoucí dramaturg sportovních přenosů v redakci sportu České televize se specifickým zaměřením na fotbalovou sekci. Jeho hlas stále slyšíme například v přenosech z běžeckého lyžování, veslování a malého fotbalu. V roce 2024 vydal Pavel Čapek spolu s Jaroslavem Vychodilem vzpomínkovou knihu Branky body příběhy aneb 40 let s mikrofonem České televize.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Teď pro vás máme pozvánku na velkou sportovní akci, která proběhne už zítra. Cross Park Marathon 2026. Tak právě na ten můžete vyrazit do krásné Lípy. Připraveno pro vás bude několik tras, vyberou si jak profesionální maratonci, tak ale i rodiny s dětmi, anebo týmy, protože běžet můžete i štafetu. Podrobnosti přidává jedna z pořadatelek, Mariana Krásnolipská, v rozhovoru s kolegyní Evou Bucharovou.
2: Cross Park Marathon vlastně nabízí různé možnosti, různé trasy, takže z čeho budeme vybírat?
3: Běžci i začínající běžci si mohou vybrat z trasy 5 kilometrů, 10 kilometrů, půl maratonu, což je 21 kilometrů, nebo královského maratonu, ale je tam možnost i pro štafety, to znamená, že ty štafety se skládají ze čtyřčlenného týmu, to znamená, se může vytvořit z rodiny, z přátel, firemní klidně může vzniknout štafeta a pak tam jsou ještě dětské závody a zapomněla jsem vlastně na Nordic Walking, to je vzdálenost 10 kilometrů.
2: A všichni budeme startovat ze stejného místa?
3: Ano, všichni startují v 10 hodin z náměstí Křínického náměstí v Krásné Lípě, akorát maratonci startují o 2 hodiny dříve, už v 8, aby to stihli všechno oběhnout.
2: A cíl bude taky na tom náměstí?
3: Ano, cíl je opět zase na náměstí v Krásné Lípě.
2: Uh-huh. Pojďme se podívat na tu trasu a vypíchnout některá krásná místa, která ty běžci budou v ten den míjet.
3: Tak Cross Park Marathon je také známý tím, že zavede běžce do srdce Národního parku České Švýcarsko. To znamená, že po vyběhnutí z náměstí z Krásné Lípy se vyběhne hned na Kamennou horku a běží se vlastně co nejdříve do Národního parku České Švýcarsko, kde se běží mezi skalami, lesy, pak se zase vyběhne dál na Vlčí horu, takže z vás čekají velikánské výhledy do Lužických hor a do Cháka Olapské pískovce. A cestou zpátky můžete potkat třeba i luční bar, kde se můžete občerstvit, když by vám nestačily 3 občerstovací stanice během té trasy.
2: Kdy bude vyhlašování výsledků?
3: To je průběžné vyhlašování výsledků. Většinou první vlna je v 1 hodinu, to jsou ty kratší tratě, pak ve 2 hodiny jsou ty delší tratě.
2: Je u toho Cross Park Maratonu 2026 ještě nějaký doprovodný program pro fanoušky, pro diváky?
3: Cross Park Maraton jako takový je vlastně součástí Dne Českého Švýcarska, což je velká akce jednou za rok, která se koná v Krásné Lípě na oslavu Národního parku Českého Švýcarsko, celého Šluknovského výběžku, takže k tomu jsou ještě doprovodné akce, koncerty, akce pro děti, takže si myslím, že si tam každý najde něco pro sebe a ještě je důležité podotknout, jsou tam taky Čechie Bemerlandy, staré motorky.
1: Přiblížila něco z bohatého programu sobotního Dne Českého Švýcarska Mariana Krásnolipská. Jeho součástí bude i Cross Park Marathon a na ten se může přihlásit úplně kdokoliv, buď předem, anebo až na místě.

0: Trocha italštiny v pátečním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. A před námi je dnešní vaření s pochoutkovým rokem. Letos je to už po desáté, co společně hledáme ty nejlepší posluchačské recepty. No a u příležitosti tohoto jubilea tentokrát hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let tedy letos bojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty pěkně připomínáme, a to týden co týden. Ale tentokrát už je nedělají oni sami, nýbrž všech 630 výherních receptů vaří a peče naše porota a naši profesionální kolegové. V neděli bude připravovat dančí závitky od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku, tedy druhý nejlepší recept roku 2024 podle poroty, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Ten se rozhodl recept vylepšit ovinou omáčku.
1: Já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. Jestli někdo dá otázku, no, Jarošku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí.
2: Myslím, že jsme dojeli na to správné místo, pokud budeme dělat dančí závitky. Jarda Sapík totiž zvěřinu miluje a rád ji dělá i na víně.
1: Ale každou upozorňuji, ne nějaký kravice.
3: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Séglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
2: No a když závitky, tak do nich přijde spousta dobrot. Mrkev, šunka, hořčice, nebude chybět ani špek.
1: Když si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: Poslouchejte, nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří.

0: ta omáčka, ve které se pak hezky i dusily ty závitky, tak bude na konci rozmixována.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No, teď to je stejný.
0: Tohle je opravdu skvělý recept. Bude vám chutnat.
2: Je to bomba. Vynikající.
0: Tak si život s námi opět vychutnejte.
2: A hlavně vlastně a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
3: Ano, zvěřina je báječná a pokud se trochu bojíte s ní začít, tak to zkuste třeba od těch dančích závitků. Návod od nás dostanete v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na dančí závitky s vinou omáčkou podle Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tam bude i ten původní recept od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku, který soutěží společně s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Za 4 minutky bude 10:45. Pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Vzali jste si dneska boty, které vás trochu tlačí. Mně už se dlouho nepovedlo koupit si botu, která by nebyla pohodlná, ale neříkám, že se mi to nestalo nikdy. Občas je ten střevíček prostě tak pěkný, že ho nutně chcete mít, ale pak zjistíte, že připomíná botu spíš španělskou, tedy tu, ve které trpíte. Co dělat, když se boty rozhodnou, že vám ani krok nedají zadarmo, poradí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady. Rčení padá do trb platí v případě lodiček, které nás tlačí, ale milé dámy, přiznejme si, že často se nám slavnostní boty líbí, takže se jich nechceme vzdát. Nejdřív místa, která nás intenzivně tlačí, potřeme zevnitř lihem, potom si oblečeme mokrou bavlněnou ponožku a chodíme v nových botách ideálně pár minut několikrát denně. Pokud ani tenhle fígl nezabral, vyzkoušet můžete nahřívání ústně teplým vzduchem z fénu. Botu mějte na noze a prohřívejte hlavně místa, kde vás obuv nepříjemně tlačí. I na ty největší tyrany z říše bot by měl zafungovat nenáročný postup. Naplňte iglitové sáčky vodou, vložte do bot a dejte do mrazícího boxu. Jakmile voda zmrzne, vyndejte boty ven a vyčkejte půl hodiny. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a těsné botky jednoduše roztáhne. Pokud byl čas strávený na podpatcích delší, namočte chodidla do teplé vody s octem nebo použijte gel z listů aloe vera, který kůži na chodidlech sklidní a hydratuje.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie, takže velká kultura. No a když už jsme u té kultury, tak u ní zůstaneme, je tu Slávka Brádlová a její dnešní tipy, a protože je pátek, tak budou bohaté.
1: No, budou přebohaté a dokonce možná malinko přelezeme do zítřka, do soboty. A jinak tedy hezký den tobě i posluchačům. Divadelní zahrada v Ústí nad Labem pokračuje, představení činoherního studia se ale přesouvá do budovy na Střekově, protože opravdu to
0: počasí
1: není spolehlivé. Já mám pocit, že buď my nebo činoherák, že jsme prostě zapomněli na tu smlouvu se svatým Petrem pro letošek. A pak to takhle vypadá. Nicméně Sluha dvou pánů v budově se odehraje začátek ve 20 hodin. Tak, pak bych pozvala možná ještě jednou na Sluhu dvou pánů, a to tak, že na zámek Nový Hrad v Jimlíně začátek ve 20 hodin, ale tento krát je to v podání Městského divadla z Mostu. No a jak bude v Jimlíně to vypadat s počasím, to také kdož ví. Takže musíte se ptát a raději předem zavolat, abyste věděli, jestli máte vyrazit nebo ne. Tak další velká pozvánka, ta nás zavede do Třebívlic na Švestkafest letošního roku. Začátek už v 17 hodin. No a ten dnešní program s podtitulem Podsta hvězdám nabídne velkolepý koncert kapely Queenie, takže jasné. A taky Kristián Šebek tam bude s písničkami Karla Gotta. A také tam bude ABB nebo ABB show. Zkrátka během toho festivalu ještě přidám jednu informaci, bude výrazně posílená vlaková doprava. Takže nemusíte tam autem, můžete se svést vláčkem. Tak další pozvánka je do Litoměřic na vlakové nádraží Dolní. Tam je po celý den až do 18 hodin výstava Legio vlaku. Je to opravdu několik vagónů rekonstruovaných přesně tak, jak vypadaly vagóny československých legií na sibiřské nebo transsibiřské magistrále. Potrvá to až do neděli.
2: Když už jsme v těch Litoměřicích, tak já bych s dovolením přidala svoji malinkatou pozvánčičku. My jsme tady v týdnu měli ředitelku filmového festivalu Fifely a Fifelení v Litoměřicích začíná právě dnes, tak to jenom tak jako...
1: Tak, to je ke dnešku, no a k zítřku bych tady měla dva krásné tipy. Jednak ostrov Utise, tak tam můžete užít túru skalami s přírodními scénami. A je to ve znamení 4, takže připravené jsou 4 túry, ale taky 4 účinkující někde přímo ve skalách a 4 účinkující budou v kempu. A z těch účinkujících bych vyzvedla třeba skupinu Tašidele a neb Podsta na Varce, taky Gorily v mlze a zaspívá i písničkář Václav Havelka a taky budou zpívat děti z domu nebo z dětského domova v Tise a divadlo Altrego a další zábavička. Tak to je zítra a stejně tak na zítřek je pozvánka do Zubrnic na den s Vincencem Zahradníkem. Připomínám, že ten den máte vstup do toho areálu skanzenu nebo muzea v přírodě úplně zdarma a dozvíte se, kdo byl Vincent Zahradník a podíváte se, kde žil a bydlel a tvořil a tak.
2: A to musíte vyjít ze skanzenu a dojít na faru. Tak. A teď už víte všechno, co potřebujete.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco rodiče jedou na nákupy do NDR, Honza se o svaťáku snaží učit na maturitu. Seriál vyprávěj. ČT 2. Geniální pomsta s noblesou. Robert Redford a Paul Newman v oscarovém retrofilmu Podraz. A ČT Art uvede v premiéře výroční koncert slavného rockového zpěváka a muzikanta a jeho výjimečných hostů. David Koller, oslava 20 let kapely. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dálnice D8 je po požáru nákladního auta ve směru na Prahu zavřená. V Rumburku na Děčínsku bude v sobotu sraz motocyklů Čechie Bemerland. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Vakcíny totiž nedostanou včas. Dnes čekáme polojasno až oblačno, poledne ale bouřky a teploty do 30 stupňů. Pěkné páteční dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu uzavřel u Lukavce na Litoměřicku požár přívěsu nákladního automobilu, který převážel solární panely. Nikdo se nezranil, hasiči požár lokalizovali. Teď musí rozebrat panely, aby znovu oheň nevzplal. Řekla to mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Nehoda se stala krátce před 8 ráno. Na místo přijeli 3 profesionální a 3 dobrovolné jednotky hasičů. Na dálnici se mezitím před událostí na 39. kilometru vytvořila kolona vozidel. Odklízení solárních panelů může trvat několik hodin. Majitelé a příznivci strojů Čechie Bemerland se mohou v sobotu zdarma zúčastnit spanilé jízdy v Rumburku na Děčínsku. Čechie Bemerland klub pořádá 28. ročník a spanilá jízda nabídne kromě objížďky několika měst i ohlédnutí za historii výroby těchto motocyklů. Uvedl jeden z pořadatelů Arnošt Nezmeškal.
4: Stejme se v Kunraticích u Šluknova, je tam taková nenápadná louka, ale to je to místo, kde pod zemí jsou ještě zbytky té původní továrny a tam se aby jsme si připomněli to místo a končíme v hotelu Jeff v Doubici.
2: Policisté prosí o pomoc při pátrání po 16-leté dívce z Liberce. Anna Okajčeková odešla z domova 15. června a od té doby o ní rodina nemá žádné zprávy. Pohřešovaná je asi 165 cm vysoká, má hnědé obarvené vlasy a hnědé oči. V době odchodu na sobě měla bílou mikinu s kapucí a fialovým nápisem na zádech, černé tepláky a bílé tenisky. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Očkování proti chřipce začne letos na podzim. Později než obvykle můžou za to komplikace při výrobě vakcín. Některé dávky se proto na evropský trh dostanou se zpožděním. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj by ale zpoždění nemělo zasáhnout celou očkovací sezónu.
5: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. Na druhou stranu my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad. Ty zpožděné vakcíny jsou určeny jak pro děti, tak pro lidi, kteří trpí chronickým onemocněním. Dobrá zpráva je, že pro ty seniory tady ta vakcína bude.
2: Proti chřipce se v Česku podle Chlípka nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Doporučuje proto domluvit si vakcinaci s lékařem už dopředu, na dobu, kdy bude očkování dostupné.
3: Počasí.
2: Počasí pro dnešek, polojasno až oblačno, odpoledne ale déšť, přehánky i bouřky před nimi od dnešního odpoledne, taky na severu Čech meteorologové varují. Nejvyšší denní teploty do 30 a na horách do 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Po požáru nákladního vozu u Broza nad Ohří je uzavřená dálnice D8, tvoří se kolon, je to ve směru na Prahu a požár už je uhašený a podle předpokladu policie bude dálnice opět otevřena kolem 12. hodiny. A vy nám voláte, že s ohledem na situaci na dálnici houstne taky doprava v Lovosicích.
6: Jenom z té vostičky čerstvý informace, je to tam zavřené, je to proti směru. A okolí Lovosic už začíná být docela bez spaní.
2: V ulici Nová kolonie v Kadani na Chomutovsku havarovala 4 osobní auta, taky tam dejte pozor, šťastnou cestu. A dál pěkné páteční dopoledne s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přejeme stále příjemné páteční dopoledne a zveme vás k poslechu našeho dnešního vysílání. Jehož nedílnou součástí je povídání se zajímavými hosty. Dnes tím hostem bude notářka Romana Marková a řešit spolu budeme závěti. Na první pohled to může vypadat jako poněkud morbidní téma, ale my se vás budeme snažit přesvědčit o tom, že jde naopak o velmi, velmi praktickou záležitost. Už po písničce Heleny Vondráčkové.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Závěť bychom podle notářů měli mít všichni a včas. Proč a jak to udělat? Právě to nám dnes vysvětlí notářka Romana Marková, která je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Dá se říct, kolik dědických řízení, která vedete, se opírá o závěť? Nějak to jako percentuálně vyjádřit?
2: No, řekla bych, že se závěti sepisují čím dál tím častěji, že ten počet těch dědických řízení se závětí stoupá. Oproti období třeba před 15 lety je to víc a řekla bych, že se dostáváme tak někam na čtvrtinu, třetinu dědických řízení.
1: Mm-hmm. A vy jako notářka z toho máte radost?
2: Myslím si, že z toho mají mít radost hlavně ty dědicové.
1: Jasně, nicméně ta vaše radost nebo i ta dědická radost se v případě závětí může opřít o to, že to dědické řízení je potom jednodušší.
2: Jednodušší v tom, že umožňuje vyhnout se nějakým vleklým sporům.
1: A právě proto je dobré tu závěť mít, proto je dobré na ní myslet?
2: Určitě je to dobré proto, abyste se vyhli sporům jak v tom dědickém řízení, tak i těm samotným sporům v rodině, ke kterým může v případě, že jsou složité rodinné vztahy, samozřejmě bez té závěti docházet.
1: No, ono k ním může dojít i ve chvíli, kdy ta závěť je sepsaná, protože se vždycky může stát, že někomu se to, co v té závěti je, nelíbí. Ale v tu chvíli prostě platí, co je psáno, to je dáno a je vyřešeno?
2: Úplně na 100% to tak říct nejde, ale většinou ano.
1: Jak složité je takovou závěť sepsat?
2: Myslím si, že složité to rozhodně není, protože zákon zná několik forem té závěti, několik forem toho, jak závěť pořídit. Můžete si jednak závěť sepsat sami na kuchyňském stole, vlastní rukou sepsat, podepsat. Pokud máte obavu, že by po vás nikdo nepřečetl to, jak píšete, můžete samozřejmě text napsat i na počítači, vytisknout, ovšem tady už nestačí, když ji podepíšete pouze sami. K takovéto závěti budete potřebovat ještě dva svědky, což nemůže být nikdo, kdo je příbuzný a nemůže to být ani nikdo, kdo má podle té závěti dědit. Je tam určité omezení pro to, kdo může být svědkem závěti. A nebo se můžete objednat k notáři a nechat si tedy sepsat tu závěť u notáře.
1: Když to svěřím notářovi, tak to bude lege artis, bude to tak, jak to má být. Když si to budu psát sama na tom kuchyňském stole, je něco, na co bych mohla zapomenout a co by platnost té závěti mohlo ohrozit? Napadá mě třeba datum?
2: Datum není úplně povinnou náležitostí, pokud je to závěť první, ale samozřejmě pokud byste sepsali tři závěti postupně bez datumu, tak nikdy nezjistíme, která ta závěť byla ta poslední. Takže já doporučuji to datum už i na té první závěti.
1: Tak a jaké další důležité náležitosti taková závěť musí mít a kde třeba je dobré ji nechat, kam ji uložit? O tom si s doktorkou Markovou budeme povídat zase po písničce.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever je notářka Romana Marková a společně probíráme závěti. Zmínili jsme, že datum tam být nemusí, pokud je to jediná existující závěť. Ve chvíli, kdy je jich víc, tak už je datum důležité, protože říká, která bude platit. Je to vždycky ta poslední?
2: Pokud pojednává o tom samém majetku, tak ano. Pokud se píšete první závěť o chalupě a druhou o bytě, tak mohou platit obě dvě.
1: Jasně. Když tedy datum je vhodné, ale není úplně bezpodmínečně nutné v závěti, je něco, co tam prostě vždycky být musí, protože bez toho to platit nebude?
2: No, určitě musíte v té závěti uvést nějaké údaje o dědici, kterému tedy ten majetek odkazujete, a úplně bezpodmínečně nutný je ten podpis.
1: Jasně. Když to budu psát sama, bez toho, abych potřebovala ty svědky nebo notáře, chci si to vyřešit hezky vlastní rukou. Říkala jste, že hrozí, že to po mně někdo nepřečte. Stává se to? Je to jako častý problém? Nebo opravdu se může stát, že před sebou máte listinu, která je zcela evidentně závětí, ale vy se jí nemůžete řídit, protože jako netušíte, co v ní je?
2: Tak až takhle úplně, že by ta závěť vůbec nebyla v tom dědickém řízení zohledněná, protože to nebylo k přečtení, tak s takovou situací jsem se ještě nesetkala, ale někdy to dá opravdu zabrat, ty hieroglyfy rozluštit.
1: Co může být důvodem k tomu, aby závěť neplatila? Co v ní buď je, nebo není, nebo co se dá napadnout ve chvíli, kdy se nám nelíbí, co v ní je?
2: Tak napadnout nejčastěji můžou dědicové to, že když se jim závěť nebude líbit, tak budou říkat, že jste to nepsala vy, že to není psáno vaší rukou, a nebo že jste nebyla takzvaně při smyslech, když jste tu závěť psala, že už jste byla nemocná, že jste užívala léky, že vás k tomu donutil ten dědic, který v té závěti je.
1: Jasně. Ve chvíli, kdy budou tvrdit, že jsem to nepsala já, tak tam se to dá nějakými grafologickými rozbory, porovnáním s jinou listinou, kterou jsem prokazatelně psala, asi vyřešit. Ve chvíli, kdy budou tvrdit, že jsem nebyla mentálně už v kondici, že jsem nebyla při smyslech a byla jsem pod vlivem čehosi, jak se tohle vyvrací nebo naopak dokazuje?
2: Je to úplně stejné jako u toho, když budou tedy tvrdit to, že jste to nepsala vy, ale psal to někdo jiný. Tohle je otázka, kterou už potom posuzuje soud v rámci sporného řízení a ne ten notář v dědictví.
1: Takže tam přijdou ke slovu nějací soudní znalci, někdo, kdo je
2: určitě
1: v tom oboru
2: přijde,
1: kovaný.
2: Přijde tam na řadu žaloba, kterou musí tedy ten opomenutý nebo ten dědic, kterému se ta závěť nelíbí, kdo by jinak dědil. Kdyby závěť byla neplatná, tak podává žalobu na soud a rozhoduje tedy soud o tom, jestli tu závěť skutečně sepsal ten zemřelý a jestli byl tedy při smyslech, respektive jestli nebyl třeba už stížen nějakou duševní chorobou.
1: Já jsem našim posluchačům slíbila, že jim řekneme, kde závěť nejlépe uložit, aby na její plnění skutečně došlo, a my se k tomu dostaneme, dojde na to, ale až po písničky. Posloucháte Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
3: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
4: Český rozhlas Sever.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever, ve kterém si dnes s notářkou Romanou Markovou povídáme o závětích a dostáváme se k tomu, kam takovou závěť uložit. Ve chvíli, kdy se píšu u notáře, tak zůstává u něj?
2: Ano, zůstává u něj, uložená v trezoru. A kromě toho notář zaznamenává to, že máte sepsanou u něj uloženou závěť do takového digitálního registru. Takže takováhle závěť se nikdy neztratí a vždycky se v tom dědickém řízení objeví.
1: Platí se něco za takovou úschovu?
2: Je to zahrnuto už v ceně sepsání závěti, když si ji pořizujete notářským zápisem, a dá se u notáře uschovat i ta vlastnoruční závěť. Poplatek tam je.
1: I u té vlastnoruční závěti platí, že bude zanesena do toho registru, aby se o ní vědělo. Protože notářů je spousta. Já si umřu tady na severu Čech, ale budu chtít něco někomu odkázat na jižní Moravě. Dozví se to?
2: Dozví se to, protože právě v tom registru vždycky ten notář, který dědictví projednává, tak lustruje. A ono tam na něj začne blikat, že u nějakého notáře tu závěť máte.
1: Takže to není tak, že kdybych já sepsala závěť ve svých 50 letech a umřela v 90, tak bych se nedoplatila, protože notář bude tu mou závěť schraňovat celých dlouhých 40 let.
2: Ne, ten poplatek je jednorázový a je stejný, ať už v té závěti pořizujete o vile na břehu moře někde,
1: jasně,
2: nebo ať pořizujete o bytu tady v paneláku.
1: Co všechno vlastně já v té závěti mohu zmínit? Majetek, jasně, peníze, jasně, může tam být ještě něco?
2: Tak ta závěť primárně slouží k tomu, abyste řekla, kdo má nabít majetek, až tady jednou nebudete, komu má připadnout to vlastnické právo po vás. To je vlastně účelem té závěti.
1: To, kdo po mně bude dědit, nějakým způsobem definuje i zákon. Je závěť víc než zákon? Mohu já v té závěti třeba pominout děti?
2: Závěť je víc než zákon. Vždycky je to ten dědický titul, který má přednost před děděním podle zákona. Nicméně s těmi dětmi je to trošičku jinak. Děti jsou takzvaný nepominutelní dědicové, a pokud na ně v závěti nepamatujete do určité výše jejich dědického nároku, tak v takové části oni mají možnost se domáhat toho, aby jim byl ten podíl vyplacen.
1: Když na ně pamatovat budu, ale dám jim jako málo z nějakého důvodu, pořád je to tak, že děti mají právo se domáhat toho, co jim garantuje zákon?
2: To málo, na které máte pamatovat, je, pokud jsou ty děti zletilé, tak čtvrtina toho, co by jinak dědili. A pokud by byly ještě nezletilé, tak 3/4.
1: Vysvětluje magistra Romana Marková, která je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S notářkou Romanou Markovou si dnes v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever povídáme o závěti a už jsme toho řekli spoustu. Napadá mě ještě, jestli závěť musí řešit vždycky všechno, co máme, jestli musí řešit veškerý majetek náš.
2: Nemusí. Můžete pořídit klidně jen o jedné konkrétní věci, kterou si buď přejete jednomu z těch dědiců odkázat, anebo u které chcete mít jistotu, že se vám oni dědicové nepohádají.
1: Je důležité, jaká je hodnota té věci, jako může se závěť sepisovat jenom o chalupě, o domě nebo o bytě, nebo třeba jenom o dětské knížce, která pro mě má nějakou speciální hodnotu.
2: Tak teoreticky můžete klidně jí sepsat i o nějakém autorském výtisku nebo historickém výtisku.
1: Jasně,
2: dětské knížky.
1: To je pořád o velkých penězích. Já jsem myslela třeba z deníku Kocoura Modrooka, který já už jsem zdědila po svém tatínkovi a chci, aby ho dostala dcera a ne syn.
2: Tak pokud to pro vás má takový význam a budete chtít, aby to dcera měla ještě neměla za vašeho života, ale až po vaší smrti, tak nikde není dáno zákonem, že by měla být nějaká hodnota majetku, o které smíte závěť pořídit.
1: Může být to dědění v závěti nějak zásadně podmíněné?
2: Podmínky závěť mít může, ale musíte, pokud se píšete A, myslet i na to B a to, co se stane, pokud by ta podmínka nebyla dodržena.
1: Jsou nějaké podmínky, které jsou jako nepřijatelné? Něco, co tam být nemůže? Nemůžu tak chtít po dědicovi, aby někoho zabil?
2: Určitě třeba. To nemůžete chtít. Nesmí to být samozřejmě v rozporu s nějakými dobrými mravy. Nesmí to být nesoudné úplně.
1: No, kdo určuje soudnost? U zabití je to asi jasné, tam jdeme přes hranici zákona, ale dejme tomu, budu chtít, aby se syn rozvedl se svou ženou, protože tu jsem nikdy neměla ráda, a když se s ní nerozvede, tak ten barák u moře prostě nedostane.
2: Tak myslím, že takováhle podmínka by vám neprošla.
1: Dobrá tedy, nebudu si ji klást, je to velmi hypotetické, ale co když chci odkázat své peníze ne člověkovi, ne lidem, ne rodinným příslušníkům, ale nějaké instituci nebo obci? Můžu?
2: Můžete, pokud je to právnická osoba, která má nějakou subjektivitu svojí, tak určitě můžete.
1: Ve filmech se objevují takové ty závěti, které odkazují veškerý šlechtický majetek nějakému psíkovi, který lehával na polštářku vedle svého majetného pána.
2: To jsou ty filmy.
1: Jde to v praxi?
2: Ne. V praxi se tohle neděje. Tam bych si to spíš uměla představit.

0: stanovit jako nějakou tu podmínku, to postarání se o toho psíka.
1: Takže dejme tomu, bych mohla odkázat peníze psímu útulku nebo nějakému psímu hotelu s podmínkou, že se o mého psa bude starat až do konce jeho života?
0: Ano. Tak to si myslím, že takovouhle závěť byste pořídit mohla.
1: Tak pojďme se vrátit na začátek. Ještě se necítíme na umření. Proč bychom měli závěť sepisovat, když máme pocit, že je to ještě hudba opravdu daleké budoucnosti?
0: No tak třeba proto, že budete klidnější. Že budete vědět, že po vás bude už budou poměry upraveny, že se váš druhý, třetí manžel nebude hádat s vašimi dětmi z prvního manželství. Budete chtít mít takzvaně klid. Když si půjdete pojistit auto, tak taky nepředpokládáte, že to děláte proto, abyste nabourala, ale děláte to proto, abyste měla klid kdyby. A tady to kdyby někdy nastane určitě, akorát nikdo nevíme kdy.
1: Vysvětluje notářka Romana Marková, která byla dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever a pokud nás posloucháte pravidelně, víte, že jste právě teď měli být na drátě, jenže nejste tam vy, je tam Marek. Dobrý den.
1: Krásné páteční poledne.
0: Marku, vy jste nám zavolal, protože jste slyšel zvuk vrtulníku, je to tak?
1: Je to tak.
0: A to tedy znamená, že se tím vrtulníkem chcete proletět.
1: Ano.
0: My hrajeme o 3 místa ve vrtulníku, který odstartuje zítra někdy kolem 5. hodiny podvečerní v rámci Ústeckého leteckého dne a vy v něm můžete být. Už jste to někdy zkusil?
1: Právě že ne, byla by to premiéra, právě proto o to mám zájem.
0: No a víte, že vrtulník není úplně nejbezpečnější dopravní prostředek?
1: Mám rád adrenalin, tak se s tím nějak vypořádám.
0: Jistě, protože kdybyste nebyl ochoten trochu riskovat, tak byste se do té soutěže nezapojil. Losovat se bude dnes ve vysílání Českého rozhlasu Sever odpoledne. Víte, co máte udělat pro to, abyste do toho vrtulníku skutečně mohl usednout?
1: No být mezi prvními třemi.
0: Víte to.
1: Který zavolá? Dnešní odpoledne.
0: Přesně tak. Víte to vy a teď už to díky vám vědí i naši ostatní posluchači, tak já budu držet palce, i když to říkám všem a všichni vyhrát nemůžou, prostě jsou tam jen ta 3 místa, takže štěstí se přikloní ke 3 prvním, no a pokud mezi nimi budete, tak si to v sobotu pěkně užijte.
1: Díky moc.
0: Naslyšenou, mějte se hezky.
1: Naschle.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vaše.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: A my to společně potáhneme dál i v pátečním odpoledni, tedy vy to potáhnete dál s Českým rozhlasem Sever. Můj čas se tady pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Ještě vám stihnu zprostředkovat dnešní recept Slávky Brádlové. A bude to recept, který se k tomu blížícímu se podzimu dost hodí. Teď všude dozrávají švestky, tak si z nich něco dobrého upečeme.
1: Vaříme se Slávkou.
2: A jako víkendový moučník bych radila bublaninu švestkovou a tentokrát k zadělání těsta použijeme podmáslí. Připravíme si 400 ml polohrubé mouky, 200 ml podmáslí, 100 ml cukru, 70 ml oleje, 2 středně velká vejce, 1 kyprící prášek, misku švestek a 1 skořicový cukr, nebo si sami připravíme směs cukru a mleté skořice. Švestky opláchneme, osušíme, rozkrájíme na poloviny a odstraníme pecky. Zapneme troubu a formu vyložíme pečícím papírem. Vajíčka ušleháme s cukrem, pak přidáme olej, prošleháme a vmícháme i podmáslí. Nakonec dobře vmícháme mouku s prosátým kypřícím práškem, těsto přemístíme do připravené formy, poklademe půlkami švestek a ty ještě posypeme s kořicovým cukrem a dáme péct.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník Divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Hasiči zlikvidovali požár přívěsu na dálnici D8 u Lovosic, kolona se pomalu rozjíždí. Koupaliště po celém Ústeckém kraji tento rok navštívil rekordní počet lidí. U silnic bude v příštích dnech víc policejních hlídek. Dnes čekejte většinou oblačno, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké poledne. Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu byla dnes ráno u Lovosic uzavřená. Hořel tam přívěs nákladního auta, který převážel solární panely. Nikdo se nezranil. Hasiči požár zhruba po 20 minutách lokalizovali a následně zlikvidovali. Po 11. hodině policie obnovila provoz jedním jízdním pruhem. Informovala o tom na síti X. Kolona se ve směru na Prahu pomalu rozjíždí. Tuto sezónu navštívil koupaliště v Ústeckém kraji rekordní počet lidí. Na některé venkovní bazény dorazilo v nejteplejších dnech přes 1000 návštěvníků. Vedoucí koupališť se shodují, že se oproti minulému roku návštěvnost zvýšila. Koupaliště v Ústecké Brně také zaznamenalo nápor lidí, říká ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
5: Jo, tak v tom červenci bylo loni 10 tisíc lidí, letos 18 tisíc lidí, takže určitě ta návštěvnost byla za červenec diametrálně vyšší a celkově tak myslím, že tak o třetinu vyšší než loni.
4: Dopravní policie chystá na následující dny bezpečnostní akci. V posledních prázdninových dnech totiž tisíce lidí plánují návraty z dovolených a chat. U silnic tak bude víc hlídek. Policisté se zaměří hlavně na používání telefonů za jízdy a dodržování rychlosti, pokračuje Jan Straka z dopravní policie.
6: Pro policii je to určitě jeden z těch nejhorších víkendů. Cesty budou plné a samozřejmě v okamžiku, kdy jsou plné cesty, předpokládáme kolony nebo další překážky a s tím spojené potom kritické situace v podobě například dopravních nehod.
4: Řidiči by proto měli za volant sedat odpočatí, neměli by spěchat a měli by dohlédnout na to, že jsou všichni v autě připoutaní. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic zůstávají stejné. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 42 korun a 5 haléřů. Nafta stála průměrně 45 korun a 78 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
1: Počasí.
4: Dnes čekejte většinou oblačno, postupně četné přehánky, místy bouřky i silné. Srážky budou později večer a v noci přecházet do deště. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. Varování meteorologů před silnými bouřkami platí do 22 hodin.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Pozor, dejte na dálnici D8 u Lovosic. Ve směru na Prahu hořel přívěs nákladního auta, hasiči už požár zlikvidovali a policie obnovila provoz jedním jízdním pruhem. V opačném směru na Ústí nad Labem se srazila 3 osobní auta. Na silnici číslo 13 na Chomutovsku u bývalé elektrárny Prunéřov nabouralo osobní auto do dopravního značení. V Teplicích je kvůli úniku provozních kapalin uzavřená Hřbitovní ulice a na silnici mezi Šluknovem a Lipovou u odbočky na Velký Šenov je na vozovce rozlitý olej. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali páteční polední písničky na přání. Takže už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolal pan Honza z Úštěka, přál si nějakou hezkou písničku od Pavla Bobka, tak jsme společně vybrali dálniční hlídku. A písnička putuje všem posluchačům pro start úžasného víkendu.
2: Mé jméno je Joe Roberts,

vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pád. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Pavel Bobelka, jeho dálniční hlídka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. To další už vybírá na naší lince 475 212 212 paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Paní Maruško, hezké odpoledne.
2: I vám děkuji, zdravím vás, všechny posluchače a prosila bych písničku od Nadi Urbánkové Závidím. A bylo by to pro vás, celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače. Děkuji.
1: Děkujeme, tak přejeme hezký pátek a celý víkend. Naslyšenou.
2: Napodobně, naslyšenou.

0: závidí.
1: Naďa Urbánková dospívala, vy stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. K nám do studia se dovolala i paní Zdena z Kralup nad Vltavou, přála si písničku od Jaromíra Nohavici Tišínská. Písnička putuje Františkovi a Hance do Kralup a taky všem posluchačům pro start víkendu.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7.

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromíra Nohavica a jeho Těšínská. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tu další už je vybírá v našem studiu paní Blanka z Děčína. Hezké odpoledne i vám.
2: Hezké odpoledne, paní Renatko, vám i všem posluchačům. A chtěla bych dát zahrát od Pepička Zínovýho Blues pro tebe, jestli jste to tam našla.
1: Ano, písnička je nachystaná, tak je připravená. Díky za zavolání a hezký den.
2: Ano, já taky moc děkuju. Naschledanou.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever.

Josef Zíma a jeho Blues pro tebe. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Poprvé se dívám na vaše e-maily a připomínám adresu, i když ji dobře znáte, ale pro jistotu zahrajte @rozhlas.cz. Hanku Zagorovou a maluji zase obrázky pro radost všem posluchačům od paní Hanky.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

Lenka Zagorová, maluji zase obrázky. 12:33 k tomu. Tady je další e-mail z adresy zahrajte@rozhlas.cz, které můžete posílat právě na písničky na přání na Českém rozhlase Sever. Dobrý den, zahrajte písničku Holky letní ráno pro paní Marcelku z Neštěmec, pro paní Květu z Vysoký a pro paní Martu z Barandova a taky všechny posluchače. Posílá to Jarka a Dominika z krásného Března.

Skupina Holky a jejich letní ráno. Stále posloucháte Český rozhlas Sever, taky páteční polední písničky na přání. Hezký pátek, dnes by mé babičce z Mačiny strany Emilce bylo 100 let, dožila se 99. Vybírám tedy písničku za 100 let, která se jí docela líbila, když ji slýchávala v rádiu. Augustínům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: za stole. Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

Jaroslav Samson, Lenk a taky Máci a písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Teď už ale další písnička na přání z vašich SMSek pro všechny, písničku od skupiny Oceán, Lék světu. Děkuje paní Radka.

Tohle byla skupina Oceán a jejich Lék světu. My stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek. Dobrý den, prosím o Věru Martinovou a z knihy Vázané ovčí kůží. Děkuje paní Jana.

0: Věra Martinová a z knihy Vázané ovčí kůží a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další tradičně po 18. s mým kolegou Miroslavem Tartárkem. Teď už ale Jirka Zeman připravuje nové zprávy a Renáta Filipi vám přeje hezký poslech a hezký den s Českým rozhlasem Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Česko odpoledne čekají bouřky, nejsilnější budou na jihozápadě Čech. Parkování u teplické nemocnice zjednoduší parkovací dům. V Litoměřicích začal třídenní filmový festival. Počasí na dnešek většinou oblačno, postupně přehánky nebo bouřky a teploty mezi 24 až 27 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Do Česka odpoledne dorazí bouřky. Budou postupovat přes Čechy až na západ Moravy a Slezska. Nejsilnější budou bouřky na jihozápadě Čech. Bude je doprovázet přívalový déšť, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí v Ústeckém kraji do 22 hodin. Krajská zdravotní a město Teplice chtějí postavit u nemocnice parkovací dům. Bude sloužit návštěvníkům nemocnice i lidem z okolí. Informovala o tom mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Vzniknout má alespoň 250 parkovacích míst. Stavba přijde na stovky milionů korun. Teď krajská zdravotní zadává studii proveditelnosti. V Litoměřicích dnes začal filmový festival Fifeli. Na programu jsou filmy různých žánrů, budou se promítat i španělské nebo hongkongské snímky. Nově bude promítání i pro děti. Podle ředitelky festivalu Hany Galiové se lidé mohou těšit na celovečerní i krátkometrážní filmy.
3: Letos to téma má název Na konci světa. Náš dramaturgický tým volí tituly různého žánru i různého věku.
2: Festival potrvá v Litoměřicích do neděle. Nepálské úřady nařídily přerušit záchranné práce v severních regionech zasažených záplavovou vlnou. Na čínsko-nepálské straně hor se totiž začíná přelévat zcela zaplněné jezero, které vzniklo následkem obrovských skalních sesuvů. V ohrožení jsou proto obyvatelé i záchranáři.
4: Čína upozornila Nepál, že přetékající jezero aktuálně zadržuje 2 miliony kubíků vody a další 3 miliony podle propočtů přitečou v následujících 3 dnech. Záchranáři by potřebovali dál pracovat, protože pořád pátrají i po stovkách cizinců a na to, že přijdou další posily, se nemůžou spolehnout. Nepálská vláda totiž oznámila, že další záchranné týmy ze zahraničí už nebudou potřeba. Hlavní tíhu největší záchranné akce v dějinách země nese armáda a na její zvládnutí už nasadila prakticky veškeré technické kapacity. Z Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte většinou oblačno, postupně četné přehánky, místy bouřky i silné. Srážky budou později večer přecházet do deště. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů Celsia. Varování meteorologů před silnými bouřkami platí do 22 hodin.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 48. kilometru ve směru na Drážďany u Lovosic je kvůli dopravní nehodě uzavřený jeden jízdní pruh a tvoří se tam kolona.
5: Je to těsně před jezdem na Lovosice, v tom zúžení je bouračka v levém pruhu, ale už se tvoří velký kolony, já jsem měl takových 20 minut jenom v koloně.
2: Znovu na D8 na 78. kilometru ve směru na Drážďany před exitem Knínice stojí kamion s defektem a na vozovce leží kusy pneumatiky. Na Lounsku na silnici číslo 6 u Petrohradu stojí porouchaný kamion, na místě je policie a tvoří se kolony. Na Litoměřicku na silnici 269 u obce Vědlice havaroval motocykl.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Sajdhamlová a dnes si budem povídat, Patriku, o
6: kostech.
7: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možném.
8: Jinými slovy hlavně o tom, kdy jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
7: Přesně tak.
8: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit? Ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit, operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodů nebo ze schodů?
0: Já si myslím, že ze schodů,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: Ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: střeráželi. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha, bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano,
0: co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomeranči?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví. Ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku. Kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost existuje.
0: Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zánártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji
0: získáváme.
1: A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme,
1: sedíme orgán, se kterým nepracujeme a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že je budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimneme si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr, stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Ano. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičemž za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát do předu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno. To znamená, že situace, kdy je zvýšeně

0: Nyní proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdanovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
1: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora, jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní poslat,
1: ano.
2: Aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak,
2: jo?
1: Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano?
1: Že tam vědí, jestli už vás potkalo klimakterium nebo ne, neříkejte
2: ano?
1: Nám to do vysílání. A může vám váš gynekolog, pokud nepatříte do rizikové skupiny, přidat estrogel a někdy i progesteron. Ten gel estrogel se maže, to znamená, že obchází

0: Játra a není rizikový, ale musí to indikovat gynekolog. A další se doporučuje vyšetření takzvané kostní denzity neboli hustoty kostí. Tam jsou ty čísla, jak jsem říkala na začátku. A další bych doporučovala hladiny hořčíku, vápníku a D-vitamínu. A v okamžiku, kdy máte tohle, tak máte podle mého kompletní vyšetření na to, abyste věděla, co máte dělat.
1: Tak jsme to doporučili. Děkuji. Víte všechno. Ať to dobře dopadne,
2: děkuji
1: to
2: moc.
1: Vyšetření.
0: Taky děkujem.
2: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
0: Nápodobně. Kdo to říká, tento je na to hotto, pasuje. Naschledanou.
1: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
0: Je to.
3: Ano. Tady Martinková Jaroslava.
0: Ano.
3: Rok narození 33.
0: Páni!
1: Gratulujeme.
0: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás posloucháte.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
0: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
0: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
0: No.
3: Tle.
0: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
0: Ajaj. Helečte.
3: Bylo to vždycky doma.
0: Jo. Helečte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený hořčík.
0: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
0: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
0: Potom ano. Sardinky, ty jsou velikým zdrojem.
3: Ano, tak mám ráda, ano.
0: Ano. A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem, ale stejně.
3: Ano.
0: Takže bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
0: Výborně.
3: Péče.
0: Výborně. Výborně.
3: Ano.
0: A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem bílkovin je maso a další věci.
3: Ano.
0: Jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně kuřata teda.
0: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
0: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
0: Jo.
3: Ale no, ošetřuje mě syn, který ano. Jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden
0: jo.
3: Do obchodu, že jo?
0: Jasně.
3: Tak jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
0: A taky vepřovou. Sardinky. Papejte sardinky.
3: Ty můžete... Děláme pomazánku.
0: Pomazánku, ano. S tvarohem.
3: Ano,
0: ideální
3: ano,
0: jídlo
3: ano,
0: pro kosti.
3: Ano.
0: No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. No, držíme palce.
1: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší.
0: No,
1: a budeme dál
0: lepší.
1: Odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte, zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne.
1: A děkujeme
0: za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradeckého Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerosia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím. Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Kolik berete? Týdně. To jsou 2000,
3: jednou týdně 20 kapek. Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcišev mám. Chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují, nevadí to, zlepšujou se
3: jako
1: metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná proto to Gerosia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví,
1: ať se
0: a
1: daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mohu se léčit. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže... Dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují. Čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl? Protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon. 731 800 900. Kdo tam je?
5: Halo.
0: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme
1: tak
0: stišit, vypnout.
1: Ano, halo, halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky.
1: No.
5: 40 kapek.
1: No. Já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví?
1: Možná já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a
0: dotaz zní,
1: ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu. Ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru, nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Meteorologové upřesnili výstrahu před odpoledními bouřkami. Dálnice D8 ve směru na Prahu je po raním požáru kamionu průjezdná. Odborníci po téměř 80 letech exhumují ostatky Jana Masaryka. Zítra čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 22 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Dnes odpoledne zasáhnou velkou část republiky silné bouřky. Meteorologové upřesnili dříve vydanou výstrahu pro území Ústeckého kraje. Platí od 13 do 22 hodin. Lidé by měli dbát na svou bezpečnost a nezdržovat se ve vodě poblíž železných konstrukcí nebo na kopcích, říká Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Možné jsou lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice a dopravě. Mohou se vyskytnout i izolovanější škody větrem, zejména v důsledku lámání větví nebo i jednotlivých stromů.
2: Kvůli hlášeným bouřkám se divadelní představení, které se mělo večer odehrát na zahradě Českého rozhlasu Sever, přesouvá do budovy činoherního studia na Střekově v Ústí nad Labem. Provoz na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu je po raním požáru kamionu zase obnovený. Policisti tam odkláněli dopravu kvůli zásahu hasičů na 43. kilometru. Hořel přívěs nákladního vozidla, které převáželo solární panely. Dopravu na dálnici zkomplikovala také nehoda na 48. kilometru ve směru z Prahy na Německo poblíž Sulejovic. Podle dálniční policie se tam srazila 3 osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné. Historici a vyšetřovatelé budou po téměř 80 letech zkoumat ostatky Jana Masaryka. Během září exhumují tělo někdejšího československého ministra zahraničí z lánské rodinné hrobky. Informaci Českého rozhlasu potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Přezkoumání Masarykových ostatků by mohlo přispět k objasnění jeho dosud nevyjasněné smrti. Případ se otevřel už několikrát. Naposledy se jim začalo letos v lednu zabývat městské státní zastupitelství v Praze, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
4: Nyní jsou realizovány další nezbytné úkony, které odpovídají potřebě spojené s vypořádáním, tedy potvrzením či vyvrácením nových poznatků, teorií či hypotéz, s kterými byly orgány činné v trestním řízení obeznámeny a které by mohly vést k podrobnějšímu zjištění a pochopení skutkového stavu věci.
2: Jan Masaryk zemřel 10. března 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Komunistický režim jeho smrt označil za sebevraždu. Podle části historiků a badatelů mohlo jít o vraždu nebo nešťastnou náhodu. Norská královská rodina zveřejnila oficiální portrét nového krále Håkona VIII. Informuje o tom BBC. Håkon se dopoledne sešel s norskou vládou, které oficiálně oznámil své panovnické jméno a taky osobní moto Vše pro Norsko. Stejné používali jeho otec, dědeček i pradědeček. Panovníka při setkání doprovázela dcera Ingrid Alexandra, která je novou korunní princeznou. Håkon se stal norským králem dnes po otcově smrti. Král Harald V. zemřel ráno po vážných zdravotních obtížích. Bylo mu 89 let.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 na Liberecku u Jablonného v Podještědí bourala 2 osobní auta a na Litoměřicku na silnici číslo 269 u obce Vědlice havaroval motocykl.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné páteční odpoledne, máme tu poslední pracovní den v tomto týdnu, tak si užijte následující víkend u nás na Českém rozhlase Sever. Teď začíná pohodové odpoledne. Zámecké léto končí a my dnes ještě navštívíme zámek Frištát. Letošní žněj jsou v Ústeckém kraji u konce. Zemědělci hlásí nižší výnosy obilí a problémy s krmivem pro dobytek. Téma probereme zhruba za 15 minut a chvíli před třetí vás ještě pozveme na zítřek do Zubrnic a přidáme i písničky, které nestárnou. Tentokrát od Ivone Přenosilové nebo Valdemara Matušky, teď pokračuje třetí galaxie Michala Davida.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Ivone Přenosilová, její slavné boty proti lásce, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 11 minut po 14. hodině a před námi je poslední zámecké léto. Po dnešním dopoledni známe výherce hlavních cen zámeckého léta, víkendových zámeckých pobytů na zámku Třešť. Po celé prázdniny nám dělal průvodce František Kinský a ani dnešek nebude výjimkou. Dnes vás vezme na zámek Frištát.
1: Zámecké léto.
2: Dnes navštívíme na Karvinsku trojkřídlé empírové šlechtické sídlo na půdorysu písmene U, zámek Frištát. Posledním soukromým majitelem byl hraběcí rod Lárych Mönichů, který byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sisi. Více nám už řekne Romana Kubicová.
3: Vstoupili jsme právě s kastelánem Petrem Zajíčkem do zámku v Karviné Frištátu.
4: Frištát byl založen ve 13. století jako knížecí město těšinských piastovců a na místě, kde stojí dnešní náš zámek, tak vlastně stál hrad ve středověku. Nebyl úplně bezvýznamný, některý ty těšinští piastovci sídlili dokonce tady, ale nevíme moc o jeho podobě, on zanikl v 16. století, vznikl tady zámek a ten různě jakoby měnil podoby a majitele a na dnešní podoba, kterou tady vidíme, tak je z konce 18. století, z doby, kdy ten zámek koupil s celým a empírově představil hrabě Lárych Mönich. Ten rod tady pak sídlil až do roku 1945.
3: A hned to začalo sloužit takhle jako návštěvníkům, nebo taky tady byl nějaký sklad?
4: Tady se zpočátku vystřídalo několik institucí, ale pak vlastně po většinu socialismu tady byl Městský národní výbor. Po roce 1990 to potom převzalo do majetku město. Vznikla tady idea památkové obnovy a zámek byl v podstatě od roku 92 nebo 93 rekonstruován. V roce 1997 se otevřel veřejnosti tady v té dnešní podobě. Podařilo se pro ty expozice získat částečně něco z původních mobiliářů. To tady dneska tvoří, dejme tomu asi 40% toho, co tu máme. Zbytek jsou různé zápůjčky, aby nám vlastně přiblížili to šlechtické bydlení, tak jak to bylo, ty jednotlivé komnaty. Potom v roce 2002 se otevírala druhý zámecký okruh, což je budova Lotty House, která stojí tady vedle. Vypadá sjednocená s tím zámkem a ta je postavená ve 30. letech 19. století. Tady vlastně byl požár města, Larišové tady pak skoupili zničené domy a vystavili tady ten dům.
3: Tak pojďme se podívat na nějakou tu originální věc, které si tady ceníte. Tak vejdeme hlavním vchodem. Vstoupili jsme k reprezentativnímu schodišti. Já už se začínám zamýšlet nad tím, jak to tady mohlo vypadat v době, kdy ještě to bylo hlavní sídlo Lárych Mönichů.
4: To je na tom zámku právě krásné, to bych možná zdůraznil, že navzdory tomu, že tady byl ten městský národní výbor, tak spousta věcí se zakrývala a neničila. To znamená, když se pak v těch 90. letech přišlo k té památkové obnově, tak se třeba ukázalo, že pod nátěry je původních 2000 metrů čtverečních empírové iluzivní výmalby, kterou tady vidíme, vlastně na výmalba, která napodobuje iluzi prostoru. Stejně tak na různých místech se dochovaly původní parkety. Tady, jak jsme vystoupali po tom schodišti, tak vidíme mozaiku, ta je původní. Šlo to třeba tak daleko, že v některých místnostech se pod dřevěným ostěním stěn zachovaly útržky původních tapet. Takže my víme, jaké tam byly tapety. Vlastně tapety, které tady máme dneska nové, jak jsou látkové, ty původní byly papírové, ale některé z nich jsou dělané podle těch původních vzorů. Nebo vlastně, co tady máme velký reprezentační sál, kde se dneska konají svatby a podobně, tak on má vlastně původní klembu. Tam bylo za socialismu vlastně to bylo rozdělené příčkami na kanceláře a celé se to jenom zakrylo. Takže když se to sejmulo v těch 90. letech, tak vlastně ta klemba po těch několika desítkách let zazářila zase v té krásě, tak jak byla někde na počátku 19. století vymalována.
3: Možná by to chtělo pochválit Karviňáky tehdy, protože jak jim mizely ty části Karviné vlastně před očima, tak o to více snažili uchovat to hezké, co tady zbylo. Třeba tak mě napadá.
4: Myslím, že to říkáte úplně přesně, opravdu jakoby v rámci toho, že ta Karviná má pověst, hlavně při pohledu zvenčí, města, kde je jenom uhlí a paneláky, a to říkám velmi nerad takhle, tak o to cennější je vlastně, že Frištát je opravdu původně středověké město, má to středověké jádro a máme tady ty památky a ten zámek byl opravdu jakoby obnovován s takovým optimismem, že tady něco historického je a že to stojí za to připomínat, že Frištát jako historické centrum Karviné je historické sídlo. Ještě bych dodal, že vlastně tady v sousedství zámku je kostel Povýšení svatého kříže, který má gotické jádro a v něm se vlastně našly fresky z 15. století, to znamená opravdu se dotýkáme toho středověku a jsme na místě srovnatelném s jinými historickými sídly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Frištát si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Adam Ďurica v pátečním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, 14 hodin a 23 minut k tomu. Letošní žně jsou v Ústeckém kraji u konce. Zemědělcům zbývá sklidit poslední část obilí, řepku už sklidili všechnu. Podle údajů Ministerstva zemědělství jsou výnosy v kraji nižší než celorepublikový průměr. Podrobnější informace má pro nás přímo ve studiu redaktorka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, tak jaké jsou tedy letošní výnosy?
1: Horší než v loni. Zemědělci hlásí u obilovin propad výnosů zhruba o 15 až 20%. Za horšími výsledky stojí podle ředitele zemědělského družstva Klapína Litoměřicku Otakara Šaška hlavně nedostatek deště.
2: My tady konkrétně v Klapi máme dlouholetý průměr srážek roční 510 mm a v letošním roce od 1. ledna do 31. července nám tady spadlo pouze 150 mm a z toho v těch rozhodujících měsících březen, duben, květen, kdy se dělá jarní osev, tak tady spadlo kumulativně 36 mm.
1: A dopady sucha ještě nejsou u konce. V Klapém teď budou sklízet silážní kukuřici. Běžně jí mají kolem 45 tun z hektaru. Letos Šašek očekává jen 25 až 30. U cukrové řepy ukazují kontrolní odběry zatím na 30 tun z hektaru. Poslední 3 roky přitom sklízeli přes 90. Řepa ale podle Šaška ještě může část ztráty dohnat, pokud zaprší.
0: To bylo Litoměřicko. Jak jsou na tom na Chomutovsku?
1: Podle ředitele Agrokomu Hrušovany Jakuba Bodnárika hodně podobně. Výnosy obilovin tam mají taky zhruba o 15 až 20% nižší než loni. Problémy mají taky s krmivem pro dobytek, říká Bodnárik.
3: Co se týká krmivových základen v chovech dobytka, tak je to problematické, protože jsme sklízeli přibližně polovinu sena a senáží jako v loňském roce. A jsou mezi námi zemědělci, kteří už teď schání seno, kde by mohli nakoupit po okolí, protože mají málo.
1: V Klapém jsou na tom se senáží podobně. Ředitel tamního zemědělského družstva a zároveň předseda krajské agrární komory Otakar Šašek navíc upozorňuje na pokles produkce řepky. Podle něj Česko potřebuje ročně zhruba 1 100 000 tun. Vyprodukujeme ale asi jen 2/3. Zbytek tak musíme dovážet buď jako řepku, nebo už rovnou jako olej.
0: A jak si Ústecký kraj vede ve srovnání s celým Českem?
1: V Ústeckém kraji zatím zemědělci sklidili v průměru 4,777 tuny obilí z hektaru, to je asi o 6 desetin tuny méně než je celorepublikový průměr. Ten je podle posledních údajů Ministerstva zemědělství 5,39 tuny z hektaru.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: českého šampionátu tahačů vrátil pouze na dva závodní víkendy a hlavně právě kvůli tomu na severu Čech. Pro fanoušky bude největší atrakcí, stejně jako byl loni dvojnásobný vítěz slavné rally Dakar Martin Macík, který si před rokem v Mostě vyzkoušel okruhové závody.
1: Snažil se, podle mě taky dal do toho maximum, ale asi měl jinou představu, že to bude asi jednodušší. Ono, každý, kdo přichází do těch táčů, tak si řekne hezky, má to svoje kamiony. A to už jsme zažili spoustu krát u nás v Bagíře, to zvládnu, tady jezdím dobře. No a pak přijdou a spálí se, protože opravdu to je tak specifické odvětví a tak specifická kategorie, že člověk, když to nemá naježděné a navnímané, tak to není úplně tak jednoduché to zvládnout, a to šlo přesně vidět i na to Martinovi. Výborný jezdec v soutěžích v Dakaru a tady přišel a byl chudák asi z toho hodně překvapený, co to je.
0: Řekl Adam Lacko, ten opět pojede na vypůjčeném tahači Iveco od Němce Hána. Je to úplně jiný kamion, než byl jeho speciál.
1: V Bagíře sedíme za koly, motor máme pod sebou, tady sedíme lehce před nebo na kolech a motor máme za sebou, takže celé rozložení té váhy je úplně jinačí. Ten zadek je fakt jako strašně lehký oproti naší Bagíře. Pohled, si jenom člověk musí zvyknout na to, že nemá před sebou ten čumák, že když jde do zdi, tak musí schovat nohy, jak si pamatuju z těch aut předtím. Já už jsem jezdil, že jo, s krátkým autem nebo bez čumákovým, s Renaultem, s Manem, takže zkušenosti mám, ale jak se říká, to jsem už trošku zapomněl, protože jsem byl zvyklý na něco jiného, ale postupem času si člověk na to zase zvyká.
0: Před více než měsícem si Adam Lacko vypůjčený stroj vyzkoušel při závodech v německém Nürburgringu. Nejlepším výsledkem bylo 8. místo. Na oblíbeném domácím okruhu by chtěl český závodník ale atakovat pódiová umístění, i když ví, že v nabité konkurenci to nebude snadné.
1: Já bych v tom byl trošku opatrný. Ty táče, to je taková stálice, že tady se pořád motají stejné obličeje. Pořád je to to samé, takže musím mezně zpátky vklouznout, abych se tam zařadil zpět mezi ty rychlejší.
0: Řekl Adam Lacko, který bude magnetem víkendových závodů mistrovství Evropy tahačů na autodromu v Mostě. Dva se pojedou v sobotu a dva v neděli. David Kalvas, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď Valdemar Matuška, stále příjemný pátek 28. srpna. Teď už je připravený další slavný Severočech, připravil si ho Milan Knotek a dalo by se říct, že je to vlastně kolega, i když komentování sportovních akcí, to je opravdu trochu jiná disciplína.
1: Slavní Severočeši.
2: Učitelka si postaví prvňáky do řady a ptá se, čím v životě chtějí být. Jeden prohlásí, že profesionálním fotbalistou nebo sportovním komentátorem. Druhé se mu splnilo. Tím klučinou byl totiž Pavel Čapek. Narodil se v roce 1958 v České Lípě. Fotbal hrál od 4 let před domem a potom i za žáky v místní Lokomotivě. Absolvent Vysoké školy ekonomické poslal přihlášku do redakce sportu Československé televize ještě při pobytu na vojně. Dětský sen se mu splnil 1. února 1984, kdy tam oficiálně nastoupil. Stal se respektovaným průvodcem zejména fotbalových utkání. Komentoval všechno, od ligových zápasů přes mistrovství Evropy až po finále světových šampionátů. Vídali jsme ho v pořadu Branky body vteřiny i večerním zpravodajství. V roce 2014 se ale nevyhnul silné kritice části fotbalových fanoušků týkající se způsobu moderování. Těžiště jeho práce se pak přesunulo jinam, například k zajišťování přenosů. Dlouhodobě je uváděn jako vedoucí dramaturg sportovních přenosů v redakci sportu České televize se specifickým zaměřením na fotbalovou sekci. Jeho hlas stále slyšíme například v přenosech z běžeckého lyžování, veslování a malého fotbalu. V roce 2024 vydal Pavel Čapek spolu s Jaroslavem Vychodilem vzpomínkovou knihu Branky body příběhy aneb 40 let s mikrofonem České televize.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Robbie Williams, 14 hodin 49 minut, posloucháte Český rozhlas Sever, páteční pohodové odpoledne. Jestli nemáte program ještě na víkend, přesně řečeno na sobotu, tak pro vás teď přidáme jeden tip.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Poslední prázdninovou sobotu ožije Muzeum v přírodě Zubrnice a Centrum Vincence Zahradníka historií. Podrobnosti má pro nás teď naše severočeská stopařka Veronika Jaklová, kterou zdravím. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, co se tedy zítra v Zubrnicích bude dít?
2: V 11, ve 13 a v 15 hodin v sobotu 29. září se uskuteční oživené komentované prohlídky. Vycházejí od domu Zloubí, muzea v přírodě Zubrnice, a zahrnují 4 zastavení. Ta souvisí s historickými osobnostmi Vincence Zahradníka a Petra Jančárka. Trasa prohlídky je navržena speciálně pouze pro tento den. Vede napříč 3 návštěvnickými okruhy muzea a je zakončena na faře v centru Vincence Zahradníka. Zájemci se mohou těšit na netradiční informace a vizualizace z historie i současnosti regionu. Překvapení, které ale návštěvníkům odhalí muzeum až v průběhu programu, bude identita průvodkyň a průvodců. Současně ale budou v sobotu zachované běžné prohlídky s průvodcem na jednotlivých prohlídkových trasách.
0: Prozraď nám, kdo to byl ten Vincenc Zahradník?
2: Vincenc Zahradník byl český kněz, spisovatel a myslitel. Narodil se v roce 1790 a do Zubrnic přišel v roce 1820 a 10 let tam působil jako farář. Zubrnice se pro něj staly místem, kde mohl psát a věnovat se svým myšlenkám. Jeho názory totiž nebyly tehdejšími církevními představiteli vždycky přijímané. Mimo jiné psal například bajky, ale zabýval se také otázkami lidského života, výchovy a morálky. Pro Zubrnice je významný dodnes, protože právě tam prožil důležitou část svého života a vznikla tam i část jeho díla. Letos uplyne 190 let od jeho úmrtí.
0: Jak už zaznělo, v Zubrnicích si v sobotu připomenul také 100 let od narození Petra Jančárka. Co si zjistila o něm?
2: Petr Jančárek byl český historik a pedagog, který se zabýval především dějinami obyvatelstva. Věnoval se také historii Zubrnic a zkoumal například zdravotní stav místních obyvatel a sňatky v 19. století. V posledních letech svého života napsal také knihu o Vincenci Zahradníkovi a spolupracoval se Zubrnickým muzeem. A právě oživený rozhovor těchto dvou osobností, Vincence Zahradníka a Petra Jančárka, bude zpestřením sobotních komentovaných prohlídek. Lidé se tak dozví, jak se žilo v Zubrnicích v 19. století, a to trochu jinou formou, než jak jsou v muzeu v přírodě Zubrnice zvyklí. A po celou sobotu bude vstup do muzea v přírodě Zubrnice zdarma.
0: Prozradila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebívlicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Shows Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Hygienici zakázali koupání v Hamrském jezere na Českolipsku. Z akvária v Teplické botanické zahradě po roce provozu vytekla voda. Počasí na zítřek oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 22 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, pěkné odpoledne. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy v předchozím roce. Dnes je to 80%. Babišova vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý Fialův kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Hygienici opět zakázali koupání v Hamerském jezeře na Českolipsku. Ten platil už na začátku srpna, poté se kvalita vody zlepšila. Jaké zdravotní komplikace může koupání ve vodě se sinicemi způsobit, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: Můžou způsobit alergické reakce, vyrážku, zánět spojivek a mohou produkovat toxiny, které můžou způsobit střevní, žaludeční potíže, bolesti hlavy.
2: Kvůli sinicím je horší i kvalita vody v Máchově jezeře. Tam je koupání nevhodné pro vnímavé jedince. Botanická zahrada Teplice musí opravit velké akvárium v tropickém skleníku. Během noci ze středy na čtvrtek z něj postupně unikla všechna voda. Nádrž má objem 2,5 tisíce litrů. Ryby a rostliny zaměstnanci přemístili. Zahrada situaci řeší s firmou, která před rokem zprovoznila 3 akvária ve skleníkové expozice a jsou v záruce, upřesňuje ředitel botanické zahrady Jan Ptáček.
4: Není zřejmé, že by to udělal někdo ze zaměstnanců ani někdo z návštěvníků. Jsou dva předpoklady, že někde ve spodní části se buď mohlo uvolnit nějaký spoj mezi těmi skly, případně si tam mohla se utvořit nějaká malá prasklinka. Zatím to ještě není zjištěné.
2: Provozu botanické zahrady se to nedotklo. Kriminalisté zadrželi a obvinili šestici lidí, která z Egypta dovážela látky na výrobu pervitinu. V Česku pak skupina drogy vyráběla a prodávala. Informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drog podle policie pašovaly třeba v dozách od vlasové kosmetiky, v balení od kávy nebo rozpuštěné v láhvích od limonády. Celkem policie zajistila stovky gramů pervitinu a dalších látek. Většině obviněných hrozí až 18 let za mřížemi.
1: Počasí.
2: V noci čekejte převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ve druhé polovině noci od západu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 27. kilometru ve směru na Ústí nad Labem před Roudnicí se srazila 2 osobní auta, na místě jsou záchranáři. A pozor dejte, v Benešově nad Ploučnicí v Děčínské ulici u čerpací stanice zasahují hasiči.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Páteční odpoledne pokračuje i na Českém rozhlase Sever. Letní sezona koupališť se blíží ke konci. Díky teplým dnům ke 40 měla některá rekordní návštěvnost. K tématu se dostaneme už za pár minut a navštívíme také možná nejsevernější obec České republiky. Vydáme se do Šluknovského výběžku do obce Lobendava, to v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A nebudou chybět ani tentokrát písničky, které nestárnou. Připravený je už brzy Karel Gott, později zaspívají, zahrají Rangers, teď je ale přichystaná i Karel Černoch s Ivetou Bartošovou a její hit V tom.
1: Pohodové odpoledne.

0: Karel Gott a jeho nápoj lásky číslo 10 v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever pokračuje naše dnešní odpoledne. Jak už jsme před chvílí říkali, ke konci léta se blíží i závěr sezony koupališť. Po celém Ústeckém kraji tento rok koupaliště navštívil rekordní počet lidí, kteří se v až 45 stupňových vedrech chtěli osvěžit. Třeba v Litoměřicích dorazili k bazénům i 2000 návštěvníků. Po mírném ochlazení a dešti se v těchto dnech opět trochu oteplí. Někteří lidé ale na koupaliště přišli i v méně slunné dny, třeba na Ústecké koupaliště v Brně.
1: Dneska prší a není takové hezké počasí.
2: Tak přestože, jak říkáte, máme nehezké počasí, tak tamhle se koukáme na 6 koupajících se návštěvníků. Máme tady rekreační bazén, který má teplotu 25 stupňů.
3: Říká ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
2: Máme tady saunový provoz, respektive saunu s odpočívárnou, takže tu návštěvnost máme, i když jsou ty dny, jak říkáte, když není tak hezké počasí.
3: Podle Vohrysky byla návštěvnost koupaliště oproti minulému roku mnohem větší.
2: Jo, tak v tom červenci bylo loni 10 000 lidí, letos 18 000 lidí, takže určitě ta návštěvnost byla za červenec diametrálně vyšší a celkově tak myslím, že tak o třetinu vyšší než loni.
3: Velké množství lidí znamenalo také víc práce pro plavčíky. Nemuseli však řešit žádný vážný úraz, říká hlavní plavčice Pavlína Hamouzová.
4: Naštěstí jsou úrazy opravdu jakoby zatím tak nějak malé rozbitá kolena a třeba štípnutí hmyzem, ale letos musím zaklepat, že jsme neměli nějaký velký úraz.
3: Stejně jako v Brně, i na ostatní koupaliště v Ústeckém kraji zamířilo více lidí než loni. Příkladem jsou třeba Litoměřice, uvedl tamní vedoucí Marek Opluštil.
5: V letošním roce vlastně při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost přes dvakrát přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo. V další vlně těch teplot vyšších jsme měli průměrnou návštěvnost kolem 800 až 1200 lidí denně, což oproti loňsku je výrazný nárůst.
3: Podobně na tom byli v Lounech. Nápor návštěvníků v horkých dnech ale přinesl určité komplikace, vysvětlil ředitel koupaliště Jan Macháček.
6: První dny jsme se potýkali i s frontou, to jsme pak opatřeními zajistili vstupem a nakoupením dopředu.
3: Kvůli velkému zájmu lidí, kteří se chtěli osvěžit, měli přednost na koupališti v Oseku lidé s městskou kartou. V Duchcově zavírali vstup po naplnění kapacity areálu i v průběhu dne. Vít Provazník, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 21 minut, teď se ve vysílání Českého rozhlasu Sever vydáme na nejsevernější sever, a to nejenom v našem kraji, ale i v celé republice. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí nám Alena Škraňková představí obec Lobendava ve Šluknovském výběžku.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lobendavě se říká, že je nejsevernější obcí České republiky. Podle některých pramenů patří k nejstarším sídlům ve Šluknovském výběžku a její založení se datuje už do 11. století. Pravděpodobnější ale je, že vznikla na přelomu 12. a 13. století. Do jejího katastru patří také obec Severní. Dominantou obce je určitě barokní kostel Navštívení Panny Marie, postavený v letech 1709 až 12. Po ničivém požáru v roce 1790 zůstaly na místě jenom obvodové zdi. Později byl přestavěn a získal současnou podobu. A co byste nečekali, věž kostela je už více než 35 let domovem doslova obří kolonie netopírů velkých. Údaje, které jsem našla, uvádějí, že je to asi 900 netopírů. Východním směrem od obce se nachází Anenský vrch s křížovou cestou, poutní kaplí svaté Anny z roku 1775 a Getsemánskou zahradou. Jednou za rok se tohle místo stává cílem poutníků z celého okolí, a to vždycky v neděli nejbližší k 26. červenci. Křížovou cestu tvoří 13 výklenkových kaplí, 14. zastavení má podobu kovového okna.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Parťák, ať už jste kdekoliv v práci, doma nebo někde na cestách, odjíždíte na víkend, vám stále dělá Český rozhlas Sever za necelé 3 minuty, tady máme 15:30. Celý tento týden jste s námi mohli soutěžit o vyhlídkové lety nad Ústím nad Labem, které se uskuteční zítra. V rámci akce Nebe plné letadel vaším úkolem bylo zachytit zvuk vrtulníku v našem vysílání, dovolat se k nám do studia a dostat se mezi registrované účastníky finále. Až vám za chvíli pustíme zvuk vrtulníku, tak to už bude ten správný signál jenom pro všechny registrované, aby volali a jen první tři z nich se proletí vrtulníkem. A já už mám ve studiu teď kolegu Petra Berana, který o té soutěži ví vlastně úplně nejvíc. Petře, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Řekni nám nejdřív něco stručně o té zítřejší akci.
1: Tak zítra je akce Nebe plné letadel. Všichni fanoušci letadel tuhle akci určitě znají, už je to opravdu 10. nebo 11. ročník, abych nebyl úplně nepřesný. A k vidění jsou na ústeckém letišti. Málo kdo ví, že Ústí má letiště.
0: To přiznám se, ani já jsem nevěděl ještě donedávna.
1: Na ústeckém letišti jsou k vidění báječné stroje, opravdu, ať už repliky nebo originály. Jsou tam letecké ukázky od vlastně 11 od dopoledne až do 5 do odpoledne. Jsou tam opravdu tisíce lidí. Posledně jsme tu návštěvu odhadovali minulý rok na něco přes 10 tisíc. Takže ta akce stojí za to, jenom se musíme modlit, aby nebouřilo, aby se dalo létat. Parašutisti, záchranáři, no prostě je to fajn.
0: Zatím to počasí vypadá pěkně, ale tam budou vrtulníky a s některými z nich se proletnou naši posluchači. Jaké budou ty vyhlídkové lety?
1: No, budou takové, řekněme, 7-minutové až 10-minutové a 3 posluchači vyhrají, protože do toho vrtulníku se vejdou nejvíc 3 lidi k tomu pilotovi. Takže je to proto, dodejme, že ten let se bude konat po 17. hodině, protože v 17 hodin končí letový program a v tu chvíli můžou do vzduchu právě už i vrtulníky s vyhlídkovými lety. Předtím to nejde, aby tam nedošlo k nějaké nehodě nebo kolizi, na to jsou opravdu skutečně předpisy na takovouhle věc. Takže se poletí zítra v 17 hodin v Ústí nad Labem na letišti v Užíně. Jinak pokud můžete, nejezděte na mopedem. Je to složitá věc.
0: Co mají ti finalisté teď udělat, aby se stali 3 výherci?
1: No počkat, až proletíme vrtulníkem i tady v našem vysílání a pak co nejrychleji volat. 475 212 212.

0: Miroš Birka, Zlodějka snou, Vrtulník jste slyšeli a vy, kteří jste se dostali mezi finalisty, se také volali. Ale výherci, kteří se proletí vrtulníkem, mohou být jen tři. Petr Beran stále naproti mě a už ví, kdo to je. Prozraď nám první dvě jména.
1: Já nevím, jestli můžu říkat celá ta jména.
0: Celá ne, řekni
1: takže
0: kdo.
1: Pan Marek se nám dovolal, ten se nám dovolal jako první, pak se nám dovolal pan Karel z Ústí nad Labem, ten se dovolal jako druhý a třetího volajícího máme na telefonu.
0: Ano, tak kdo byl tím třetím šťastlivým výhercem? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak pan?
2: Josefe,
0: gratulujeme. Těšíte se na ten výlet vrtulníkem? Nebudete se bát?
2: No, budu mít k tomu respekt, ale v každém případě se na to těším.
0: Mm-hmm. No a co od toho očekáváte? Dobrodružství nebo že třeba něco z výšky uvidíte zajímavého?
2: Očekávám od toho jednu věc a sice to, že budu mít během několika dnů 75. narozeniny a každý rok jsem vždycky od Českého rozhlasu Sever dostal nějaký dárek, tak to beru jako dárek a těším se na to, že si užiju něco extra zajímavého.
1: Užijete si určitě 7minutový let, tak dovolte taky, abychom pogratulovali nejenom k vítězství, k soutěži, ale i k těm narozeninám. Samozřejmě. Tak dárek si můžeme učkrtnout pro letošek.
0: Tak jsme vám ho dali. Tak jo, užijte si narozeniny, ale hlavně ten výlet tím vrtulníkem a třeba někdy příště u jiné soutěže.
1: A my se ještě uslyšíme, protože já všem výhercům ještě budu za chviličku zpětně telefonovat.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Tak to byli plavci, někdo jim říká Rangers. 15 hodin 41 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a v dopoledním vysílání se vás dnes Renáta Filipi ptala, co už jste zavařili, rozvařili do marmelád, usušili a podobně. Co všechno se podle vás dá takto zpracovat a uchovat na zimu? Dovolala se i Pavla z Neratovic.
1: Také jsem zavařovala jako mladá ze zahrádky a já jsem z rodiny, kde se zavařovala od nepaměti. Babička zavařovala po zabijce maso a tak dále. Maminka se mnou dělala marmelády, dokonce i v takový zdraví jako rosoly z černího rybízu. No, u nás se zavařilo všechno švédský, jabka na štrudl. Já jsem to převzala a vzpomínám si, když jsem měla rodinu, ještě byli všichni doma, tak jsem třeba měla druhý den do práce a já jsem zavařovala celou noc vaničku dětskou plnou okurek a to jsem zavařovala v pračce, když si byla miniroma pračka, taková vyřívka. V tom jsem zavařovala, v troubě jsem zavařovala, v hrnci. No, byla jsem Marila, to byla továrna v Rokycanech. Po celé republice se rozvážely kompoty a maminka říká, ty jsi druhá Marila. No, potom jenom okurky. Je to fajn, to zavařování a ty zavařeniny, ty jsou úžasné, když jsou domácí.
0: No a v pondělí po 9. hodině si zase Zdeněk Lukeslev bude povídat s vámi o prázdninách, ale trochu jinak, než byste čekali. Politici začali mluvit o zkrácení letních prázdnin, rozložení do celého roku a podobně. Nechali byste školní prázdniny tak, jak jsou, nebo byste je zkrátili, prodloužili, přesunuli? Pomohlo by to školákům, rodičům, cestovnímu ruchu? Zavolejte v pondělí po 9. hodině přímo do vysílání 475 212 212 a nebo své názory pište už teď na náš Facebook Českého rozhlasu Sever nebo na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje Headway, s vámi je Český rozhlas Sever.

0: Hana Zagorová v dnešním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Necelých 10 minut nám zbývá do 16. hodiny a vlastně do konce dnešního pohodového odpoledne. Já jsem nestihl Augustínům popřát Augustínám také všechno nejlepší hudební dárek. Je tady za moment, bude to česká kapela Gabát, ale teď budeme mluvit o narozeninách jedné známé hollywoodské herečky. Možná ji budete znát, pokud sledujete hlavně komedie, to hlavně pro mladší generace. Tvář Jennifer Coolidge znali miliony diváků. Její jméno ale dlouho zůstávalo v pozadí. Americká herečka, která je právě dnes 65 let, se proslavila na přelomu tisíciletí rolí Stiflerovy mámy v komediích Prci, prci, prcičky.
1: Mr. Finch, are you trying to seduce me?
2: Yes, ma'am, I am.
3: Stačilo několik scén a Jennifer Coolidge se na dlouhé roky stala pro celý svět Stiflerovou mámou. V komedii z roku 1999 hrála svůdnou matku jednoho z hlavních hrdinů a pomohla tehdy spopularizovat výraz MILF, tedy ve slušném překladu označení pro sexy a přitažlivou mámu.
4: To je Stiflerova máma?
2: Jo.
4: Ty vole, nemůžu uvěřit, že taková pěkná ženská splodila Stiflera.
2: MCBP.
4: Cože?
3: Jennifer Coolidge bylo v době premiéry téměř 38 let. Za sebou už měla studium herectví i roky v jednom improvizačním souboru. Původně přitom toužila po vážných rolích a chtěla být dramatickou herečkou, jako její velký vzor Meryl Streepová. Místo toho přišly ale hlavně komedie.
5: Oh my god, you look like the 4th of July. It makes me want a hot dog real bad.
3: Třeba Pravá blondýnka, kde si zahrála manikérku Polet po boku Reese Witherspoonové. Podobnou roli měla také v komedii Klik, život na dálkové ovládání. Objevila se také v seriálech Joey nebo Dvě socky. Coolidge se tak stala jednou z nejvýraznějších amerických komediálních hereček vedlejších rolí, do kterých ji Hollywood na dlouhou dobu uzavřel. Změna přišla až v roce 2021.
5: Should have started that spa for poor women with that girl from Maui.
3: V oceňovaném hitu Bílý lotos dostala roli bohaté, osamělé a emocionálně nevyspytatelné Tani, která zoufale touží po lásce a zároveň je neuvěřitelně sebestředná. Postavu přímo pro ní napsal tvůrce seriálu Mike White a Coolidge v ní mohla vedle svého typického komediálního projevu ukázat i mnohem vážnější polohu.
5: Bože, vážně to bylo 90 minut, uteklo to tak rychle.
6: Chvíli jste usnula.
5: Pro boha, vím to, protože se mi stálo, že jsem na vrcholu nádherné hory někde v Ázii.
6: To je hezké.
5: A vzala jsem si kyanit.
3: Tania se objevila v prvních dvou řadách seriálu a s Jennifer Coolidge se po 60 stala jedna z nejvýraznějších televizních hereček své generace. Za Bílý lotos získala mimo jiné 2 ceny Emmy a Zlatý globus. Aktuálně herečka, která má zálibu ve sbírání bizarních obrazů a sama jim říká špatné umění. Natáčí pokračování úspěšného Minecraftu a chystá se také návrat k roli Polet ve třetí Pravé blondýnce. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Varování meteorologů před silnými bouřkami platí v Ústeckém kraji do 22 hodin. Škoda v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů stále roste, nově je 1 milion 200 tisíc korun. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky ministra Jana Masaryka. Zítra čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 22 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Dnes odpoledne zasáhnou velkou část republiky silné bouřky. Meteorologové upřesnili dříve vydanou výstrahu pro území Ústeckého kraje, platí do 22 hodin. Kvůli očekávaným bouřkám se divadelní představení, které se mělo odehrát na zahradě Českého rozhlasu Sever, přesouvá do budovy činoherního studia na Střekově v Ústí nad Labem. Divadlo o tom informuje na svých internetových stránkách. Středočeští kriminalisté doteď vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 1 milion a 200 tisíc korun. Kauzou se zabývají od července. Pobyty si objednali domovy z celé republiky, včetně několika z Ústeckého kraje, u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Výše škody může podle středočeské policejní mluvčí Barbory Šnévajzové ještě růst.
3: Těch poškozených subjektů evidujeme 12. Samozřejmě ještě dál se nám tam zbíhají ty spisy z ostatních krajů, takže tohle číslo samozřejmě nemusí být v tuhle chvíli konečné. A ty úkony jsou teda zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.
2: Šluknov na Děčínsku dokončuje stavební práce na kapličce svatého Cyrila a Metoděje v Kunraticích. Už loni nechalo město opravit krov a střechu kaple a také odizolovat celou stavbu proti vlhkosti. Loňská část prací vyšla na necelých 300 000 korun, téměř polovinu dostalo město od Ústeckého kraje.
4: Letos dokončí stavební firma navazující část rekonstrukce kapličky. Tentokrát se práce soustředí podle nezávislého starosty Tomáše Kolonečného na vnitřek objektu, na omítky, nové podhledy a taky opravy prasklého kamenného prahu. Práce vyjdou na téměř 500 000 korun. Ústecký kraj přispěl 119 tisíci. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Historici a vyšetřovatelé se chystají exhumovat ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Zlánské rodinné hrobky je vyzvednou začátkem září. Český rozhlas to zjistil od zdrojů blízkých vyšetřování. Jan Masaryk zemřel v březnu 1948 po pádu z okna svého služebního bytu v Černínském paláci. Podle tehdejších vyšetřovatelů šlo o sebevraždu. Někteří historici a badatelé jsou ale přesvědčeni, že Masaryka někdo zabil. Městské státní zastupitelství v Praze se k případu znovu vrátilo letos v lednu.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, dejte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem. Na 26. kilometru ve směru na Ústí se stala dopravní nehoda a tvoří se tam kolona.
5: Zasahovalo tam jednotky integrovaného záchranného systému, asi nehoda a tvoří se kolona od Prahy momentálně už pomalu 4 kilometry.
2: Na Lounsku mezi Vroutkem a Drahonicemi havarovalo osobní auto a další dopravní nehoda se stala v České Lípě v Mánesově ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
7: Ne, hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květ.
0: květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jako by podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
7: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se sychá na podzim.
0: No, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je popasová národní otázka. Ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty
1: a na
0: tom Pražském hradě. Jako viděl, že tam prodával,
1: říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu
0: o víkendu
1: na
0: Karlu,
1: zajdeme na Karlův most tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Ne, já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu Sportku, vy jste mě tamhle vzádu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na Sportku, páči, já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tenhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště, a my jsme se tamhle vzádu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutek potom, víte, páči, já si nevím rady, ty džínsnička, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. 6 stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale to, počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady baj očko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že 6 různých čísel, ale 3x stejně.
3: No stejně 3x různých, ale samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co jste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co?
2: Podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch 6 čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel 6?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi 5 z nich, až to 6. ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmarja, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefíme.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch 6 čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportů, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám říkám, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jede to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí, sportu.
2: Na proti klousnutí.
3: Proti té, aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: poslední, ano.
3: Vám musím říct, velice rád, tohle nic to je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tlousnutí.
4: To proti tlousnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: No, teď já říkáte vodní, tak já nevím, tadyhle od tejhle, nebo tadyhle...
2: Ale ne, počkejte, vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: No vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tady... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý ano. Pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme,
0: s
1: jako,
0: úspěchem,
1: jo, ale furt všichni. Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali za totáče, vyhrali 27 tisíc korun,
0: no
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašní prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No,
0: pro závist.
1: To ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku, tak.
0: Máte ještě?
1: No je tam, ano, stojí ta, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mizera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Vítěze zámeckého léta už známe, všechny ty výlety jsme taky podnikli, zbývají ještě dvě velké zastávky o víkendu, tedy v Lnářích a taky v Kostelci nad Orlicí, ale pozor, už zítra v sobotu 29. se s Františkem Kinským můžete osobně potkat jako s naším hostem na oslavách 10 let pochoutkového roku na Food Festivalu u něj u zámku, bude naším hostem a dvakrát taková talk show a určitě bude čas si s ním i popovídat a zažít spoustu krásného. Na to ještě dnes určitě přijde řeč, ale teď je tu humoriáda s Alešem Cibulkou, nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Bčko.
5: Zdravíme, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Dobré odpoledne.
3: I vám.
7: Zemník vás, pánové, oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, už děkuju, jste byl dneska ahoj. Převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, on tak vypadal po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte díky, se hezky, den.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Obrady máte mě,
10: řekněte, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34 kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká.
10: Že? No, to je taková loď, kano je.
9: No samozřejmě,
10: no,
9: nějaký ty váleční to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětní. Loď váleční.
9: No tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle úplně nevěděl, to jste mě připomněl teď kon. Jak takhle popit, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím, takhle.
10: Pan Anton.
9: Ve vodě takhle se dalo.
10: Snad Ponton, ne?
9: Pan Ponton, to byl, takhle se dalo.
10: Zase to ale není sport. Ale zase taková jízda na lodičce, to je velice dobrý sport proti tlousnutí.
9: Na lodičce proti tlousnutí, kdo vám tohle to zase povídá, prosím.
10: No to tady víme každý.
9: Jo, to všichni to víme, já vám můžu dát příkladů různých s tímhletím. Já, ježišmarie, já nevím, je to takových 5-6 let zpátky, že jo, jsem vám měl takový, to je trošku problémy s nadváhou, že jo, jsem potřeboval něco schodit, tak já vám šel za doktorem. Ten mě vám předepsal, že bych měl jezdit na lodičce.
10: No.
9: Já vám ho poslech, já jezdíval denně, 3 hodiny na lodičce, denně.
10: No tak vidíte.
9: Já vám neschodil ani 10 deka.
10: Myslím vás, jak je to možné.
9: Ten chudák z tohoto lilo vždycky, ten vám byl zlitej, spocený, to kapal.
10: Počkejte, kdo jako, kdo?
9: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodičce.
10: Ale to musím vás, člověče, to vám musíte sám veslovat.
11: Ale to doví furt sám, povídám, může každý dělat, jak chce.
10: Ale je, samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
9: No plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
10: Plaval jste?
9: Ježišmarja, závodně.
10: Vy jste plaval závodně. No vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
9: Ve vodě to bylo.
10: Ale no to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
9: Jo, styl jste, myslím, jo, styl. Tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten... kruhovej styl to byl, jsem měl nejraději.
10: Kruhovej styl.
9: Kruhovej, ano.
10: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
9: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
10: Ne, bohužel všechno neznám. To
9: jak bych mu to teďkon... Kruhovej, to je přece, si pojďte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
10: Ne, prosím vás, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
9: Koho?
10: No já se vás ptám, jestli kraula znáte.
9: Kraula?
10: No ano, kraula.
9: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho, já znám Gdoulu, to je, nevím, jestli vám pomůže, toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám, a pak s tím jsme se chodívali potápět, Gdoulou.
10: Potápět,
9: s Gdoulou
10: potápění, vám... potápění je tady taky, ukažte mi to, to neříkejte. Má číslo 42, ano, to no, já vím, ano.
9: Máme 42, prosím vás, v tomhle s tom já vám vždycky Gdoulu porazím, v tomhle.
10: No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
9: Co říkáte?
10: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
9: Ne, v labin to bylo víc.
10: Ale samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
11: Jen tak, bez ničeho, prostě, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není. Vždycky jsem měl sebou plavky, prosím vás.
10: Ale tak
11: náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl sebou aspoň kapesník.
10: Kapesník místo plave?
9: Ne, místo plave, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
10: A jo, takže bez skafandru.
3: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
5: Ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
3: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
5: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
3: teď se jde dívat.
5: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Vesník, jo.
3: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
5: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu, na
3: Salinas. Takže dnes už by se zbál.
5: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
3: Jo.
5: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
3: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Byl na Nuda pláž, já už musím opatrně, ale víš, co je zajímavé? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Hmm. Vzpomínáme na to a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstary, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka, ano, na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
0: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci, no a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Tak si kolik toho kdysi bylo. Mm-hmm. No dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje, ano, a žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže.
0: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
2: Halo? Tady soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotnýho mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? A kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije, a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
3: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrýžoval, že jo?
2: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
3: Umbabau. Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
2: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
3: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar, Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspíval a předvedl?
0: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
0: Tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to omezený věkem?
0: Já nevím.
1: Ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
0: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
0: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
0: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit.
1: Aby někdo byl.
0: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč jo? 38?
0: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo protlačoval. Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale on to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
0: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já

0: Nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horvát a vůbec jako
1: tak mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i...
0: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano, půjdu domů si.
0: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martinák a Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník tomu. Medicine man!

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci, bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte, ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
4: Zdravím vás.
5: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
3: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
6: Dobrý den, tady Eva Schodová, zdravím vás a bývalého Chodováka, pana Cibulku.
4: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák, tělem a duši 100% zdravím do Chodova, no jasně.
6: A chtěl bych Ačko.
3: Ačko, pokračovat, dobrá. Ano,
4: děkujeme ano. A zdravíme na západ.
3: Děkujeme, ještě jeden hlas, od koho?
7: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
3: To byla podpásovka.
4: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošálil pro ostatní posluchače. Prosím vás, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím, ano.
3: Rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
8: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění. Jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byli to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
9: Nekřičím, mluvím normálně.
8: Pojďte na recepci. Já říkám, kam na recepci?
9: Na německou. Němci dávají recepci.
8: Já říkám, mě nikdo nezval.
9: Mě taky ne.
8: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebičkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela. Přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo. Napil se,
9: ty králo, vždyť je to teplé.
8: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost. Ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
9: Ano, vím, 60.
8: No a kolik jste jel vy?
9: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
8: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
9: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
4: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně, všechno bylo ošklivý, kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, říkala, prosím tě, je státní svátek, ty lidi jsou doma u rádia, teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se říkala, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říkal, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl stařiček, ale legenda neskutečná. Krásný. Ale šla z něj hrůza teda, opravdu jo.
3: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
4: To je na to se budeš taky ptát. Ne, Frantu neznám.
3: Tam prostor. A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešova Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste s rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zase je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okroužkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta v Čeči mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeně, říká: ježišmarja, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly dvě postele, na každý spala jedna důchodkyně. Říkám: Františku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoji. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát. Mně k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám tebe. Děti, ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty prázdně. Máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Kvůli cyklolávce v Děčíně padla 2 trestní oznámení, jedno podalo město, další pak 2 jeho zastupitelé. Ústí rozšířilo seznam míst, kde mohou venkovní akce trvat do půlnoci. Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním, můžou za to komplikace ve výrobě vakcín. Počasí na zítřek, oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty mezi 22 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, dobré odpoledne. Město Děčín dnes podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli cyklolávce přes řeku Labe. Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se tak stalo kvůli závažným nesrovnalostem ve fakturaci při její stavbě. Zhotovitelem lávky je firma Strabag Rail. Kvůli stejnému problému pak podali na neznámého pachatele trestní oznámení i 2 děčínští zastupitelé. Firmu podání trestních oznámení překvapilo, říká mluvčí skupiny Strabag Edita Novotná.
4: Informací o podání trestního oznámení ze strany města jsme překvapení. Městu Děčín jsme totiž navrhli vypořádání této situace, která nás mrzí, vznikla neúmyslnou chybou a nedomníváme se, že má trestně právní rozměr.
3: Pořadatelé významných venkovních kulturních a sportovních a společenských akcí mohou v Ústí nad Labem požádat o zkrácení nočního klidu. Podle nově aktualizované vyhlášky města může být na vybraných místech noční klid při těchto akcích zkrácen tak, aby mohl program pokračovat do půlnoci. Pro rok 2027 město rozšiřuje okruh míst, kde o výjimku lze zažádat. Nově je to letní kino a zahrada Českého rozhlasu Sever. Žádosti mohou pořadatelé podávat do 30. listopadu. Dnes o tom informoval Marek Lukinič z magistrátu. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
5: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
6: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
5: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
7: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
5: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
3: Kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství světa závod na 1 kilometr. Třetí zlato na této trati získal v Poznani společně s Maďarem Fejesem, který dojel ve stejném čase.
2: Počasí.
3: V noci čekejte převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ve druhé polovině noci od západu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno, ojediněle přehánky zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí do 22 hodin.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Rumburku na křižovatce ulic na Valech a Palackého srazilo osobní auto člověka na koloběžce, na místě zasahují záchranáři a na silnici ze Štětí směrem na Radouň bouralo osobní auto s motocyklem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
8: Zajímá vás, co se děje u nás na severu Čech, tak zůstaňte s námi. S Českým rozhlasem Sever začíná Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn regionálních informací si i dnes připravil Jiří Zeman.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Jejich výstraha platí v Ústeckém kraji do 22 hodin. Lidé by měli dbát na svou bezpečnost a nezdržovat se ve vodě poblíž železných konstrukcí nebo na kopcích. Zemědělci v Ústeckém kraji mají letos nižší výnosy obilí. Například v zemědělském družstvu Klapí na Litoměřicku je to zhruba o 15 až 20% méně než loni. Za horší úrodou stojí hlavně sucho. Víc uslyšíte po zprávách. Tuto sezónu navštívil koupaliště v Ústeckém kraji rekordní počet lidí. Na některé venkovní bazény dorazilo v nejteplejších dnech přes 1000 návštěvníků. Vedoucí koupaliště shodují, že oproti minulému roku návštěvnost vzrostla. Koupaliště v Ústecké Brně také zaznamenalo nápor lidí, říká ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
3: Jo, tak v tom červenci bylo loni 10 000 lidí, letos 18 000 lidí, takže určitě ta návštěvnost byla za červenec diametrálně vyšší a celkově tak myslím, že tak po třetinu vyšší než loni.
2: Další podrobnosti uslyšíte v následující hodině. V Litoměřicích dnes začal filmový festival Fifeli. Na programu jsou filmy různých žánrů, budou se promítat i španělské nebo hongkongské snímky. Nově bude promítání i pro děti. Podle ředitelky festivalu Hany Galiové se lidé mohou těšit na celovečerní i krátkometrážní filmy.
4: Letos téma má název Na konci světa. Náš dramaturgický tým volí tituly různého žánru i různého věku.
2: Festival potrvá v Litoměřicích do neděle. Podrobnější informace přineseme 10 minut před 6. Majitelé a příznivci strojů Czechie Bemerland se mohou v sobotu zdarma zúčastnit spanilé jízdy v Rumburku na Děčínsku. Czechie Bemerland klub pořádá 28. ročník a spanilá jízda nabídne kromě objížďky několika měst i ohlédnutí za historií a výrobou těchto motocyklů.
1: Souhrn regionálních informací pro nás měl Jirka Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak co bylo podle vás to letošní léto, jak má být, jak nám o tom zpíval teď Karel Zich v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Teď máme 13 minut po 17. hodině. Letošní žně jsou v Ústeckém kraji u konce. Zemědělcům zbývá sklidit poslední část obilí. Řepku už sklidili všechnu. Podle údajů ministerstva zemědělství jsou výnosy v kraji nižší než celorepublikový průměr. Podrobnější informace má redaktorka Kateřina Kučerová.
1: Zemědělci hlásí u obilovin propad výnosů zhruba o 15 až 20%. Za horšími výsledky stojí podle ředitele zemědělského družstva Klapína Litoměřicku Otakara Šaška hlavně nedostatek deště.
2: My tady konkrétně v Klapi máme dlouholetý průměr srážek roční 510 mm a v letošním roce od 1. ledna do 31. července nám tady spadlo pouze 150 mm a z toho v těch rozhodujících měsících březen, duben, květen, kdy se dělá jarní osev, tak tady spadlo kumulativně 36 mm.
1: A dopady sucha ještě nejsou u konce. V Klapém teď budou sklízet silážní kukuřici. Běžně jí mají kolem 45 tun z hektaru. Letos Šašek očekává jen 25 až 30. U cukrové řepy ukazují kontrolní odběry zatím na 30 tun z hektaru. Poslední 3 roky přitom sklízeli přes 90. Řepa ale podle Šaška ještě může část ztráty dohnat, pokud zaprší.
0: To bylo Litoměřicko. Jak jsou na tom na Chomutovsku?
1: Podle ředitele Agrokomu Hrušovan Jakuba Bodnárika hodně podobně. Výnosy obilovin tam mají taky zhruba o 15 až 20% nižší než loni. Problémy mají taky s krmivem pro dobytek, říká Bodnárik.
3: Co se týká krmivových základen, chovech dobytka, tak je to problematické, protože jsme sklízeli přibližně polovinu sena a senáží jako v loňském roce. A jsou mezi námi zemědělci, kteří už teď schání seno, kde by mohli nakoupit po okolí, protože mají málo.
1: V Klapém jsou na tom se senáží podobně. Ředitel tamního zemědělského družstva a zároveň předseda krajské agrární komory Otakar Šašek navíc upozorňuje na pokles produkce řepky. Podle něj Česko potřebuje ročně zhruba 1 100 000 tun. Vyprodukujeme ale asi jen 2/3. Zbytek tak musíme dovážet buď jako řepku, nebo už rovnou jako olej.
0: A jak si Ústecký kraj vede ve srovnání s celým Českem?
1: V Ústeckém kraji zatím zemědělci sklidili v průměru 4,777 tuny obilí z hektaru, to je asi o 6 desetin tuny méně, než je celorepublikový průměr. Ten je podle posledních údajů ministerstva zemědělství 5,39 tuny z hektaru.
0: Zjistila naše redaktorka Kateřina Kučerová.
4: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Vratilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Petra Muka jste určitě poznali, za malou chvíli bude pokračovat Václav Neckář, jeho znovu objevená ztracená písnička Píseň pro mne. 17 hodin přesně 24 minut, pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Dnes na telefonní lince Českého rozhlasu Sever vítám meteoroložku Janu Ehrtovou, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Samozřejmě nás bude zajímat hlavně ten víkend, ale pojďme se podívat, jak to teď na severu Čech vypadá. Asi ještě sprchne, je to tak?
2: Je to tak, přichází nás studená fronta, každopádně máme výstrahu na silné bouřky, ale v současné chvíli to vypadá, že se silné bouřky v Ústeckém kraji zřejmě objevovat nebudou a bude to spíše v formě buď deště, anebo taky přeháněk a vypadá to, že nejvíce deště nám bude padat někdy kolem 11. večer, kolem půlnoci a taky to bude zasahovat v té druhé polovině noci, takže během noci s deštěm počítat, nějaké přehánky už se objevují teď a ještě se určitě do večera nějaké objeví, ale jak už jsem říkala před chviličkou, vypadá to, že možná zabouří, ale nebudou se zřejmě objevovat takové ty silnější projevy těch bouřek.
0: Mm-hmm. Jak vypadají teploty? Ty jsou asi na různých místech jiné.
2: Přesně tak, dneska se kolísaly závislosti na oblačnosti, nejvíce jsme dosáhli na stanici Doksany, kde jsme měřili 28,5 stupňů Celsia. Většinou byly teploty do těch 27 stupňů Celsia, ale Varnsdorf Šluknovský, tak ten byl opravdu chladnějšího rázu, tam jsme měřili 20,8 stupně Celsia, takže rozdíl v Ústeckém kraji bylo víc než 8 stupňů Celsia.
0: Co noc a ranní teploty?
2: Ranní teploty vypadají, že při té zatažené obloze nebudou nikterak klesat nízko, budou se pohybovat nejčastěji kolem 16-15 stupňů Celsia.
0: Zítra se kolem Libuchovic chystám sjíždět řeku Ohři, smoknu nebo nezmoknu?
2: Už nezmoknete, protože ty srážky během noci a hlavně kránu budou ustupovat dále potom na sever a vypadá to, že zítra nějaké oblačno, polojasno, maximálně nějaká ojedinělá přehánka a to hlavně na horách. Takže ta pravděpodobnost na zítřejší srážky je opravdu velmi malá, takových 10-15%, takže si troufám říct, že určitě nezmoknete a teploty budete mít příjemné. 23 až 26 stupňů Celsia a pouze ve Šluknovském výběžku opět chladněji kolem 22 stupňů Celsia.
0: Pokračovat budu i v neděli, tak jaké bude nedělní počasí?
2: V neděli to vypadá, že bude něco tepleji, ale zase tam by mohlo sprchnout ze soboty na neděli, v neděli ráno, ale zatím to není moc jisté, modely se na tom neshodují, takže ta pravděpodobnost je takových 30%, že by po ránu zapršelo, ale přes den to vypadá, že bude spíše bez srážek a co se týče teplot, tak tam budeme mít o něco tepleji do těch 27 stupňů Celsia, takže v neděli takový letní den.
0: Mm-hmm. Tak jo, já se těším na víkend, vy si ho taky užijte, hlavně v klidu a nikdy příště naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.

0: konkrétní počet lidí, kteří se v až 45-stupňových vedrech chtěli osvěžit. Třeba v Litoměřicích dorazili k bazénům i 2000 návštěvníků. Po mírném ochlazení a dešti se v těchto dnech opět trochu oteplí. Někteří lidé ale na koupaliště přišli i v méně slunné dny. Třeba na ústecké koupaliště v Brně.
1: Dneska prší a není takové hezké počasí.
2: Tak přestože, jak říkáte, máme nehezké počasí, tak tamhle se koukáme na 6 koupajících se návštěvníků. Máme tady rekreační bazén, který má teplotu 25 stupňů.
3: Říká ředitel městských služeb Tomáš Vohryska.
2: Máme tady saunový provoz, respektive saunu s odpočívárnou, takže tu návštěvnost máme, i když jsou ty dny, jak říkáte, když není tak hezké počasí.
3: Podle Vohrysky byla návštěvnost koupaliště oproti minulému roku mnohem větší.
2: Jo, tak v tom červenci bylo loni 10 000 lidí, letos 18 000 lidí, takže určitě ta návštěvnost byla za červenec diametrálně vyšší a celkově tak myslím, že tak o třetinu vyšší než loni.
3: Velké množství lidí znamenalo také víc práce pro plavčíky. Nemuseli však řešit žádný vážný úraz, říká hlavní plavčice Pavlína Hamouzová.
4: Naštěstí jsou úrazy opravdu jakoby zatím tak nějak malé rozbitá kolena a třeba štípnutí hmyzem, ale letos musím zaklepat, že jsme neměli nějaký velký úraz.
3: Stejně jako v Brně, i na ostatní koupaliště v Ústeckém kraji zamířilo více lidí než loni. Příkladem jsou třeba Litoměřice, uvedl tamní vedoucí Marek Opluštil.
5: V letošním roce vlastně při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost přes dvakrát přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo. V další vlně těch teplot vyšších jsme měli průměrnou návštěvnost kolem 800 až 1200 lidí denně, což oproti loňsku je výrazný nárůst.
3: Podobně na tom byli v Lounech. Nápor návštěvníků v horkých dnech ale přinesl určité komplikace, vysvětlil ředitel koupaliště Jan Macháček.
6: První dny jsme se potýkali i s frontou, to jsme pak opatřeními zajistili vstupem a nakoupením dopředu.
3: Kvůli velkému zájmu lidí, kteří se chtěli osvěžit, měli přednost na koupališti v Oseku lidé s městskou kartou. V Duchcově zavírali vstup po naplnění kapacity areálu i v průběhu dne. Vít Provazník, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

0: Věra Martinová, za malou chvíli David Dale, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Města, obce i spolky obnovují staré německé hroby. Ministerstvo pro místní rozvoj na tyto účely letos poskytlo dohromady 10 milionů korun. V Ústeckém kraji toho využili například v Trmicích na Ústecku, v Žatci nebo v Bystřanech na Teplicku. O dotaci mohly požádat i spolky. Například spolek Přátel památek ve Strupčicích na Chomutovsku obnovuje hroby významných německých rodáků. Ústecká komunitní nadace se pro změnu pustila do oprav hrobu zakladatele výroby sladkostí v Lovosicích.
1: Franz Činkl byl jeden ze čtyř bratrů, kteří se společně se svým otcem podíleli na tom, že tady v Lovosicích koupili pozemek na přelomu 19. a 20. století a postavili továrnu, kde se vyrábějí sušenky.
2: Vysvětluje ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová, proč si k obnově vybrali právě hrob rodiny Činklů.
1: Po druhé světové válce Činklové samozřejmě otce museli odejít a od té doby byla tak odkázána svému jako osudu, takže spousty těch ozdobných prvků bylo ulámaných, ta deska už tady nebyla, plůtek, který tady máme, tak vlastně se taky musel demontovat, opravit.
2: Kameník Pavel Malý, který se podílí na obnově hrobky rodiny Činklů.
3: Máme za sebou kompletně novou římsu na té hrobce, všechny ty bosáže, novou desku nápisovou. Kamenské práce tak bylo minimum, to je hotovo, zednické práce hotovo. Zbývá už jenom natření do barvy, kterou si vybrala nadace.
2: Práce vyjdou na zhruba 400 tisíc korun. Ministerstva pro místní rozvoj obdržela nadace zhruba 150 tisíc. Ze hřbitova v Lovosicích jsem se přesunul zhruba 20 kilometrů na severozápad do obce Měrunice na Teplicku. I tady obnovují německé hroby.
4: Karel Eckart byl velice nadaný člověk. Farář zařídil, aby studoval v Římě. To má napsaný, že tedy je licenciát, doktor církevního práva a filozofie, bakalář. Byl tak v Měrunicích.
2: Mluví o Karlu Eckartovi místním faráři Jan Boháč z Dřemčického spolku pro obnovu tradic a rozvoj venkova. Obnovit hrob místního faráře se rozhodli kvůli výročí 100 let od jeho úmrtí.
4: Obnova ta hrobu vyšla zhruba na 120 tisíc.
2: Stát přispěl dotací ve výši 75 tisíc korun.
4: Hrob je teďko trošku vypadá líp, ten byl takovej beton a jenom hlína.
2: Dotaci na obnovu starých německých hrobů poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj také například Šluknovu, Teplicím nebo Děčínu, kde obnovili hrobku rodiny Rudolfa Brečnajdra, majitele tiskárny a jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů předválečného Děčína. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, Den v kraji. Vždávno.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Za 11,5 minuty je tady 18. hodina, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. V Litoměřicích dnes začal filmový festival Fifily. 26. ročník nabídne až do neděle program pro dospělé a pro děti. Promítat se budou jak celovečerní, tak krátkometrážní filmy. Více podrobností má reportér Vít Provazník.
1: Každý rok má filmový festival Litoměřice zastřešující téma. Letošní nese název Na konci světa a podle toho dramaturgický tým taky vybíral snímky. Na programu jsou tak tituly z různých žánrů a stáří. Festival například představí filmy španělské, rakouské nebo i hongkongské.
2: Každý organizátor chce mít ten další ročník jiný než ten předchozí, takže čím se ten letošní ročník Fifely liší od toho minulého?
1: Nejčastěji se bude promítat v kině Máj a v divadle Karla Hynka Máchy. Letošní ročník navíc nabídne kombinaci filmu a divadelního zážitku. Organizátoři letos spolupracují s pražským kinem Utajeno. To bude podle ředitelky festivalu Hany Galiové promítat film v bývalém železničním tunelu.
3: Ten film bude doplněný právě o imerzivní divadlo, což znamená, že to je divadlo, které diváka vtáhne a ponoří do toho zážitku a bude to spojení právě toho filmu, kvízu, komentované prohlídky toho prostoru.
2: My už jsme říkali, že ten program bude nejenom pro dospělé, bude i pro děti, takže co pro ně pořadatelé připravili?
1: Ano, letošní ročník má nově na programu projekci pod názvem Fifely Kids. Dnes se bude v kině Máj promítat animovaný film Papája. Podle ředitelky Hany Galiové se v sobotu a v neděli budou v kulturním a kreativním centru konat výtvarné workshopy a lidé si tam můžou vyzkoušet i staré počítačové hry.
3: Tam bude retro gaming zóna, kde si budou moci všichni zkusit staré Atari, Sinclairy a různé konzole, na kterých se budou moci zahrát hry svého mládí.
1: Ještě doplním, že každý den zakončí koncert v letním kině na Střeleckém ostrově. Celý program najdou zájemci na webu festivalu Fifely. Můžou si tam pořídit celofestivalovou akreditaci, to už udělalo přes 100 lidí. Nebo si koupí akreditaci na každý den nebo představení zvlášť.
0: Říká reportér Vít Provazník.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
5: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj na konci pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever. Čekají vás ještě katapulti a Augustínům ještě jednou všechno nejlepší k svátku. Já se loučím a po 18. hodině přijde na řadu Míra Tartárek a písničky na přání. Tak si připravte telefony.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Parkování u teplické nemocnice zjednoduší parkovací dům. Základní umělecká škola v Ústí nad Labem oslavila sté výročí zpěvkyní Randovou, po které je pojmenovaná. Do Česka míří silné bouřky, nejsilnější by měly být v jižních a jihozápadních Čechách. Zítra čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 22 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Krajská zdravotní a město Teplice chtějí postavit u nemocnice parkovací dům. Bude sloužit návštěvníkům nemocnice i lidem z okolí, informovala o tom mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Vzniknout má alespoň 250 parkovacích míst.
3: Parkovací dům má stát na místě veřejného parkoviště na začátku areálu teplické nemocnice u křížení ulic Duchcovská a u nemocnice. Prostor má zhruba 2000 metrů čtverečních. Stavba přijde na stovky milionů korun. Teď krajská zdravotní zadává studii proveditelnosti a město se bude podílet na přípravě projektu a stavebních pracích. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem dnes oslavila sté výročí založení společně s operní pěvkyní, jejíž jméno nese. Umělkyně se zúčastnila pěveckých kurzů a odpovídala na otázky na besedě v muzeu. Součástí události je také koncert účastníků pěveckých mistrovských kurzů. Kurzů se zúčastnilo 13 zpěváků z Česka, ale také například z Ukrajiny, Anglie a Polska. Česká mezosopranistka má k městu a škole vztah od dětství. Letos také oslaví vlastní kulaté výročí. Na konci roku jí bude 90 let. Na Šumovu právě teď z Bavorska přicházejí silné bouřky. Výstraha před nimi platí pro celé Čechy a západ Moravy, a to až do noci, kdy budou postupně slábnout. Nejsilnější budou bouřky v jižních a jihozápadních Čechách, popisuje Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Doprovázet je můžou nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy a přívalové srážky kolem 30 mm. A právě na jihu a jihozápadě Čech nemůžeme vyloučit ani ojedinělý výskyt velmi silných bouřek s nárazy větru kolem 90 km za hodinu, proto zde také platí výstraha oranžová.
2: Meteorologové očekávají komplikace v dopravě nebo energetice. Vítr může lámat větve, stromy a hrozí i zatopení sklepů nebo podjezdu. Rakouské úřady vyhlásily mezinárodní pátrání po dvou podezřelých z krádeže šperků z Vídeňského umělecko-průmyslového muzea. Pachatelé tam ve čtvrtek ukradli platinový náhrdelník, který kdysi patřil egyptské královně Nazli. Podle muzea pochází z roku 1939 a je v něm víc než 670 diamantů. Policie uvedla, že jeden z podezřelých má zřejmě střelnou zbraň.
1: Počasí.
2: V noci čekejte převážně zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ve druhé polovině noci od západu ubývání srážek. Nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 14, na horách na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky zejména na horách. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí do 22 hodin.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 mezi Teplicemi a Kladruby se stala dopravní nehoda. A v Teplicích v části Sobědruhy v Bohosudovské ulici bourala dvě osobní auta. Tvoří se tam kolona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Na Českém rozhlasu Sever dohrál na další z písniček, které opravdu nestárnou. A s ní tady byla Ilona Čáková. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek. Jsou tady písničky na přání. A pokud snad posloucháte úplně poprvé a neznáte sem k nám kontakty, tak o písničku si můžete zavolat a číslo telefonu do studia to je 475 212 212 anebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04. První slovo ovšem tam musí být zahrajte, potom udělejte mezer na jeden znak a následuje text vašeho přání. No a také tady mám e-mail. Adresa je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty, nás už čeká první písnička na přání. K ní tady mám e-mail. Dobrý den, zahrajte písničku od Davida Dejla, akorát. Bylo by to pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Květu z Vysoký, pro Martu z Barandova, pro paní Jarmilku z Nuslí a pro Honzu z Vlkavy. Posluchačka Dominika Ústí nad Labem, krásné Březno. Také zdravíme a tady je David Dale a akorát.

0: Pěkný podvečer a napřání. To byl David Dale a písnička, která se jmenovala Akorát. Jsou tady písničky napřání, budou tady až do 19 hodin a ve vysílání teď už nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná první posluchačka po 18. hodině a to je Šárka z Liberce. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, pane Míro. Takže písnička, kterou jsme dneska připravili, bude Pro Marušku do Děčína, Haničku básničku do Bíliny, Álu a Petra do Stahočevse. A prostě pro všechny, co si hrajeme, a pro vás a krásný víkend všem.
0: A krásný víkend i vám samozřejmě přeju a přejeme. No a vybrali jsme Moravanku a jejich velký, dá se říci, hit Morava krásná zem. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Moravanka, Morava, krásná zem, jsou tady písničky na přání, pokračujeme dál a pokračujeme s dalším telefonátem. Ten je z Lovosic a ve vysílání vítám posluchačku Martinu. Dobrý den, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Míro. Chtěla bych sem nechat zahrát písničku od Olympiku.
0: Okno mé lásky. Ano, bude tady tato.
1: Bylo by to pro mýho přítele.
0: Dobře.
1: Bylo by to kamaráce do Děčín a jejímu příteli.
0: Ano.
1: A všem asistentkám a vám do rádia.
0: A vám taky, abyste měla hezký víkend. A užila jste si ten výlet v neděli, jak jste mi říkala.
1: Tak, děkuji.
0: Tak za chviličku skupina Olympik, okno mé lásky a ať se vám hezky poslouchá. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, naschledanou, Ústí na letišti.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Olympik a Okno mé lásky, jsou tady písničky na přání, pokračujeme dál. Já tady mám na telefonu nachystanou další posluchačku. Tuším, že je to paní Jana Zemšených Lázní, je to tak? Hezký podvečer, zdravím.
1: Dobrý večer, já vás zdravím.
0: Trefil jsem se, je to paní Jana? Je to paní Jana?
1: Ano, je, no,
0: to jsem rád, že si to pamatuju.
1: Já dávám zahrát všem kamarádům a kamarádkám, co přijdou večer tančí do lázní a dávám jim zahrát. Šelte z do lesa, kostku.
0: No. Kostku, to se tam hraje hodně asi na těch zábavách.
1: To se tam hraje no, všem pokaždý, no jo.
0: My si to dáme od Brutusu tady a samozřejmě...
1: Tak se mějte, děkuji.
0: Dobrou zábavu a hezký víkend a naslyšenou.
1: Mám taky.

0: kapela Brutus a Dlažební kostka po nějaké době pro dobrou zábavu. No ale já jsem tady na telefonu nachystal dalšího posluchače, tedy nachystal jsem ho do vysílání a po delší době ve vysílání vítám pana Rudolfa Zloun. Hezký podvečer, jste tam, halo, halo.
1: Taky, pane Mírku, taky moc zdravím.
0: Já moc vítám, tak my jsme tam spolu nachystali další pěknou písničku, tak jaká a hlavně komu?
1: A je to pro vás a pro mě.
0: Ano.
1: A bude to od Pavla Brimera, Komedianti nestárnou.
0: A ta je moc hezká, tu občas si tady spolu vybereme.
1: No.
0: Já si myslím, proč ji nezahrát takhle v pátek před víkendem. A navíc je to pravda.
1: Víte, to vaše rádio strašně málo hrajou country.
0: No, tak to teď trochu vyrovnáme a napravíme.
1: No, tak, jo. Tak,
0: i pro vás
1: právě.
0: Jdeme poslouchat a zase zkuste jdem někdy zavolat, snad to vyjde rychleji, než teď to bylo asi 2 týdny, co se tady nebyl.
1: Jo, jo,
0: tak
1: děkuju.
0: Tady jsou Fešáci a Pavel Brimner a naslyšenou.
1: Taky, dobře.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Pešáci Pavel Brunner a komedianti nestárnou. Písničky na přání pokračují, kde jsme ještě dnes po telefonních linkách nebyli, třeba ve Vlkavě. Tam je u telefonu nachystaný posluchač Honza. Zdravím Honzo, hezký podvečer.
1: Krásný podvečer, páteční přátelé a kamarádi, zdravím vás všechny. Tak zatím tady nepřiším. Aktuální info, chystá se to, ale už, no, hlavně to něco nedoznáčí, no,
0: budeme doufat. Přesně tak. Jinak voláte od Stánku dnes opět?
1: No samozřejmě.
0: No tak to zdravíme jo. Všechny u Stánku
1: teda. Tady na straně, aby to nevazbilo. Takže ano. Já bych chtěl dneska poslat krásný duet od Hanenky Ondráčkovi a Valdy Matušky, to se nikdo nedoví.
0: Ano, je nachystaný.
1: Děkuju za včerejší písničku Švadlence Božence do Žadce, zdravím do Bíliny Haňšku s Harim. Jarmilku Donuslí a ještě bych chtěl pozdravit a poděkovat za dnešní první písničku Dominice a její mamince Dousti nad Labem a jinak tato písnička je všem věrným přátelům a kamarádům, včetně vás, Míro.
0: Děkuju.
1: Českého rozhlasu Sever.
0: Tak i pro vás, i pro vaši maminku, že zdravím.
1: Maminka tady sedí opět a to sleduje. Má všechno tady pod palcem.
0: Tak a písnička, no. Která se jmenuje, to se nikdo nedoví, ale už jsme ji prozradili. Tak ji pustíme.
1: Tak finále se to dovědí všichni.
0: Tak mějte jo. Se krásně, naslyšenou.
1: Díky, hezký večer a víkend. Naschle, Míro.

Domácí 80. léta a písnička, která opravdu nestárná, navíc z živého koncertu, to byl Jaromír Nohavica a Dokud se zpívá. Stále jsou tady písničky na přání, já tady mám teď po spoustě telefonu nebo telefonátu nachystané také čtení a jeden e-mail, hned to tady přečtu.

Dobrý večer. Dnes by se dožila 99 let naše drahá a milovaná maminka, babička a prababička paní Marie Izerová z Nové Vsi u Loun. Jsou to její první narozeniny, které už neoslaví v kruhu rodiny a svých blízkých. Do nebe ti posíláme tvoji oblíbenou písničku Tvé vlasy kvetou, maminko, jako vzpomínku a poděkování za tak dlouhý život prožitý ve tvé blízkosti. Děkujeme za vše krásné, co jsme s tebou prožili, dcera Hana s manželem Jirkou, syn Miroslav a Smaruš, vnoučata Jirka, Hanina, Jeník a Lenka a pravnoučata Jiřík, Lukáš, Ema, Peťulka a Jituška. A teď už ta písnička a je tady nachystaná v provedení Zorky Kohoutové.

0: milá.
1: Tohle tedy Tvé vlasy kvetou, maminko, tedy písnička od Zorky Kohoutové, ale pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátů. Já tady mám na telefoně lince také nachystanou posluchačku, která volá úplně poprvé a povedlo se to, tak já zdravím. Paní Janu z Litvínova, je to tak? Hezký podvečer.
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak vy jste říkala, že jste nedávno měla narozeniny, tak dodatečně vám přeju a přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví.
2: Děkuji moc krát.
1: Rádo se
2: a
1: stalo.
2: Já bych sem chtěla písničku, jak jsme byli domluveni na ano. Medvídka.
1: Ano, bude medvídek.
2: A chtěla bych si nechat zahrát pro mě, pro syna Vlastíka
1: ano.
2: A pro dceru Janu a pro manžela do nebíčka a pro dcerušku Růženku do nebíčka.
1: Dobře. No a také pro vás dodatečně jsem narozeně dál, jo?
2: Pro všechny. Kdo má rád tuhle písničku a pro vás.
1: A vy máte hodně ráda, to jsem rád, že se vám ji tam mohl nachystat. Tak teď už tady Michal Tučný, Zdeněk Rytíř a chtěl bych být medvídkem. Tak ať se vám hezky poslouchá a zase někdy podaří ano. dovolat. Naslyšenou.
2: Ano, děkuji moc krát, naslyšenou.
3: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

Medvídkem. Tolik tedy Michal Tučný, Zdeněk Rytíř a Chtěl bych být medvídkem. Já tady mám teď nachystaný další váš písemný vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím naší milované babičce Ružence k jejím 80. narozeninám a písničku I Can Stop Loving You od Raye Charlese. Přejeme jí pevné zdraví do další osmdesátky. S láskou Irenka z Kamenky a celá rodina. Tak další písničky na přání tady budou zase zítra po 12. hodině. Ideálně jste pokud možno krásný večer, také si užijte víkend a zítra se po 17. hodině u pořadu Hudební legendy těším. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne, plánuje to ministerstvo práce. Jetřichovice na Děčínsku chtějí vybudovat nové hlubinné vrty, hledají vhodné pozemky. Povodně v Nepálu už mají skoro 580 potvrzených obětí. Počasí na zítřek oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a teploty mezi 22 až 26 stupni. Jirka Zeman vám přeje příjemný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostávali 65% předchozího výdělku namísto současných 80. Maximálně by mohli získat 60% průměrné mzdy z předchozím roku. Dnes je to 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Nové hlubinné vrty chtějí vybudovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadá také Všemily, Rynartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
2: Podle nezávislého starosty Marka Kny teď Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Zdravotnické a bezpečnostní pomůcky za více než 280 tisíc korun dostanou strážníci městské policie v Ústí nad Labem. Radní přijali krajskou dotaci ve výši 230 tisíc korun na nákup bezpečnějších služebních pouzder na pistole, zdravotnických batohů a lékárniček. Zbytek peněz město doplatí z vlastního rozpočtu. V Nepálu a Tibetu pokračují záchranné práce po středeční bleskové povodni. Nepálské úřady zatím podle agentury Reuters potvrdili nejméně 579 obětí. Dalších 5 lidí zemřelo podle čínských úřadů v Tibetu. Nezvěstných zůstává přes 1900 lidí. Pátrání po nich ale museli dnes záchranáři krátce přerušit kvůli hrozbě další záplavové vlny.
3: V horách začalo přetékat jedno z jezer, která vznikla po velkých sesuvech. Čína i Nepál teď jezera monitorují a podle čínských úřadů je aktuální riziko zvládnutelné. Do záchranných prací jsou jen na nepálské straně zapojené tisíce vojáků, policistů, záchranářů a dobrovolníků. Pomoc speciálních zahraničních týmů ale zatím vláda v Katmandu odmítá. Podle odhadů Mezinárodního červeného kříže je po středečním neštěstí v nouzi přes 90 tisíc lidí. Do Nepálu i proto míří humanitární a finanční pomoc ze světa. Zapojila se i Evropská unie, včetně Česka, které pošle 2,5 milionu korun. Václav Hojiný, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku místy ještě velkou oblačnost, během dne pak oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí do 22 hodin.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích v části Sobědruhy v Bohosudovské ulici bourala dvě osobní auta a tvoří se kolona. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno prohlásila jedna naše rozhlasová kolegyně, že se s manželem nezhodla. Ona je totiž z Moravy. No a nás samozřejmě hned napadlo, jestli to může směroplatně, právoplatně a vlastně legálně, to znamená spisovně, říct třeba i ve vysílání to z. Nebo jestli je možné jenom neshodli. Tak jak to je, paní magistro?
2: Nejen legálně, ale i legitimně lze říct, nezhodli jsme se. Totiž, abychom vysvětlili podstatu, jde tady o spisovnou výslovnost, o tom mluvíme, a konkrétně o případ sporoby znělosti neboli znělostní asimilace, kdy se sejdou dvě hlásky, konkrétně tady s a h, a ta druhá ovlivňuje výslovnost té první. Moravská výslovnost upřednostňuje tu znělou podobu, takže zhodovat se.
1: Napadá mě zhrabovat.
2: Tak a všechna podobná slova. A ku podivu se v příručkách píše, že stejně spisovně lze říct i shodovat se nebo schrabovat. Takže vlastně to, co nám připadá jako vhodnější, ta neznělá výslovnost, tak ta byla až později uznána za spisovnou.
1: Takže v Čechách vůbec můžeme být rádi, že máme možnost říct shodovat se.
2: Tak nějak, díky tomu zřejmě, že veškeré to kulturní centrum je v Čechách, kde je jiný původní dialekt.
1: No ale co takové, my jsme tam šli.
2: Ta asimilace obecně se řídí takzvaným územ, to znamená tím, co se rozšířilo na co největší území a co chápeme jako normu. A to jsme se, myslím, už pohybuje trošku na hraně z našeho pohledu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se rostliny umí účinně bránit proti škůdcům, a to různými strategiemi? Za prvé je to chemická defenziva. Mnoho rostlin obsahuje takové látky, které jejím přirozeným škůdcům nevoní nebo jsou pro ně jedovaté. Tyhle strategie ale fungují zaručeně jen proti konkrétním útočníkům. Dobrým příkladem je třeba zelí. Mnoho škůdců se jim vyhýbá, proti housenkám běláska ale nemají hlávky šanci. Stejně tak brambory produkují solanin, kvůli kterému jsou zelené části nejedlé. Mandelinky se ale na jejich konzumaci adaptovaly. Zároveň některé rostliny dovedou při útoku škůdců zalarmovat své soukmenovce. Když je napadeno obyčejné rajče, začne produkovat toxiny a zároveň uvolní oblak chemických látek, aby varovalo sousední rajčata, aby se také začala bránit. Následně rajče produkuje jiné vůně, tentokrát aby přilákalo užitečný hmyz k obraně. Rajče dokáže rozpoznat, že je napadeno, a biochemicky identifikuje i, kdo ho napadá. A jakým způsobem to určí? Dokáže analyzovat útočníkovy sliny.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jubiläum der Woche. In unserem Jubiläum der Woche erinnern wir heute an den Maler und Grafiker August Brömse. Brömse wurde am 2. September 1873 in Franzensbad geboren. Sein Vater war ein aus Mecklenburg stammender Dekorationsmaler, seine Mutter kam aus dem Egerland. August erbte das künstlerische Talent seines Vaters. Zunächst lernte er in der Werkstatt seines Vaters zeichnen und malen. Später besuchte er eine höhere Schule und schließlich die Kunstakademie in Berlin. Besonders faszinierte ihn die Grafik, vor allem der Kupferstich und die Radierung. Nach einigen Jahren in Berlin kehrte Brömse in seine Heimat zurück und widmete sich der freien künstlerischen Arbeit. Sein eigenwilliger Stil, beeinflusst von Symbolismus, Jugendstil und Expressionismus, fand bald zahlreiche Anhänger. Seine Grafiken und Gemälde hatten häufig biblische, religiöse oder mystische Themen. Gleich mit seinem ersten grafischen Zyklus, Der Tod und das Mädchen, gewann er eine Goldmedaille der Pariser Akademie der schönen Künste. Der gesamte Zyklus wurde anschließend von der modernen Galerie in Prag gekauft. Auch an weiteren grafischen und malerischen Arbeiten Brömses bestand großes Interesse. Ab 1910 unterrichtete er selbst an der Akademie der bildenden Künste in Prag. Zu seinen Schülern gehörte eine ganze Reihe tschechisch- und deutschsprachiger Künstler aus den böhmischen Ländern. Junge Künstler aus seinem Umfeld gründeten 1919 die Künstlergruppe Die Pilger, deren Ehrenvorsitzende August Brömse wurde. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten Mary Duras und Maxim Kopf. Nach Brömses Tod entwickelte sich aus dem Kreis der Pilger die Künstlergruppe Prager Sezession. Brömse war außerdem Mitglied des Metznerbundes, des 1920 gegründeten Verbandes deutscher Künstler in der Tschechoslowakei. August Brömse starb 1925 an Tuberkulose. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geriet er, wie die meisten deutschsprachigen Künstler aus den böhmischen Ländern, weitgehend in Vergessenheit. Heute werden seine Werke wiederentdeckt. Sie kommen bei Auktionen auf den Markt und sind unter anderem in der Nationalgalerie Prag sowie in verschiedenen regionalen Galerien und Museen zu sehen.
1: Dnes si ve výročí týdne připomeneme malíře a grafika Augusta Brömse. Narodil se 2. září 1873 ve Františkových Lázních. Jeho otec byl dekorativní malíř z Mecklenburska, matka pocházela z Chebska. August zdědil po otci výtvarné nadání. Nejprve se učil kreslit a malovat v otcově dílně, pak na střední škole a umělecké akademii v Berlíně. Zaujalo ho především grafika, mědirit a lept. Z Berlína se po několika letech vrátil do rodné země a věnoval se volné tvorbě. Jeho osobitý výtvarný styl, ovlivněný symbolismem, secesí a expresionismem, si získal řadu příznivců. Jeho grafiky i malby měly často biblické nebo mystické náměty. Hned se svým prvním grafickým cyklem Smrt a dívka získal zlatou medaili Pařížské akademie krásných umění a cyklus odkoupila moderní galerie v Praze. Také o další Brömsovy grafické a malířské práce byl zájem. On sám od roku 1910 vyučoval na grafické reálce Akademie výtvarných umění v Praze, kde mezi jeho žáky patřila řada česko- i německojazyčných výtvarníků z českých zemí. Mladí umělci, kteří patřili k Brömseho okruhu, založili v roce 1919 uměleckou skupinu Poutníci, již byl August Brömse jmenován čestným předsedou. Nejznámějšími členy této skupiny je Mary Duras a Maxim Kopf. Po smrti Augusta Brömse z poutníků vznikla skupina Prager Secession. Brömse se stal také členem Metznerbundu, tedy Svazu německých umělců v Československu, založeného v roce 1920. Zemřel v roce 1925 na tuberkulózu. V období po druhé světové válce byl jako většina německojazyčných umělců z českých zemí zapomenut. Dnes jsou jeho díla znovu objevována. Prodávají se na aukcích, můžete je vidět třeba v Národní galerii nebo v některých regionálních galeriích a muzeích.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lékaři začnou na podzim očkovat proti chřipce se zpožděním. Stovky policistů budou v neděli dohlížet na pražské fotbalové utkání Sparty a Slávie. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Provoz vlaku na hlavní trati mezi Prahou a Berounem je omezený. Může za to závada rychlíků v úseku mezi stanicemi Praha, Radotín a Dobřichovice. České dráhy o tom informovaly na svém webu. Regionální i dálkové spoje jsou odřeknuté nebo nabírají zpoždění. Plné obnovení provozu národní dopravce očekává asi v 9 hodin večer. Očkování proti chřipce začne letos na podzim později než obvykle. Lékaři totiž nedostanou včas některé vakcíny. Českému rozhlasu to řekl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj za to můžou komplikace ve výrobě.
2: Výpadek se týká i dalších evropských zemí. Podle Chlíbka by ale neměl narušit celou očkovací sezónu.
3: K dispozici budou ty vakcíny počátkem listopadu. No na druhou stranu, my jako říkáme, že hlavní očkovací měsíce jsou říjen, listopad.
2: Chybět budou hlavně vakcíny pro děti a dospělé. Naopak seniorů by se výpadek týkat neměl. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky pozdější očkování neovlivní jeho účinnost během chřipkové sezóny.
4: Ohrožení by bylo, kdyby kvůli tomu, že ta vakcína nepřišla včas, pacienti to očkování úplně vynechali v té sezóně.
2: Proti chřipce se v Česku podle České vakcinologické společnosti nechává dlouhodobě očkovat jen 7 až 10% lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Na nedělní derby mezi Spartou a Slávií budou v Praze dohlížet stovky policistů. Utkání policie považuje za rizikové. Poslední zápas mezi Spartou a Slávií skončil na jaře předčasně potom, co v Edenu vtrhli na trávník fanoušci Slávie. Na nedělní zápas, tentokrát na Letné, se proto policie připravuje několik týdnů, říká policejní mluvčí Jan Daněk.
5: Na tomto bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, speciální pořádkové jednotky, krajské pořádkové jednotky a v neposlední řadě také policisté z oddělení služební hypologie a kinologie.
0: Nové hlubinné vrty chtějí budovat Jetřichovice na Děčínsku. Pod Jetřichovice spadají také Všemily, Rejnartice a Vysoká Lípa. Právě ve Vysoké Lípě se zaseklo čerpadlo ve stávajícím vrtu, který zásobuje veřejný vodovod a nejde vytáhnout. Obec tak ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností hledá řešení.
6: Podle nezávislého starosty Marka Kny teď Jetřichovice hledají nový pozemek, na kterém by bylo možné hlubinný vrt vybudovat. U něj by měly být navíc položené akumulační nádrže na vodu o objemu 20 metrů krychlových. Stejná situace je pak podle starosty i v sousedních Všemilech. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženost doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor za exitem na Chocerady na kilometru 31,5 blokuje vpravo stoupací pruh porouchané vozidlo. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Sajdhamlová a dnes si budeme povídat, Patriku, o
7: kostech
8: a o všem, co se jich týká, o zlomeninách, o osteoporóze, o všem možné.
7: Jinými slovy hlavně o tom, když jsou křehké a ano. Přichází s nimi nejrůznější zranění a problémy.
8: Přesně tak.
7: Po operaci. Pane doktore, budu ještě chodit, ale jistě, pokud máte dost peněz na umělé nohy.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Křehké kosti a následkem toho občas přichází zlomeniny. To vám připomneme právě v tom dnešním pořadu. Vydali jsme se s redaktorkou Eliškou Pilařovou i do nemocnice, kde s nimi mají bohaté zkušenosti.
1: Před Vrchlabskou nemocnicí nastartovaná sanitka.
2: Pan Hlušek, ambulance.
1: Chirurg, traumatolog, doktor Ondřej Mišík.
3: Dolní končetiny, různá poranění kolene, buď praskne kost nebo prasknou vazy. Nejhorší jsou vždycky politraumata, vysokoenergetické poranění, lyžaři, automobilové nehody, cyklisti.
1: Seniori.
3: Koukat se kam šlapou. Často pády na schodech, takže doma mít posypaný schody a chodit na lačno. Protože když přijde na jeden pacient, tak musíme nechat vylačnit a nemůžeme hned operovat.
1: V čem pokročila medicína, pokud jde o fraktury?
3: Jednoznačně máme skvělý implantáty, kterýma zlomeniny můžeme léčit, řešit a operovat. Tam to jde neuvěřitelně kupředu.
1: Spočítal byste, kolik tak zhruba denně máte těch fraktur?
3: No, teď v plné sezóně, když vezmu pouze ambulanci, tak řekněme 70-80 pacientů a hrubým odhadem, jestli polovina z nich jsou úrazy.
1: Existuje nějaký takový dobrý chirurgický vtip?
3: V noci ve službě přijde pacient na chirurgickou ambulanci a tomu sloužícímu chirurgovi říká: pane doktore, já mám pocit, že jsem můra. A chirurg říká: no ale s tím byste měli jít na psychiatrii. A on říká: já vím, ale tady se svítilo.
4: Vesele a zdravě.
5: Krásné. Hleďte, Patriku, já bych jenom teda, vidíte, to je přesně ono, chirurg si přeje, aby lidi chodili na lačno, aby počítali s tím, že si zlomějí nohu. Zatímco my říkáme, jdete-li, tak běžte radši na jedení, protože jináč si můžete zlomit nohu.
3: Ano.
5: A tady se nám to dostává do konfliktu. Jinak, Patriku, jestli pak víte, kdy se častěji láme noha, když se jde do schodů nebo ze schodů?
0: Já si myslím, že ze schodů,
5: ano.
0: Protože se dokonce starým lidem radí, jezděte raději výtahem dolů,
5: ano.
0: Protože dochází víc ke zraněním a nahoru šlapejte schody pěkně, protože se trénujete.
5: Je to takový to, že člověku to připadá, že létá, když běží z těch schodů a tam právě mine schod. To se mi stalo a jenom chci říct, že rizikové faktory zlomenin je pozitivní rodinná anamnéza výskytu fraktur ve stáří, předčasná menopauza, příslušnost k bílé rase, představte si, a nesnášenlivost mléčných výrobků.
0: My jako bělši jsme náchylnější se lámat ruce, nohy.
5: Ano, přesně tak.
0: To je dáno celou jako genetikou, že jsme válčili a ty nohy jsme si lámali a
5: střeráželi. Ne, já bych řekla, že to máme po neandrtálcích, po nich máme spoustu věcí, aha, bílou pleť, máme viscerální tuk a máme velký...
0: To je ten útrobník, který máme
5: ano,
0: na břiše.
5: Ano, a máme čelní lalok, který je pravděpodobně centrem telepatickým, protože oni nemohli mluvit. No a já si myslím, že oni toho Dčka prostě tolik v tom těle neuschovávali, protože my jsme na té severní polokouli, kde je tma.
0: Aha. Tomu, abychom předcházeli zlomeninám, pomáhá i vhodná strava,
5: ano,
0: co by měla obsahovat.
5: Představte si, já tu mám takový droboulinký seznam 20 věcí. Mléko, sýry, jogurty, to ví každý. Tofu, to už tak každý neví.
0: Asi tam, tuší.
5: No, ale to jsou vlastně rostlinné původy a izoflavony vápníku jsou důležité pro podporu zdravých a silných kostí. Sezamová semínka obsahují vitamíny K a D a je potřeba denně, ale aspoň čtvrt šálku semínek v sušené nebo pražené formě. Další je zelená kapustová zelenina, to by člověka nenapadlo. Vápník, hořčík a omega-3 mastné kyseliny, špenát, fazole, pak losos, sardinky, to se ví, fíky, no to už se neví, ale je velmi zajímavé pomeranče. 74 mg vápníku.
0: Vápník a kromě, v pomeranči?
5: No,
0: tam je vitamin C, ne?
5: V jednom pomeranči je 74 mg vápníku. Pak jsou to taky ještě mandle, švestky, melasa. O máku se to ví, ve 100 gramech máku je, představte si, 1300 mg vápníku, kam se teda hrabou pomeranče. A potom ve vejcích a máme to. A to je neuvěřitelný, kolik vlastně věcí nám zabrání tomu, abychom měli měli špatné lámavé kosti.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdanlová v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdravě dnes na téma křehké kosti posloucháte s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a s Patrikem Rozehnalem. Když už jsme u těch zlomenin, jsou seniori, paní doktorko, opravdu náchylnější ke zlomeninám?
1: Tady bych řekla, že je to strašně nefér, protože my ženy jsme náchylnější, my jsme křehčí.
0: A ženy, nám, seniorky ještě víc?
1: No jasně, protože nám v polovině doby dožití vysadí pohlavní hormony a to jsou anabolické steroidy, které mimo jiné pomáhají novotvorbě svalové a kostní hmoty. Vy chlapi se máte, protože u vás ty poklesy jsou maličkatý a vám vydrží vlastně tvorba anabolických steroidů takřka do smrti. To znamená, že ženy opravdu si musí dávat větší pozor, měly by nějak cvičit a měly by jíst ten D vitamin. No.
0: Když mluvíme o křehkých kostech, tak kolik toho ty kosti vydrží? Je to nějak definováno?
1: Určitě ano. Samozřejmě záleží, která kost
0: existuje. Říká se, že nejpevnější je ta stehenní, je to pravda?
1: Správně. Ona totiž nese váhu celého těla a je to něco, co vlastně musí vydržet i různé nárazy. Je to zajímavé. Já jsem za svou kariéru vlastně slyšela o třech zlomeninách této kosti a ve všech případech se jednalo o dopravní nehody. To znamená, při běžném pádu prostě ona se nemá...
0: Se zlomí spíš něco jiného?
1: Ano, ano. Nejčastěji se lámou kůstky rukou, velmi často se lámou kůstky zanártní, docela často jsou nějaké problémy s klíční kostí, to samozřejmě jsou tenoulinké kosti se žebry, ale ta stehenní je opravdu silná, nejsilnější kost.
0: A čím nám křehnou? Tedy je to jenom těmi steroidy, o kterých jste mluvila, nebo i nějaký jiný důvod, proč s přibývajícím věkem vznikají tyto problémy, i pak ta osteoporóza a tak podobně.
1: Tam je velmi důležité množství vápníku a my jsme přírodní druh, který vlastně býval na slunci. A na to, aby se nám vápník dostal do kostí a nikoli do ledvin, kde by tvořil kameny, tak my potřebujeme vlastně být, a já to vždycky říkám, a lidi žasnou, 40 až 50 hodin týdně na slunci. A vzhledem k tomu, že člověk je druh, který pravděpodobně pochází z Afriky jako ta většina, tak my jsme na to slunce byli prostě zvyklí. A v současné době my trávíme většinu našeho bělého času ve vnitřních prostorách v umělém osvětlení, takže my musíme to Dčko brát. A aby se nám to Dčko dostalo do kostí, tak potřebuje rovnováhu s hořčíkem a s vitaminem K2. A to už jako to už lidé většinou nedělají. Řeknou, mám moc prášku a prostě nebudou to brát, no.
0: Kdy o tu křehkost začínáme přicházet? Kdy to startuje ten problém?
1: Ne, my ne, že o ní přicházíme, my ji získáváme. A startuje to u těch, kdo se nehýbou, prakticky tím, že se nehýbou furt, tak vlastně to začne startovat docela brzy.
0: Když máme sedavé zaměstnání, doma přijdeme, sedíme
1: orgán, se kterým nepracujeme a ono za tu kost musí tahat svaly. To znamená, že i mohou řídnout víc kosti, kde ty svaly nepracují.
0: Já bych řekl, když se budeme hýbat, že budeme víc opotřebovávat. Ne, my jim prospíváme těm kostem.
1: Ne. To je stejné jako třeba svaly. V okamžiku, kdy my ten orgán používáme a ještě správně jíme, tak on se regeneruje a to, že my se hýbeme, zvyšuje prokrvení a zvyšuje vlastně regeneraci těch kostí. Čili my bychom se měli hýbat od rána do večera pořád, no.
0: Poznáme to laicky my, že ty kosti už dostávají zabrat, že už nejsou jako v mládí?
1: Poznáme. Ta osteoporóza, to znamená, nebo osteopenie, to začíná, vlastně to jsou ty první začátky, tak ono to začne bolet, protože jak ta kost vlastně začíná trošku řídnout, tak ona tlačí na svůj periost a začne nás to, je obal kosti, ve kterém jsou ty nervy a ono to začne vlastně jako tak divně pobolívat. Jsou to tupé bolesti, takové podivné, velmi často lidi to vlastně zamíchají s tím, že bolí sval, ale může klidně takhle bolet kost. Další, ten člověk si vlastně všimne toho, že najednou při úplně sebemenším nějakém drobném úrazu dochází právě k těm zlomeninám nebo nalomení. Takže všimnem si toho, ano.
0: Říká, prozrazuje ve vysílání doktorka Kateřina Cejdamlová v pořadu Veselé a zdravě. Už za chvíli se budeme věnovat i dotazům, které přišly dopředu, pak i těm vašim naživo položeným přes telefon. Teď ještě připomínka toho, co nás čeká společně zítra. Jste zváni na jednu velkou oslavu.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě náš pořad o zdravém životním stylu na téma, které nám v tuhle chvíli připomene i náš posluchač Petr.
1: Zdravý Petr. Stáří bývá občas k zlosti. Teď prý mi zas řídnou kosti, takže možná stojím před děsivou vizí, že má kostra časem beze stopy zmizí.
0: Je to možné.
2: Tak mohu uklidnit pana Petra, medúza se z něj nestane, takže kostra mu nezmizí, stále zůstane vlastně tvorem, který tu kostru má. Osteoporóza, to znamená to řídnutí kostí, se projevuje jenom jako redukce normálně mineralizované kostní hmoty s tím, že dochází ke snížení té hustoty pod hladinu skóre minus 2,5 směrodatných odchylek, což každý přesně ví, co znamená. Protože osteopenie, to je ten první vlastně předstupeň, ano. To je v pouhým rozmezí minus 1 až minus 2,5 směrodatných odchylek té skóre, takže to každý ví, co je. A já teda ne, ale určitě lidé, kteří se tím zabývají, vědí. A jenom chci říct, že primární osteoporóza je nejčastější formou a ta úplně nejčastější, typická pro ženy ve věku 55 až 65, to jsme my, že jo, souvisí se snížením hladiny estrogenu. Postihuje spíš ty to nebudu vám říkat, a ohrožuje pacienty zejména zlomeninami obratlů. Pak je senilní osteoporóza, to slovo senilní už by se fakt nemělo říkat, protože dnešní doba dožití je klidně 90 let a tohle se týká pacientů nad 70, přičemž za chvíli tohle budou ještě pracující, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. To je to, co jsem říkala. A tam dochází ke zvýšení parathormonu, kdy se snižuje vlastně vychytávání vápníku ve střevě tím, že klesá aktivní D-vitamin. A jsme zas u toho, my ho musíme dodávat, protože daný typ osteoporózy jinak se projevuje zejména zlomeninami dlouhých kostí a krčku kosti stehení.
0: Vy jste se na problémy s kostmi, s křehkými kostmi a vůbec s tímto tématem mohli ptát dopředu přes stránky veseleazdravie.cz nebo nechat vzkaz na záznamníku, jako třeba tento.
3: Dobrý den, tady je Věra z Trutnova. Já jsem se chtěla zeptat, jaká je souvislost zubů a braní léku na osteoporózu. Prý to je docela takový nějaký začarovaný kruh, tak jsem se chtěla zeptat, já jsem to brala asi 8 roku a úplně se mě zhoršily kosti, protože na stomatologii potom na klinice mě řekli, že já jsem měla takovou prohlubeň v čelní kosti a v dolní čelisti a tam mě řekli, že to mám od toho, že jsem brala ty léky. Je mě 77 roku a beru na štítnou žlázu a na vysoký tlak.
2: Ano, já bych řekla, že existuje takzvaná sekundární osteoporóza, to znamená to, o čem jsme mluvili, je ta primární a ta sekundární vzniká v důsledku jiných onemocnění a právě bohužel nejčastější jsou onemocnění endokrinní povahy, čili ta hypertyreóza, to znamená zvýšená činnost štítné žlázy a potom taky hyperkortikalismus, nedá se to říct tak snadno, to znamená, že situace, kdy je zvýšeně, vlastně se vytváří kortikoidy a to někdy, paní bohužel neřekla, které léky brala, ale to někdy může indikovat zubař jako protizánětlivý lék a výsledkem potom může být sekundární osteoporóza. Jinak další, může to být v důsledku chronických onemocnění jater, ledvin, cukrovky, nádorů nebo další dlouhodobá buď imobilizace anebo braní glukokortikoidů. Čili já bohužel nevím, které léky ona brala, ale v některých případech to tak může být, že se akceleruje osteoporóza, bohužel.
0: Máte problémy, časté zlomeniny, trápí vás křehké kosti, osteoporóza, tedy definovali to takto lékaři, to onemocnění. Proberte jakýkoliv dotaz ohledně tohoto s doktorkou Kateřinou Cejdamovou právě teď živě v našem vysílání. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě, voláte, telefony se, jak se říká, netrhnou, tak další bereme do vysílání, už jsme na některé odpověděli. Týká se to křehkých kostí, osteoporózy. Na co se ptáte? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka z Hustopečska, Ivana. Já zdravím paní doktorku i
1: Dobrý
2: pana
1: den.
2: Moderátora. Jste úžasní, sleduju každý pátek, nebo poslouchám.
1: Děkujeme.
2: Ale k otázce. Bude mě za rok 60 a chtěla bych se za všechny ženy zeptat, jaké vyšetření bychom měli tady v tomhle věku absolvovat, nebo kam nás má paní doktorka obvodní poslat,
1: ano.
2: Aby jsme se vyhnuli dalším problémům ve stáří.
1: Výborně.
2: Nebo jak to mám říct.
1: Tak, jo? Já budu předpokládat, že na gynekologii chodíte, to znamená,
2: ano.
1: Že tam vědí, jestli už vás

0: My to doporučili, děkuji. Píte všechno, ať to dobře dopadne,
1: děkuji
0: to vyšetření.
2: Taky děkujeme.
1: Přeju hodně zdraví, jste úžasní.
2: Nápodobně. Kdo to říká, tento je, na toho to pasuje. Děkuji. Nashledanou.
0: Dobrý den dalšímu po telefonu s číslem 731 800 900.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, je to paní doktorka?
2: Je to.
3: Ano. Tady Martinková Jaroslava.
2: Ano.
3: Rok narození 33.
2: Páni!
0: Gratulujeme.
2: Moc gratulujeme. To jste hodná, že nás poslouchat.
3: 18.8. mi bylo 93 let.
2: To je nádhera. Co děláte? Jak to děláte? Jak jste to?
3: Musím bohužel ležet, protože mám silnou, jak vy říkáte, tu osteoporózu.
2: Ano.
3: Potom klouby na obou kolenou.
2: No.
3: Tle.
2: Ano.
3: A teďka během 2 let jsem si zlomila, mám 3 zlomeniny.
2: Ajaj. Heleďte.
3: Bylo to vždycky doma.
2: Jo. Heleďte, a jestli pak vy berete nějaké preparáty s D-vitaminem a vápníkem, berete něco?
3: Tak teďka mám nasazený horščík.
2: Ano.
3: A jinak beru vitamin C.
2: Já bych doporučovala vitamin D a jinak z těch zdrojů přírodních bych doporučovala věci, jako je mléko, sýr a mák.
3: Ano, všechno beru. Ano.
2: Potom ano. Sardinky, ty jsou velikým zdrojem.
3: Ano.
2: A když tak zkuste i ty rostlinné zdroje, jako jsou různé kapusty a další věci, které, a říkali jsme i ten pomeranč, tak ten není tak velkým zdrojem. Ale stejně,
3: ano.
2: Bych doporučovala tohle všechno a teda, teď se budete asi smát, ale já bych doporučovala takzvaná izometrická cvičení. Vy říkáte, že ležíte.
3: Chodí ke mně 3x za týden.
2: Výborně.
3: Péče.
2: Výborně. Ano. A pak by mě ještě zajímalo, jestli jíte dost bílkovin, protože kostra se neustále obnovuje i ve vyšším věku, ale potřebuje bílkoviny. Zdrojem bílkovin je maso a další věci.
3: Ano,
2: jíte?
3: Ano, paní doktorko, ale já jim hlavně v kuřata teda.
2: Aha.
3: Mám dnu, tak nesmím ho vězit.
2: Rozumím.
3: A tak jednou za čas vepřové.
2: Jo.
3: Ale ošetřuje mě syn, který jako bohužel je taky trošičku nemocný, postižený na nohu a na to. Takže chodí jenom 2x za týden do obchodu, že jo?
2: Jasně.
3: Tak teď jsem mu nařídila, aby mě koupil vepřovou.
2: A taky sardinky. Papejte sardinky. Ty můžete...
3: Děláme pomazánku.
2: Pomazánku, ano. S tvarohem.
3: Ano,
2: ideální jídlo pro kosti.
3: Ano.
2: No tak vám přejeme, ať se to zlepší. Já bych neházela flintu do žita. Věřím, že při té rehabilitaci, že se to pomůže. Hmm. No, držíme palce.
0: Ať to dobře dopadne, ať se to nehorší. A budeme dál odpovídat na otázky, které souvisí s křehkými kostmi, s osteoporozou, se zlomeninami. Ptejte se na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vstupte do éteru pomocí linky 731 800 900. Ptejte se na křehké kosti, osteoporózu, na svou kostru. Ptejte se doktorky Kateřiny Zajdamlové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Povídejte. Zopakujte, co jste nám říkal během písničky. Je to strašně důležité. Říkal jste, že když jdete s manželkou, takže ona říká, že...
2: Já se bojím vám dopředu, jako napadám.
1: Kolik vám je let?
2: 73.
1: Ano, tak já moc děkuji, protože tohle je jeden z příznaků osteoporózy, na který jsem zapomněla, protože tím, jak se vlastně snižují obratle, tak se jednak snižuje tělesná výška, ale jednak se člověk nahýbá dopředu. To znamená, doporučovala bych přesně to, co jsme říkali té dámě ze začátku, nechat si vyšetřit jednak kosti na kostní denzitu, nechat si udělat snímek třeba i té páteře, začít rehabilitovat a nechat si udělat hladinu vápníku, hořčíku a D-vitamínu a začít to brát. Dokud to jenom začíná, tak to ještě jde zrehabilitovat a vrátit zpátky.
0: Tak držíme palce, ať to dobře dopadne. A děkujeme za tu otázku.
1: A ještě, že máte manželku, to je zajímavá věc. Muži, kteří žijí ve vztahu, tak se dožívají dalšího věku, lépe berou léky a lépe chodí na různá preventivní vyšetření. My si toho všímáme prostě, my ženský.
0: A pouštíme do éteru dalšího s dotazem, kdo pak tam je.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Anna od Hradeckého Hradiště. Paní doktorko, já mám osteoporózu. Brala jsem, jak jsem měla osteopenii, nebo jak se to jmenuje, to nevím, jak už jsem jaké brala v léky, ale teď, když mám tu osteoporózu, tak jsem vzala Gerousia jednou za měsíc a pan doktor říkal, jestli už to bylo 4 roky, tak už to brát nemusím. Mm-hmm. Jo?
1: Ano.
3: Takže teď beru Dčko, vitamin, Vigantol.
1: Výborně. Kolik berete? Týdně. To jsou 2000.
3: Jednou týdně 20 kapek.
1: Jasně. Jedna kapka je 500 jednotek, to znamená, to berete 10 000 jednou týdně, ano.
3: A ten kalcí šef mám. A chtěla jsem se zeptat, ještě jak chodím každým rokem na měření kosti, tak dřív jsem chodila na lačno a teďka už nemusím chodit na lačno.
1: No, oni se zlepšují, nevadí to, zlepšují se
3: jako
1: metody.
3: Zlepšilo se to, ano. A ještě to zlepšilo jako, takže to možná i pro toto Gerousia už nemusím brát.
1: Může být, ale jenom chci říct, zajímalo by mě, jestli vám třeba nedali ještě nějaký fluoridy, natrium fluoridy.
3: Ne.
1: To zvyšuje novotvorbu kostní hmoty, takže když tak byste se mohla zeptat, no. Se současným podáváním teda kalcia. Léčba trvá od 2 do 5 let, takže uvidíme.
0: Dobrá, děkujeme za to.
1: Díky,
0: ať se všechno spraví
1: a daří.
0: Další dotaz, další telefon, ptáte se na křehké kosti.
1: A máte puštěné rádio, prosím, vypněte ho, prosím.
4: No, pardon, omlouvám se. Dobrý den, tady je Frýsková. Vážená paní doktorko, je mi 83 let.
1: Ano.
4: Mám plnou osteoporózu.
1: Ano.
4: Už mnoho let se léčím. Beru na to teda ten Vigantol taky, ale já jsem sama, jo, takže já se starám o všechno sama. Všechno si musím nakoupit, vyřídit a tak dále. A už to nezvládám.
1: Aha.
4: A paní doktorka mě vyloučila, že nemám brát magnézium, tak jsem se chtěla zeptat, proč?
1: To já nevím, proč ona vám ho vyloučila. Je možné, že jeho hladiny v krevních testech byly vysoké. Jo? V tu chvíli, v okamžiku, kdy máme krevní testy a zjistíme, že něčeho už tam pacient má moc, tak doporučíme to vysadit.
4: Jo, takže dobře.
1: Jo, ale máte pravděpodobně paní doktorku, která je pečlivá, protože ne vždycky obvodní lékaři tohleto vyšetřují, čili gratuluju, paráda. A mohla byste se paní doktorky zeptat na nějaké sociální služby, aby vám někdo pomohl, protože řada zdravotních pojišťoven financuje třeba dovážení obědů nebo těch nákupů a další věci. Zeptejte se na to.
0: Tak to zkuste. Dobře. Další dotaz, další telefon 731 800 900. Kdo tam je?
5: Halo.
0: Ano, jste to vy.
1: A máte puštěné rádio.
0: Taky poprosíme stišit, vypnout.
1: Halo. Tak, povídejte.
5: No, chci se zeptat. Já měl jsem doporučený od pana doktora na ten D-vitamin brát Uperol, abych nemusel počítat kapky,
1: no.
5: 40 kapek.
1: No, já upřímně řečeno nevím, proč furt se dává Vigantol, což je lék pro děti. Pro dospělé existují preparáty, které obsahují v jedné kapsli 2000 jednotek. Jo? Čili to vlastně místo 4 kapek, jedna kapsle a je to. A existují i kapsle, které obsahují daleko víc, třeba 10 000 jednotek.
0: Není to možná tím, že právě ten konkrétní přípravek hradí pojišťovny na rozdíl od ostatních? Kdo ví?
1: Možná já to nevím. To asi každá pojišťovna má jinak. No a berete,
0: dotaz zní tedy?
1: Dotaz zní, ano.
5: No a pak mám další dotaz. Může mě ten Uperol vliv na vidění, na oči?
1: Jo, tak to já nevím, nemyslím si, ale pokud chodíte k očnímu lékaři a ten zjišťuje kataraktu, to je šedý zákal, pravděpodobně.
5: No, to mám.
1: Ano, tak ten sám zhoršuje zrak, ale tam to Dčko jako s tím by nemělo souviset.
0: Dobrá. Tak snad jsme odpověděli i na tento dotaz. Ještě nás čeká malé shrnutí toho dnešního tématu. Ano. Tak rychlý je ten čas, ale to až za malou chvíli v našem pořadu.
1: Okay.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma křehké kosti. Ještě jednou připomeňme, na koho se obrátit, o co požádat, když máme tyto problémy, paní doktorko.
1: Tak, včasná diagnóza osteoporózy je strašně důležitá. Jak jsme říkali, tak u žen je důležité vlastně na to myslet už kolem 50. roku věku. Čím déle udržujeme sportovní aktivitu a vůbec pohyb a pohybujeme se venku, tím lépe. Léčba by měla být komplexní, dlouhodobá. To vyšetření je osteodenzitometrie, to je rentgenové vyšetření. Další je vyšetření ultrasonodenzitometrie, to je ultrazvukové, anebo u těch složitějších typů kvantitativní výpočetní tomografie, ale tam je větší radiační zátěž. Z krve se vyšetřuje hladina vápníku, hladina fosforu, aktivita ALP, to je jeden z jaterních enzymů, a potom se zjišťuje, jestli člověk nemočí příliš mnoho vápníku, zejména když ho bere, aby vlastně ho nebral a nešlo mu to celé do moče. A pak se ještě zjišťuje alkalická fosfatáza, což je ukazatel kostní novotvorby, případně další látky nebo další věci. To, co je důležité, tak u žen se dělá, pokud je to možné, hormonální substituční terapie, ta trvá 5 až 7 let a pomáhá to, že ten estrogen stimuluje novotvorbu kosti. Berou se bifosfonáty, fluoridy, biologická léčba, vápník, D-vitamin, těch věcí je mnoho, takže prosím, obraťte se včas na své lékaře, ať už je to gynekolog, u mužů to může být obvodní lékař, rehabilitační lékař, lékař, který zná váš zdravotní stav a on vám poradí.
0: Když se vrátím k té zlomenině, kterou jsme začali, tak na co myslet, jak léčit třeba i po tom, co nám sundají sádru nebo těsně předtím?
1: Dokonce i během té doby, co je ta končetina v sádře, tak my můžeme těmi izometrickými cviky, a jenom abych vysvětlila rozdíl, izotonický cvik je, kdy dochází vlastně k pohybu té končetiny, zatímco izometrický, tam jenom zvyšujeme vlastně tu svalovou sílu, ale k tomu pohybu nedochází. Ano, zatneme správně, Patriku. Takže tohle můžeme dělat už v té sádře a dochází potom k tomu, že vlastně ty svaly tahají za tu kost a pomáhají jí nějakým způsobem novotvořit, zlepšuje se vlastně ta regenerace a je důležité pravidelně dostatečně jíst, protože lidi, kteří jsou znehybnění, tak někdy přestávají dostatečně jíst, takže jináč všechno ostatní dělat podle doporučení doktora.
0: Jestli vám zbyl nějaký dotaz, klidně nám ho nahrajte na záznamník 221 553 770, my se k tomu někdy příště vrátíme. Pro dnešek děkujeme a ještě jeden vtip nakonec, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
0: Povídá chirurg sestře. Pro dnešek s operacemi končíme. Odvezte pacienta na patologii.
1: Ne.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Podpora v nezaměstnanosti nejspíš od ledna klesne. Elektrifikace železniční trati mezi Ostravou a Frýdkem Místkem začne nejdřív za rok. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Nezaměstnaní nejspíš budou mít od ledna nižší podporu. Ministerstvo práce a sociálních věcí se totiž plánuje vrátit k předchozímu nastavení systému. V prvních měsících by nezaměstnaní dostali 65% předchozího výdělku namísto současných 80%. Současná vláda by tak zrušila navýšení, které prosadil minulý kabinet. Od opatření si vládní koalice slibuje úsporu asi 4,5 miliardy korun. S návrhem nesouhlasí odbory a zaměstnavatelé. Snížení podpory je podle nich nelogické. Policejní hlídky začaly na silnicích s kontrolami na konci prázdnin. Zaměřují se na rychlost, pití alkoholu před řízením a používáním bezpečnostních pásů a autosedaček. Řidiče kontrolují hlavně na frekventovaných silnicích nebo na rizikových úsecích. Zastavují osobní auta, karavany i autobusy.
2: Tak, dechová zkouška je negativní, za mě všechno v pořádku.
3: Byli jsme v Rakousku, v Itálii, teď jsme končili taky v Rakousku a vracíme se domů.
4: Pana Jiřího zastavila hlídka na dálnici D2 při cestě do Brna. Při kontrolách dávají policisté řidičům i rady, jak dlouhé cesty zvládnout, popisuje koordinátor prevence Miroslav Měchura.
5: Pokud jedou na dálnici nebo se vrací z nějaké další cesty, dostatečně si ji plánovat, mít dostatek paliva, dostatek tekutin nejenom samozřejmě pro sebe, ale i pro zbytek posádky.
4: Hlídky budou na silnicích celý víkend. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Nejdřív za rok začne elektrifikace železnice mezi Ostravou a Frýdkem Místkem. Správa železnice dokončuje majetkové vypořádání i úpravu projektové dokumentace. Správa železnic ale začne hledat stavební firmu nejdřív koncem letošního roku, potvrzuje mluvčí firmy David Kabele.
6: Stavět by se pak mělo od příštího podzimu. Záležet ale bude na schválení upraveného řešení přeložek kanalizace, odvodnění a vodovodu a také odsouhlasení technického řešení přeložek v oblasti řek Ostravice a Morávky. Bez toho nemůže proběhnout stavební řízení. Sport.
1: Kanoista Martin Fuchsa obhájil světový titul na 1000 metrů. Olympijský šampion z Paříže se na šampionátu v Poznani po silném finiši podělil o první místo s Maďarem Fejesem. Celkově páté světové zlato vybojoval navzdory tomu, že startoval v krajní dráze, která měla být kvůli větru nevýhodná.
7: Nedával jsem si to do hlavy, samozřejmě okolo mě spousta lidí říkala spoustu věcí, ale já se to snažil prostě nevnímat. Já jsem si říkal, mám jedničku, takže chci být jednička. Neřešil jsem jiný dráhy, protože jsem to nemohl ovlivnit. Byl jsem vlastně trošku rád, že jsem do finále vůbec postoupil a nebudu si vybírat dráhy, prostě jsem ready jet ve všech dráhách a to jsem ukázal. Počasí.
1: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat, nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 ve směru z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor hned za sjezdem na Kamenný újezd. Na kilometru 147 narazilo auto do svodidel, provoz vedený jen vpravo do odstavného pruhu. Provoz je zatím slabý, bez kolony, ale brzdí se pod horizontem a na mokré vozovce po dešti. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Lásku, o které vám budeme dnes vyprávět, snesl na zem anděl, posvětil Mikuláš a vášeň jí dal čert.
9: 17letý mladík tehdy potkal o 2,5 roku mladší dívku, na kterou si už myslel nějaký čas.
8: Na začátku své city před rodiči skrývali, i když nebylo proč. Brali se proto, že chtěli, a vychovali 2 krásné milující děti.
9: Dnešní příběh o vroucím milování je před zvěstí Vánoc.
8: A tak věřme na zázraky.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
10: Nám se stalo něco překrásného, nám se stalo něco divného.

0: Čím jsme starší, tím je náš vánoční seznam kratší. Postupem času totiž pochopíme, že ty nejkrásnější a nejdůležitější věci se koupit nedají.
1: Tak to cítí také Marie a Karel Berkovcovi. Ona už oslavila 70. narozeniny, jemu je 72. Jsou svoji už 51 let.
0: Proto jsme je vybrali a poslali za nimi do Šťáhlav na Plzeňsku našeho laskavého reportéra Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete Marie?
4: Ano, já jsem Marie.
3: A kde máte Karla? Karel je
5: dobrý
3: tady.
5: Dobrý den.
3: Tak moment, já předám květici, to je pro vás.
4: Ježiš, to je ale nádherná. No, to je krásná.
3: Vybrali jsme dobře s hortenzí.
4: No, samozřejmě.
3: Tady to máte hezký. Je, ale vy tu máte i gramofon, budeme hrát nějakou svatební?
4: Svatební zrovna ne, tam jsou nějaký orchestrárky.
3: Máte ráda?
4: Mám ráda a dokonce i jsem našla po dlouhé době čajkovskýho klavíru, takže to taky miluju. Aha.
3: No a když jsme u toho, Karla se tam pamatuje si, co se hrálo na svatbě?
5: No, svatební pochod. No a jo, to už bylo dávno.
3: No o tom si budeme povídat, vážení.
4: To je už 50 let.
0: V 15 letech se mladinká Marie rozhodovala o budoucím studiu.
1: Na vysněnou střední ekonomickou školu se nedostala. Místo toho nastoupila alespoň do ekonomické třídy střední zemědělské školy v Blatné.
0: Z praxe ale byla nešťastná a rozhodla se utéct a vrátit domů.
1: S několika týdenním zpožděním ji nakonec vzali na dopravní průmyslovku v Plzni.
0: A jako by to naplánoval osud. Do stejné školy, ale o 2 roky výš, totiž jezdil vlakem z domova i Karel. A protože se znali ze vsi, začali jí pomáhat s doháněním promeškané látky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A teď bych řekla, jestli můžu, kdy přišel ten den D. Do té doby jsme samozřejmě byli kamarádi. On mi pomáhal prostě s učením ho dohnat, protože látka mi byla absolutně neznámá z té školy. A přišel 5. prosinec 1970 a byl Mikuláš a čerti. A pro mě přišla moje kamarádka a říkala, pojď, budeme se na ně podívat, jak chodí prostě po těch dětech. No a najednou jsme potkali manžela s jeho kamarádem. No a tak jsme prostě chodili ve 4. No a on najednou říká, že já už musím běžet domů, už je moc hodin. Tak my jsme ho šli doprovodit a najednou ruka byla v ruce. A když jsme říkali ahoj, tak jsem dostala první pusu.
6: Tak jsem jí dal pusu a utíkal jsem na vlak.
3: On vám dal pusu a utek v podstatě.
4: V podstatě ano. A nechal mi tam stát takovou, že jo, rozhozenou, protože přesto, že se mi líbil, tak to bylo něco takového nečekaného.
3: A co jste si říkala?
4: No, v myšlenkách samozřejmě mi bylo necelých 16 let. Takže takový ten zamilovaný pocit, no a prostě pořád jsem na něj musela myslet. A v pondělí, když se jelo do školy, tak on přišel do vlaku, sedl si vedle mě, vzal mi kolem ramen a dal všem najevo, že k sobě patříme.
3: Toto vzalo rychlý spát. Jaké to bylo, když vás vzal za tu ruku?
4: No, samozřejmě takový to, ten krásný pocit, takový to teplo, jak dneska říkají mladý motýly v břiše. Prostě byl to velice příjemný. No. Od toho okamžiku, když to tak vezmu, jsme se od sebe vlastně ani nehnuli. Protože ono to mělo ještě takovej trošku podtext, že on, my jsme oba dva teda chodili do tanečních a on se svojí taneční partnerkou, tak v podstatě v té době chodil. A ona s náma v tom vlaku jezdila. Takže jsem se bála toho okamžiku, co nastane, nebo spíš jsem byla zvědavá, jak se k tomu postaví. Jo?
3: Kamarádka nebo Karel?
4: Karel, kamarádka se k tomu postavila tak, že jsme spolu 20 let nepromluvili a pak z nás byly nejlepší kamarádky a scházeli jsme se každý měsíc v Plzni na kafíčku, no, a prostě podobně. Ale začátek nebyl příjemný.
3: Popište nám Marušku tehdy ve vašich očích. Jak vypadala?
6: No zkrátka, líbila se mi, jak jsem říkal už na začátku. Měla delší vlasy, jako na půl blondýna, sympatická. No zkrátka se mi líbila, no. Tak to jako bylo na postavu, tak na všechno možno.
3: Maruško, čím vám imponoval Karel tehdy?
4: On byl v podstatě, se říkalo, že jeden z nejhezčích kluků v okolí a opravdu byl.
3: Kdo to říkal?
4: Říkali to ty ostatní děvčata. Na rozdíl od dneška byl černej, vysoký, štíhlej, hrál házenou, takže sportovní postavu. A trošku, i když v té době se ani nevymykal tím ostatním chlapcům, jo? Protože dneska, když poslouchám, jak se baví mládež, tak tam on prostě nepatřil, jak říká, takový kultivovaný chování, což už měl z domova, protože u jeho rodičů maminka nechodila do práce, celý život byla doma, starala se o rodinu a mně se u nich strašně líbilo to, že když přišel jako otec, tak jsme si všichni museli sednout kolem stolu a povídali jsme si, co jsme za ten den kdo prostě jako prožil. Jo, co bylo dobrýho, co bylo špatného, když tak se poradilo, nebo mi se tam líbila ta komunita, nebo jak bych to řekla. Jo, že prostě k sobě všichni tak nějak tíhli a hezky. A moje maminka vždycky měla takové rčení, když si někoho najdeš a budeš s ním mít pocit, že s ním už můžeš zůstat dál, tak si všímej, jak se chová ke svojí mamince. Tak se bude jednou chovat k tobě. A svoji maminku on měl celý život strašně rád. Takže a myslím, že nejenom jí, ale i mě a má sestru, o kterou se stará dodnes. Prostě byl takovej jako...
3: Pro rodinu.
4: Pro rodinu a bylo na něj hlavně spolehnutí. Když byl nějaký problém, tak jsem věděla, že ho určitě nějakým způsobem vyřešíme a že od toho nepůjde pryč.
0: Jejich vztah sílil. Po Karlově maturitě všichni očekávali, že budu jako jedničkář pokračovat na vysoké škole.
1: On si ale postavil hlavu. Nechtěl odjet na studium do Žiliny a opustit svou lásku.
0: Zůstali tedy spolu, ale záhy dostal povolávací rozkaz na vojnu.
4: A ten den pro mě byl něco prostě příšerného, takové jako... No, myslela jsem si, že skončil svět a asi dva dny předtím, než na tu vojnu odešel, tak došlo k tomu, že došlo k velkému zblížení mezi námi dvouma a kdy jsme si slibovali, že spolu zůstaneme a ještě moje maminka se nečekaně vrátila z práce domů, protože tento akt se odehrál u nás. Takže to bylo docela dost takový ještě vzrušo k tomu.
6: No, tak jsme to nějak uhráli, jo. Nenechali jsme na sobě něco znát, že bylo, jo. Mami to jako přišla mlčky, jakože jsme tam byli sami a bylo to v pohodě.
4: Takže to byl takovej ten okamžik, když jsme už věděli, že prostě spolu budeme.
3: Pro vás ale to byl akt loučení. Jste vlastně dokázal tím rozhodnutím, že nebudete pokračovat na vysoké škole tu lásku k té Marušce, ale na druhou stranu muselo nastat to loučení kvůli vojně. Co ve vás se odehrávalo? Co se děje v chlapecké duši, když ví, že odejde daleko, tu Marušku tady nechá a hoří asi láskou?
6: No, bylo to, prakticky já jsem narukoval do Popradu, takže to bylo daleko, že jo, takže ty večery tak byly smutný, by se dalo říct, a prakticky každý druhý den já jsem vzal dopisní papír a psal jsem víceméně dopisy. Lásky plný. Protože jenom mezi chlapama, že jo, takže to v tom přijímači to nebyl med v tom roce 73, kdy jsem narukoval.
3: Co jste v nich psal?
6: Že mi velmi chybí, no a že se těším na její odpovědi, jo, na dopisy, který dostanu, protože jsem věděl, že když ten dopis dostanu, takže tam nejsem sám. Že někoho mám a na kterého se můžu spolehnout a myslet na něj.
1: Během vojny si vzájemně napsali asi 400 dopisů. Bylo v nich tolik lásky.
4: Kaňko, píšeš, že jsi se do mě zamiloval. Jestli je to pravda, tak jsem tak šťastná jako žádná jiná. Tak brzy napiš, budu se moc těšit, líbá tě tvá milující Máša.
6: Má nejdražší Mášenko, předem ti moc líbám a myslím na tebe, kudy chodím. Miláčku, je mi moc smutno, protože tě moc miluju, tak pak pozdravuj doma a na brzké shledání se těší tvůj věrně milující Kájík.
0: Jak napsal Anton Pavlovič Čechov, milovat a být milován, to je nesmírné štěstí.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
7: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Marii a Karlu Berkovcovým ze Šťáhlav.
2: Zamilovali se do sebe na Mikuláše roku 1970. Za dva roky Karel maturoval a v roce 1973 nastoupil na vojnu.
1: Mladinká Maruška za ním po celou dobu jeho služby v Zeleném jezdila vlakem na režijní jízdenky ze školy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A potom mi všichni říkali, že jsem si ho vyjezdila. Jo, jako.
4: Karle, tohle by asi málo která dívka udělala. To, že jezdili za chlapci, viděli se občas, ale týden co týden, to je láska jako trám. Byl to pro vás důkaz lásky?
5: Byl. Byl, protože jsem se i těšil, že se uvidíme. Prakticky v dopisech se to všechno neobsáhlo, že jo. Ale co se děje tady v Srbii, v Nepomuku, že jo, co, jak se to žije, jak se tady mají, toto, tak to si tak nějak.
4: Jaký byl návrat z té vojny? Byl to pro vás zlom, že jste začali o něčem uvažovat, že ten vztah postoupí, někam to posunete, nebo to přivítání, jaké to bylo?
3: Ne. My totiž na té vojně, tak oni potom manžela přeložili do Berouna. A tam, když dodělal jako tu podůstojnickou školu, a v Berouně začal dělat velitele čety. Takže toho času už měl poměrně mnohem a mnohem víc. A já jsem do toho Berouna jezdila opravdu tenkrát. Jednou týdně určitě, někdy jsem se odpoledne sebrala z práce a protože rychlíkem jsem tam byla za chvilku. No a přišla zima a my jsme najednou začali strašně závidět těm lidem, co jsou doma, že jsou v teple. A my jsme mrzli prostě venku a chodili jsme od hospody k hospodě, jo, protože tam jsme si sice dali čaj, ale jako to. A začali jsme jim to strašně závidět. A nevím, jak nás to prostě napadlo, jsme si prostě řekli, že se vezmeme ještě na té vojně. No, ale problém byl v tom, že když za ním přijeli jeho rodiče, tak z toho byli docela dost prostě jako nervózní, protože proč? Brát jsme se nemuseli, těhotná jsem nebyla, prostě to, ale my jsme to strašně chtěli. My jsme chtěli být spolu.
5: No, to jsme do toho praštili. Takže se udal termín, jo, kdy jsem měl jako volno, no a vyšlo to na 14. prosince.
2: Psal se rok 1974. Věděli, že chtějí jít dál společnou cestou. Věřit si, odpouštět a mít se rádi.
1: A tak byla svatba. Čím ta sláva v Nepomuku začínala?
3: Ten byl hodně, hodně zmatkovitý, protože když jsme přijeli na městský úřad a už jsme všichni vystupovali, a můj tatínek byl takovej plašan, ale takovej jako, no všichni ho prostě milovali, jo, jako to. Tak on vystoupil z toho auta, takhle jsme se chytli, že půjdeme prostě na výbor.
4: Nabídl vám rámě tedy?
3: Ano, a najednou někdo řekl, my jsme zapomněli výslušku doma pro ten městský úřad. Tatínek neletnil, skočil do auta a odjel. A už šla matrikářka, už musíte, už jako je čas, a já jsem neměla otce, jo. Takže tam byl takový určitý prostě zmatek.
4: Chvíli čekání.
3: Jo, nakonec tam ten den, myslím, byly asi 3 svatby, takže jedna chvilinku počkala teda, no.
4: Karle, jaká byla Maruš nevěsta? Jak vypadala?
5: Krásně. Tak to opravdu nemá slov. Stačí jenom krásně. byl to hezký den.
4: Jste z toho ještě teď dojatý, co?
5: Na měko. Protože byl to vlastně krok do nového života.
4: Vybavíte si, jaké šaty měla?
5: Vybavím bílý závojíček, toto. Tak to opravdu.
4: Jaký byl ten první polibek manželský?
5: Vychutnal jsem si ho.
4: Byl to pro vás den, že jste v tu chvíli pochopil, teď už si beru Marušku, bude moje, jak se říká, na věky?
5: Byla to radost. Byla to radost. Vysloveně, že konečně už jsme spolu a když někam spolu půjdeme nebo když za mnou přijde, že jo, tak, že už se nemusíme otáčet na další lidi, že vlastně jako manžele, tak máme dveře otevřený kamkoliv přijde.
4: Byl jste na ní hrdý?
5: Byl.
3: A tenkrát se chodilo přímo k fotografovi do ateliéru a trvalo to strašně dlouho, to focení, takže všichni už byli hladoví. A my jsme teda obřad měli v Nepomuku a svatbu jsme měli Velnáříž, což je mezi Nepomukem a Blatnou. Tam byl takový sympatický hotýlek a tam jsme i potom měli svatební noc. A do dneška se tam vždycky jedeme podívat na oběd nebo na večeři, jako když to jde zrovna v ten den. Takže svatba byla bujará. Když si představíte 100 lidí, takových těch venkovských, měli jsme venkovskou hudbu, pána s housličkama a harmoniku. Ale co ty dva dokázali prostě udělat za atmosféru, a teď i ty všechny ty tetičky si dali o to jedno pivo víc a tak byly takový rozverný, všichni zpívali, jako bylo to úžasný. A moje maminka byla celý život taková hodně puritánská, jo. Tak nezapomenu na to, že když jako jsme se rozloučili a my že jdeme na ten náš pokoj, tak Karel ještě tajně, aby to nikdo neviděl, vzal flašku, už nevím, vína, šampaňský a nějaký chlebíčky a odnes to na ten pokoj, aby to nikdo neviděl. Nevím už proč, s náma šli všichni jako před ten pokoj, to už jako prostě nechápu proč. A moje maminka pronesla památnou větu. Jestli se do 9 měsíců něco narodí, tak já to nepřežiju.
4: Přijde ta svatební noc, byla?
5: Byla svatební noc, pochopitelně, že byla, to musí být, že jo, ale bylo to, rádově by se dalo říct, co člověk z vojny, že jo, tak nějak, ale dopadlo to všechno v pohodě, takže.
4: Co tím chcete říct, byl jste tak natěšený, že to proběhlo rychle?
5: No, i tak by se to dalo říct a možná, že to nebylo jenom jednou.
4: Jaký byl rychlý, něžný, jaký byl?
3: Samozřejmě, že ano, i když ta poslední věta té maminky tam byla znát. Takže to bylo takový, jako, aby opravdu se nic jako nestalo. A takže jsme si tu noc užili tak, jak jsme si ji užít měli se vším všudy. No a syn se nám narodil v roce 76, takže 2 roky po svatbě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Marie a Karel Berkovcovi ze Šťáhlav.
2: Jakoby si na konci roku 1974 řekli slova básníka Vítězslava Nezvala. Láska je vzácné koření a my ji máme. My jsme svoji.
1: Přišly obyčejné manželské dny. Jak se ti dva po svatbě cítili? Změnili se jejich city? Ochabla prvotní zamilovanost?
3: Řekl bych, že naopak to sílí. A sílí to v tom, že prakticky potom přijdou děti, že jo? A ten vztah se úplně otočí, že už jsou tady i nějaké rodičovské povinnosti vůči potomstvu.
4: To, že budete mít děti, bylo plánované, rozhodli jste se, nebo to přišlo nečekaně?
3: Ne, přišlo to nečekaně. Plánovali jsme, že teda chceme mít děti, pochopitelně, ale nějak jsme se na to nesoustředili, že jo, tak to, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Jaký to pro vás byl ten pocit, když ten syn přišel na svět, najednou jste nejenom holka, žena, manželka, ale už i máma?
5: No, je to strašně krásný pocit.

0: Myslíte si, že i proto na tom světě jsme, aby jsme ten život dali dál?
1: Určitě. Určitě, jo. A je třeba to života svážit.
2: V roce 1976 se jim narodil syn Karel a o 4 roky později Roman.
3: Jedno španělské přísloví říká, kde je láska, je také bolest. Tu pocítili Marie s Karlem ještě jako mladí manželé. Prožili strach o svého mladšího syna.
4: Ten se jmenuje Roman a když mu byly, teď nevím, 3-4 roky a já jsem jim šla dělat snídani a oni byli oba dva ještě v pyžámkách, tak jsem jim tam odnesla věci a říkám, kluci, oblečte se a budeme snídat. Na balkoně jsem měla nějaký prádlo, takže vidíte, že ten byt je malý, takže jenom z té kuchyně jsem přišla na ten balkon sebrat to prádlo a najednou strašný křik, tak jsem vyběhla a na chodbě ležel ten mladší jak fangle, hořel. Protože my jsme od jakživa měli léky, nože, všechno vysoko, že jo, nesmí. A já jsem šla a tenkrát neexistovaly žádné varné konvice, normálně pískací konvice, takže jsem zapálila pod tím plynem osud, nebo já nevím, jak bych to řekla, já jsem ty sirky nechala ležet na tom mycím stole. A teď on tam přišel do té kuchyně a najednou viděl to zakázaný, to, co nesmí, tak si to vzal a začal to škrtat a škrtal si to proti sobě a měl po bratrovi pyžámko, takže ta vazba už byla řídká, takže to opravdu chytlo jako papír. Já jsem po něm skočila, začala jsem to na něm dusit rukama. Kája, ten starší, běžel pro hrnec a polejval ho vodou, což jsme udělali hrozně špatně. Jo, jenomže jsme to tenkrát nevěděli. Jak jsem ho, ten oheň dusila těma rukama, tak jsem mu to vlastně dávala dovnitř. Jo, jako do hloubky. On byl popálený jako na bříško, na prsou a do půlky rukou. Začala jsem křičet, ten starší běžel pro sousedku nahoru, která k nám chodila velice často, takže ten byt dobře znala a byla duchopřítomná, takže z něj okamžitě začala ty věci prostě strhávat. Vzala, tenkrát nebyly žádný, to byly klasický prostě radla, že jo, jako vzala prostě radla, zabalila ho do toho prostě radla, strčila mi ho do ruky a zařvala, jeď. Jo, já se o toho Káju, jako o toho staršího postarám. Tak jsem sedla do auta, jela jsem na tu brigádu, kde byl manžel a otevřel to auto, beze slova skočil, jel možná 150, tady odtaď do Plzně, jako jo, prostě okamžitě to, tam plná čekárna lidí a jak vidíte, manžel je spíš takovej hodně zpátky a prostě to v tu chvíli rozkop dveře u té ordinace a jo, aby toho kluka, on byl úplně černej, úplně prostě černej. To byl poslední okamžik, kdy jsme ho viděli.
1: Ani nevím, jak jsem jel zpátky do šála. Jo, to si vůbec nepamatuju, protože jenom myšlenky byly na toho kluka. To strach a hlavně, aby to všechno dobře dopadlo.
4: Já jsem tam telefonovala po půl hodinách a byli na mě docela i zlí a prostě říkali, volala jste před půl hodinou, co se asi může změnit. Já jsem říkala, nezlobte se, já budu volat třeba po 5 minutách, ale já potřebuji vědět, že bude žít. Já jsem si to dávala za vinu, jo, že jsem nechala ty zápalky prostě na tom stole. No a oni mi akorát řekli, nevíme, máme připravenou helikoptéru do Prahy na popáleniny. A jestli to bude k životu, to zatím vám nedokážeme říct. No a pak jsme ho neviděli 3/4 roku. To bylo v době, dneska to ty maminky a ty děcka mají jednodušší, že dneska by ta máma s tím dítětem byla. Tenkrát to neexistovalo. Všichni svatí zřejmě stáli při nás a takže on se z toho dostal. Dobře, teď jsme

0: ale přišli po 3/4 roce, kdy oni řekli, že už se ho můžeme odvést domů. Zavolal si mi primář a řekl mi, paní Berkovcová, já jenom připravte se na to, že on vás nepozná. Jo, on vlastně 3/4 roku ve 3 letech neviděl matku a prostě to. A on vás zřejmě nepozná, ale všechno se napraví, ale buďte statečná, trpělivá a jako prostě to. No, tak já to vidím jako dneska, ty určitě taky, jak tam stojíme dole na té chodbě, přijede výtah, vyjde sestřička, vede ho prostě za ruku a my, Románku, Romane, nic. Prostě cizí lidi pro něj v tu chvíli a on, najednou ona ho prostě vzala a vedla ho do sesterny a on jak byl obvázaný, tak on mu ten obvaz trošku jako spadnul a ona mu ho chtěla prostě nějak to a posadila ho a začala ho vyslíkat jako svetřík, aby se mohla dostat k tomu obvazu. On se skočil z toho stolu a běžel ke mně a křičel, maminko, maminko. Jo, jak se prostě bál, že si ho tam zase nechají a v tu chvíli...
1: Co do sebe za tou mámu.
2: I s vámi to hnulo asi?
1: Určitě. Ještě teď.
2: Je tohle důkaz lásky podle vás?
1: Určitě je. Určitě je. A vzájemného porozumění.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O svém 51 let trvajícím manželství nám dnes vyprávějí Marie a Karel Berkovcovi.
2: Prožili toho spolu opravdu hodně.
1: Zaslouží si od nás malý dárek, kterým za nás předá kolega Patrik Rozehnal. Přivezl jim dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Krásně, hrnečky miluju, jak jste se všimli, mám ráda. Je nádherný. Takže paní Carmen i panu Petrovi Koskovi moc děkujeme.
4: Děkujem.
5: Pozor, to není všechno, zavřete oči. Teď už je můžete otevřít.
4: Rádio.
5: Digitální.
4: Digitální. Jo.
5: Velký, pořádný, ať nás můžete poslouchat.
3: O, to je krásný. Nádhera.
5: Co si na tom pustíte jako první?
4: Tak rád poslouchám. Konkrétně od 4 hodin. Homoriádu. A na rádiu je mám Rádio Plzeň nastavenou. Takže...
5: Tak to se uslyšíme.
4: určitě jo. To sleduji jako pravidelně, tu Homoriádu. Děkujeme moc.
3: Děkuju moc ještě jedno.
2: A teď pro ně máme malý manželský test.
1: Chceme zjistit, jak se za více než půl století mohou dva lidé poznat, pochopit a odhadnout, co ten druhý udělá, co má rád a jak vnímá lásku.
2: Patrik Rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
1: Jak to dopadlo, uslyšíme všichni teprve teď.
5: Co si myslíte, že na vašich rukou vaše žena obdivuje?
4: No, těžko říct. Jestli prsty, jejich šikovnost, těžko říct.
3: Mám ráda v jeho ruce, protože jsou takové, jak bych to řekla, vypěstované z toho sportu, stýházený. Mám takový pocit, že mě udrží vždy ty ruce.
5: Co vám dal poprvé k Vánocům, těm prvním, co jste měli spolu?
3: K prvním Vánocům, to si pamatuju úplně přesně a mám ho skovaný do dneška, byl zlatý medailonek.
4: Byl to zlatý řetízek a jako znak ryb.
5: Kdo u vás drží nebo držel kasu?
4: Pochopitelně manželka. Bez řečí.
3: Samozřejmě já.
5: Nechává vám něco?
4: Jo, pochopitelně si o to musím poprosit.
5: Jakou dovolenou jste si nejvíc užili?
4: Tak v Bulharsku.
3: Bulharsku.
5: Za co žena nejvíc utrácí?
4: No tak je to na nás vidět, tak hodně utrácíme teda za jídlo, pochopitelně. No a nějaká ta paráda tam musí být.
5: Za co nejvíc utrácíte?
3: Za dobrý jídlo.
5: Jakou barvu máte nejraději?
3: Já těch barev mám ráda hodně, ale takovou tyrkysově modrou.
4: No, já si myslím, že růžovou.
5: Jak chodíte nakupovat?
4: No, nechodím, jezdím autem.
5: Spolu nebo sám?
4: Zpravidla sám.
3: Chodíme z 90% společně nakupovat.
5: Kdo koho škádlil pod peřinou?
3: No, já si myslím, že to bylo vzájemný. Jeden začal a druhý pokračoval.
4: Podle situace, tak spíš se přikláním, že by to byl člověk. Že bych to byl já jako chlap.
5: Jak jste svou ženu objímal třeba, když byly chvíle potřeby jí dodat nějakou sílu? Jaký je váš stisk, vaše metoda?
4: Takhle, no, moje metoda byla, že se jim teda obejmul a víceméně jako jsem si položil hlavu na svý rameno a zmaxem jí a podobně.
3: Nevím, jestli by se mu to líbilo, když to teď řeknu, takový medvěd. protože on opravdu tu postavu měl vždycky vypracovanou z té házený a jak byl zvyklý na ten, že musí mít ten stisk, jo, jako na ten míč a tuto, tak to v podstatě provozoval i v tom obejmutí mě.
5: Kdybyste měla básnicky popsat jeho oči, jaké jsou, nebo co se v nich zračí, co v nich vidíte?
3: Očima modré nebo do modrá a mluví očima. Já přesně vím, kdy co chce říct, znám ten pohled, kdy má pocit, že by mi měl pochválit, taky znám ten pohled, takže očima mluví.
5: Kdybyste měl popsat její oči, jaké jsou, co se v nich třeba zračí, co v nich vidíte?
4: Tak vidím v nich jiskru. A myslím si, že i barva očí a její postřeh je jako nenahraditelný.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jak kdo si chytrý řekl, jen pohled z očí do očí vydá za všechna sladká písmena.
1: Mají Marie s Karlem pro nás ostatní nějakou radu? Co je v manželství tím nejdůležitějším?
4: Tak určitě by to muselo být vzájemné pochopení, vzájemná důvěra a láska mezi osobami.
3: Já si myslím, že tam je důležitá tolerance a musí se ty lidi poslouchat jako vzájemně a pochopit, když tomu druhému třeba vidí, že je mu smutno, nebo tak s ním prostě říct, hele, jestli chceš, řekni mi, co tě trápí, jestli tě můžu pomoct, jestli ne, tak nemluv. Jo, jako mluvit a prostě mluvit, pokud ten druhej teda jako chce. A určitě si myslím, že ty mladí, oni sice dneska říkají všichni, že jako ta naša generace, že ne, ale myslím si, že nejsou zkažený a že tam ta láska mezi nima taky probíhá tak, jak prostě probíhala u nás.
5: V tomhle věku vašem je čas na to ještě chytnout se za ruce, pohladit toho druhého třeba?
3: Máme takovej rituál, který vypadal trošku jako, že to, my jsme nikdy neusnuli. Teďko se to trošku změnilo díky tomu zdravotnímu stavu, ale nikdy jsme neusnuli, aby jsme se nedrželi za ruce. Opravdu. Jako, když jako to tak manžel vždycky prohlásil. Pacinku. A pak jsme usnuli. A zrovna tak ještě další věc je, teď už v našem věku nebudu mluvit o nějaké vášni nebo prostě jako to, ale můj muž by mi nikdy nedovolil, abych byla v jiné místnosti, jako spala. Hodně našich známých má každý svoji vlastní prostě ložnici a my do dneška prostě máme jednu společnou ložnici, byť jsou to někdy takový to, problémy nebo to a třeba špatně spíme, takže můj muž hrozně čte a rád čte, takže třeba se zbudí v 2:30 a do 4 hodin si čte při lampičce a mě to nevadí. Jo, prostě, že musíte být tolerantní a že si nedovedu představit, že bychom každý žil prostě odděleně někde jako v jiné místnosti.
5: Tenhle rituál, je to tak, že potřebujete tu Marošku chytnout za ruku? Nešlo by bez toho usnout?
4: Nešlo by bez toho usnout a nešlo by ani, když ta druhá postel by byla prázdná.
5: Já mám z vás takový pocit, a klidně mě opravte, jestli se mýlím, ale že Karel, byť je to chlap, tak v sobě skrývá takovýho nějakého něžného kluka, možná trochu zranitelného. Je to cítě, který občas se to trochu bojí z toho chlapského hlediska dát možná někdy najevo, ale dá. Maruška zase je taková ta silná, o kterou se i ten Karel může občas opřít, která někdy třeba i rozhodne, když je to potřeba, když Karel se třeba k tomu nemá. Pletu se nebo je to jinak?
3: Ne, určitě, teď jste to řekl úplně výstižně, přesně takhle to je. Je to jako skládačka. Jo, že prostě zapadáme ve všech těch různých činnostech, myšlenkách a toto, že nám to zapadá, že se to krásně slouží.
5: Našel jste v Marušce ten správný dílek svého života?
4: Našel, určitě jo, určitě jo. Proto taky už táhneme ten 52. rok společného života.
3: Je prostě jako takový poctivý. Já si myslím, že se snad ani do dnešní doby nehodí. A je strašně ohleduplný i k ostatním lidem. A v podstatě se mu, jako bych mu chtěla poděkovat za to, co pro nás právě za celou dobu udělal, a opravdu toho nebylo málo. A čím jako stárneme, tak zjišťujeme, že ten druhý je pro toho druhého důležitý. Máte komu co říct? Víte, že bude problém, budeme mít obavy o některého syna a budeme tu lásku, teda ne tu lásku, ale tu obavu, nebo prostě prožívat spolu a můžeme se o tom bavit a podporujeme se tím, že neboj se, ono to dobře dopadne, jo, nebo prostě to. Takže v tom je pro mě hrozně důležitý. Prostě si nedovedu představit, že jednou přijde a on přijde ten čas, že jeden z nás tady nebude. Bude to hodně, hodně smutný, ale ten život za to stál. Jako, bylo to hezký a...
5: A to je asi ta láska.
3: Já myslím, že ano.
5: Milujete ho?
3: Já si myslím, že pořád ano.
5: Jak moc jí milujete?
4: Tady těžko s něčím srovnávat, protože láska je jenom jedna a... Takže jako... Ta láska především.
5: Milujete ji?
4: Pochopitelně.

0: Marie a Karel Berkovčovi pochopili, že láska je jako dech. Není vidět, ale nemůžou bez ní žít. Láska je objímá jako něžný šál, chrání, hřeje a dává pocit jistoty.
1: Jak to napsal François Mauriac, milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.
0: Nezavírejte lásce dveře. Na světě jsme jen jednou a až z něj budeme odcházet, s láskou a něhou to bude příjemnější.
1: To už ve svém věku dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Po téměř 80 letech budou exhumovány ostatky Jana Masaryka. Nový přivaděč k dálnici D3 zrychlí dopravu na Lipno a uleví od tranzitní dopravy okolním obcím. Zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Historici a vyšetřovatelé na začátku září exhumují ostatky Jana Masaryka. Českému rozhlasu to potvrdili zdroje blízké vyšetřování. Exhumace má pomoct s vyšetřováním Masarykovy smrti. Tu už skoro 80 let nikdo nedokázal objasnit.
3: Při jméně jež nosím, prohlašuju vám slavnostně, že boj vyhrajeme a že pravda zvítězí.
4: Tak zahájil Jan Masaryk rozhlasové vysílání z Londýna během druhé světové války. Ministrem zahraničí zůstal i po komunistickém převratu v roce 1948. Jen o dva týdny později byl ale za dosud nevyjasněných okolností nalezený mrtvý pod okny Černínského paláce. Naposledy případ v lednu otevřelo městské státní zastupitelství, říká jeho mluvčí Aleš Cimbala.
5: Jsou nyní prověřovány další nové poznatky a indicie, které se k předmětné věci objevily.
4: Exhumaci vítá badatelka Václava Jandečková, která je přesvědčená, že Masaryka někdo zavraždil.
6: Pokud by tam byla střelná rána nebo poranění prostě nad tím pravým uchem, tak by mohla být třeba i kulka ještě v hlavě.
4: Exhumace by tak podle Jandečkové mohla vyvrátit dobová tvrzení o sebevraždě. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo nový přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Víc než 3 kilometry dlouhý úsek za 400 milionů korun zkrátí cestu z Prahy na Lipno. Pro obyvatele okolních obcí znamená klidnější dopravu, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl.
7: Velmi důležité je odvedení té tranzitní dopravy od dálnice D3 směr na Český Krumlov z Dolního Třebonína a zmizí vlastně i z těch míst 1/39 Kamenný Úvěz a dalších míst, kde ta doprava dlouhodobě jezdila mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem a řidiči věřím, že dneska budou jenom využívat de facto dálnici D3 a nový převaděč.
2: V Hradci Králové začaly královské slavnosti. 9denní kulturní program navazuje na tradici slavností královny Elišky a propojuje několik dosud samostatných městských akcí. Návštěvníci uvidí víc než 100 různých představení, včetně koncertů, pouličního umění, historických trhů nebo soutěžních letů 5 horkovzdušných balónů.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme na východě ještě zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, jinak polojasno až oblačno. Večer začne oblačnost na západě přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách většinou kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na České Budějovice pozor, hned za sjezdem na Kamenný Újezd na kilometru 147 narazilo auto do svodidel. Následky blokují už jen levý pruh. Je to bez kolon, ale brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z Jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, který alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
2: Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha. Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat nie.
2: Ne.
3: Mohl bychom vám požičat 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeř a nějaké kostru, aby dostal.
3: Ale když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
4: Já celé dny čítám.
2: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa. A co robí mama?
3: Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: si myslím, že najlepší by bylo mozok. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikdo odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění to není, ale pís v auto.
3: Ale mě to drží, mě to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
5: Ani na mě?
2: Ani v nejmenším. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích, nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To,
3: například?
2: No. Například nemocnice, že jo? Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nebo se to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnici,
2: ano. Blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jdem do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
5: S kým?
2: Tým.
3: Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou
3: ty. Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Je. Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bychom u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista
3: na uspávání. Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo, tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, nejlepší.
2: No,
5: to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
2: Oni mají radost, no a je všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcují na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zprávat, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí, kde se objavují však děvčata a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
2: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županě. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normální, či ne, no. Jo. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout zapače si nabře a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano.
2: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
2: Ano, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
3: Samý šperk.
2: Ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
3: Co je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
2: Nepodstatné, tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo? Ano.
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mhm.
2: No?

0: z mikro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
4: Je to velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takový zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídá, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, Jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii. Jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profánní podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je jedna žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostal k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak vy jste se dostal k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, žáno, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No. Teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici? To se

0: Pindle, jo?
1: Ne, ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy. Nikdy mě nic neříkalo čisté, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď si vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedochtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně, na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž.
1: No,
0: na první pohled. Na první pohled.
1: No tak na první to nevím. To nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.

0: začnu vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím kterou.
0: Bez ní je má duše, hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mechu šimínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká. Však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále. Ve váš družstevní byt.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak. No. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
4: Mistře, jak jste se bavili se
2: sobou? Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
4: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám,
2: tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechá nás o samotě nenechal. A on nás takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
5: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl. Já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sophia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sophia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To co jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, ovšem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled. Já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paněč, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u dnešní páteční noční linky Českého rozhlasu. Zdravím vás ze zlínského studia a jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. Léto se pomalu loučí, prázdniny končí, srpen se chýlí ke svému závěru a před námi je září. Možná si říkáte, kam se ty dva letní měsíce vlastně poděly. Vždyť ještě nedávno jsme se těšili na první prázdninové dny a najednou už stojíme na jejich konci. A právě dnes bych se společně s vámi chtěla za letošním létem trochu ohlédnout. Jaké bylo? Vyšlo vám všechno, co jste si plánovali? Byli jste u vody, u moře, na horách, na výletě, nebo jste si nejlépe odpočinuli doma, třeba na zahradě? A možná bylo nakonec všechno úplně jinak, než jste si představovali. Ale léto nemuselo být pro každého jen bezstarostné. Někdo mohl prožít nějaké těžší období, řešit nějaké starosti, vyrovnat se s něčím, co do života přišlo nečekaně. I takové příběhy k životu patří. A tak se vás dnes ptám, jaké bylo vaše letošní léto? 731 800 900, to je telefon, volejte nebo pište na linka@rozhlas.cz. U mikrofonu Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, dlouhé letní večery budou pomalu střídat první náznaky podzimu. Pojďme si dnes ale povídat o tom, co jste během těchto prázdnin zažili. Paní Libuše je s námi, zdravíme ze Zlína do Mníchovic.
1: Já vás zdravím ještě jednou, Jaruško, a všechny posluchače, co jsou napřímo. No, léto jsme prožili jako doma, a hlavně v krátku, protože byly horka, to já nesnáším. A tak jako jsme se to usili doma. Ale už se netěším na ten podzem.
0: Podívejte, s kým jste letos strávila nejvíc času v létě? Potkala jste nějakého člověka třeba, i kterého jste dlouho neviděla? Ne, jaké milé setkání vás potěšilo a překvapilo?
1: Já tak nemůžu, tak že jsem většinou doma, jo? Takže jako jsme byli se sestrou. Takže to nejde, no.
0: Tak Libuško, jaký den letošního léta byste si chtěla zopakovat?
1: Jaký den? Mm-hmm. No, aby ještě bylo hezké a teplo. Ne, to je horka, ale teplo. To já mám ráda teplo. A ty horka ne, protože to mi nedělá dobře. To jako ne. A já mám strašně ráda teda léto, to miluju a jaro. No a teď je ten podzim a i ta zima, no tak to už je horší pro nás.
0: A to kdybyste si mohla, Libuško, prodloužit léto o jeden jediný den, jak by vypadal, kdybyste mohla dělat cokoliv byste chtěla?
1: No to nevím, jako prodloužit, nebo jak to myslíte?
0: Kdyby jsem vám přidala jeden den prázdnin, tak jak byste ho chtěla strávit?
1: No tak jako s přáteli a se sestrou a tak v klidu, no, v pohodě. A tak no.
0: Dobře, když jste mluvila o tom, že se těšíte už na nějaké chladnější období, tak ty léta, jak jste se je snažila zvládnout? Co vám pomáhalo, když přišly tropy?
1: Jo, já jsem nikam nechodila a mám tam v pokoji v ložnici je krásný klárek, tak tam jsem si buď chvilku odpočinula, tak tam jsem to trávila, protože na sluníčko nemůžu, teda to ne. Tam jsem trávila, aby jsem trošku, no, bych měla chládek, aby tam to je dobrý, když je takovýhle vedle. Ale já ty horka nesnáším, no, bohužel. Někdo to miluje, no a to, co bylo letos, tak to si myslím, že bylo hodně horka.
0: To jako... Je pravda, že ano, léta vypadají úplně jinak než dříve, mění se to. Tak řekněte, co vám chybí z těch dob, když jste byla mladší? Jak jste léto trávila odlišně od toho letošního? Byla jste velmi aktivní, jezdili jste po dovolených, nebo se vlastně zase tak moc nezměnilo?
1: No bych řekla pravděpodobně, my jsme jezdili do Plzně s rodiči, tam má tatínek bratrance, tak každý rok jsme byli v Plzně. Jako někde jsme nebyli a tam jsme byli. Tam... No i pak přijeli zase k nám, že jo, tak se to střídalo.
0: Návštěvy, ano, i to patří k létu. Já vám děkuji za tu vaši návštěvu tady u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Jaruško, prosím vás, já bych potřeba číslo, jestli se můžu na paní doktorku, noru potřebuji poradit, mám kvasinky, ústek, už dlouho.
0: Dobře, Libuško, tak počkejte mimo éter, uvidíme, co pro vás můžu udělat. Hana Zagorová, tak ta nám právě teď zaspívá píseň Dotazník.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Před námi je září, s ním návrat k povinnostem, školám, každodennímu zhonu. Než se do něj ale pustíme, pojďme ještě na chvíli zůstat u toho, co nám přinesly prázdniny. Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Pěknou noc!

0: Máme 11 minut po 23. hodině. Srpen se pomalu loučí, s ním přichází čas bilancovat, co nám letošní léto přineslo. Bylo podle vašich představ, nebo vás život zavedl někam docela jinam? Na to se teď ptáme další volající. Krásnou noc přejeme.
1: Tady paní Věrka z Ostrova u Prachatic. Teď jsem se zrovna dovolila, tak je to narychlo, ale stejně mám svůj příběh, protože co jsem zažila během 14 dnů, to asi málo kdo zažil. Já jsem měla akorát dovolenou a chtěla jsem prožít dovolenou letos, jak má být, tak jsem vlastně těch 14 dní prožila nejkrásnější asi dovolenou, jako si je neviděl. Jo, zažila jsem vlastně, našla jsem si přítele po telefonu, už jsem tam teda volám po 11. za ten měsíc. A prostě jsem si našla přítele po telefonu, teda dovolala jsem se asi do Zlína, že jo? Já no, právě nevím přesno. A ještě nemám pohled ze Zlína, takže asi se tam budu muset co nejdřív podívat. A přítele po telefonu, druhý den mě vlastně příbuzný dal dohromady po telefonu, tak já jsem se ten hned třetí den vydala do Vodňan na výlet a říkám, no tak pojedu, tak jsem volal tomu neznámému a říkám, že chci teda poznat, teda, no tak jsem jela jako do Vodňan na rande, teď se nevydat, co bude mít na sobě, no tak říkám, tak jako jsem si vzpomněla na příběh z televize, tam měla vlastně růži, jednu s ornamentem a jedna přišla jako živá růže, tak jsem říkala, co bude mít na sobě, nebo se poznám, já ho říká, je horko, tak já budu mít na sobě slaměnej klobouk. A já říkám, no to se mi teda bude líbit, ale to jsem zvědavá, to snad najdu, když je tolika lidí ve vlaku. No tak jsem dojela do Vodňan a nikdo nikde. Říkám, no na rande se má chodit hodinu nebo půl hodiny před, abych toho člověka poznala. Tak všichni lidi se rozprchli a já tam zůstala sama. Tak jsem si říkala, no tady je nějak někdo pohřbený, tak tam má jako ceduly, tak jsem to přečetla. V lištany seděl pán takovej, tohle popíjel tam pivo, nebo co to měl ve flašťáku, limonádu, já nevím. A prostě říkám, můžu si k vám sednout, můžete. Já říkám, a někdo se tamhle už konečně s oslaměným kloboukem, že ne? Tak jsem říkal, a tak to asi bude on. No tak jsem jako s pánem, taky se jmenoval Jirka, říkám, tak Jiří, já se sebou loučím, já tam asi mám toho dotyčního, který už tady měl být. No tak nakonec on přišel a říkám, jo, to jste vy, Jiří, a říkám, jo, to jsem já. Já říkám, no celou dobu si říkám, z který ulice tam jdete nebo odkud. A on to měl pár, no tak asi 4 hodiny, jako pěšky se jde k němu. Ale prostě, no tak ten, tak jsme si dali to a říkám, no tak já zítra teda, no tak já už tady zůstanu teda, no a zavolám, když tak při nejhorším domů, nebo to bude. No tak jsme šli jako na vycházku, no a třetí den jsem říkal, no tak sem přijedu, tak nahlásím to doma, k synovi bude 30 letos, tak říkám, no tak jo. No a on vlastně je narozený, ve stejný měsíc má svátek, v dubnu, já mám teda 10. dubna narozeně, on má ve stejný měsíc svátek a on má, jo, a on má narozeniny, vlastně syn má 14. prosince, on má 20. prosince, i když on má syn 30 a on teda víc než jednou tolik plus 10. Zase ta desítka prostě, jo, když než 14, tak 10. Vlastně je vlastně mu bude 70. Tak jsem říkala prázdniny a on říká, no a nechtěli byste takhle, já říkám tomu, co nás vozí, říkám, hele, Michele, nepojedeme někam do Hajcmíle a jako dál za Hajcmíle, třeba 20 kilometrů do nějaký jiný vesnice a on říká, no to bychom mohli. No tak já říkám, no tak já se zeptám toho neznámého přítele, jestli by náhodou nechtěl jít s námi. A on říká, no to bych rád, já tam vlastně asi 3 roky bydlel a vařil jsem tam v kuchyni nebo pomáhal na té farmě německé. A já říkám, no když je to 20 kilometrů za Hajcmíle, tak to jedu. Zvedne na hodinu, nebo dáme si hned, tak jsme si dali sena a je pojedem. Já říkám, neznáme Jirka. To je jedno, tak prostě oberem sebou. Tak Michal teda přijel do Vodňan a říká, Michale, hele, tak jedem do toho Hajcmíle, ale jedeme za 17 kilometrů za hranice a tady berem známýho Jirku, který ho znám teda druhý den, to je jedno. Prostě mi padnul do voka a ze všem všude, i kdyby byl postižený prostě tohle. A no, tak vlastně jsme jeli do té Hajcmíle, do té vesnice tam, za Hajcmíle, do té vesnice, přijeli jsme tam A on říká: Jiří, no tady jsem dělal a ve 2 hodiny tady je jako oběd. Začali jsme si to tam hajtnili, tady vesnici prošli, dojeli jsme tam, tam bylo všude jako hromadu lidí cizích. Já říkám: Ježmarja, proč tady na tom autě 108? To je nějaký znamení, nebo co to je? Tam je 108 z mý strany. A on říká: ne, to je 108, to je nějaký kuliček, tam nějaký znamení, hele. A já říkám: 108, to je znamení moje. 10. jsem narozená, 8. mám svátek. Říkám: to je znamení hned na první pohled. Já říkám: sem budu ráda, i když to tady neznám. No a on říká: no tady jsou samý skleníky, tady mají krávy. Já říkám: no to vím, jaký to je na farmě. Kluk se chtěl přihlásit taky na českou farmu. Já říkám: no to bych tady ráda i prožila třeba celý týden. Jo, protože vlastně ráda vařím, bezmastný a nemastný jídla, takže jsem se tam jako, bych se tam jako ze všem všudy vlastně zahrádkářím, takže to tam, jako bych to poznala, ne? No tak jo, my se známe s nějakýma českýma lidma, vlastně některým jsme to přeložili do Německa, protože Michal umí vlastně německy, no tak potom teda odjel někam a já si říkám: hele, to se domluvíme, když ne německy, tak po rukama nebo to. No tak prostě jsme se tam jako najedli.
0: Věruško, jestli můžu poprosit, kde bychom přišli k té pointě?
1: No.
0: Ano, abychom dokončili myšlenku.
1: No, tak já to dokončím. Tak prostě jsem prožila vlastně ten jeden den se svým všudy v Německu jako tohle, jo. A každý den jsme jezdili takhle po vejletech, těch 14 dní, co jsem měla dovolenou. Takže jsem vlastně prožila jak v Česku, tak v německým vlastně jezeře. Tam jsem říkala, že se teď ještě vrátíme, abych se tam zaplavila na tom, jak se šlapadle, tam si koupíte šlapadlo, prostě pro 4 lidi, když tady 2 nějaký nebereme neznámý, to bude jedno, ty to budou jako gratis a tam jedině bych se ještě vrátila.
0: No, to zní dobře. Vy jste hodně cestovala, užila jste si báječné prázdniny a ještě jste po telefonu poznala teda nového přítele. Tak to začalo právě tím telefonátem. No tak to vypadá, že vám letošní léto opravdu přálo, tak doufám, že vás to nebude opouštět ani nadále a že si prožijete příjemný podzim.
1: Domácího králíka, tak jsem mu dneska udělal na půl. Už v oběd na zítra, jo, a zbytek udělám ráno.
0: Opatrujte se, Věruško, moc zdravíme.
1: No vy taky, mějte se tam hezky a do toho zlína bych se ráda podívala, když sbírám ty pohledy a magnetky, tak tam někam zase uděláme vejlet kolem Zlína.
0: Ano, ideálně v čase, rok, kdy tady bude třeba den otevřených dveří, abyste mohla navštívit i nás, vilu Jana Antonína Baťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Každé léto má svou atmosféru, vůni, místa i příběhy. Jakou stopu zanechalo to letošní léto právě ve vašem životě? Na to se teď ptáme, konkrétně paní Lidky. Zdravíme vás, prosíme, stlumte rádio a povídejte.
1: Nejteplejší léto mého života, nejsuší.
0: Liduško, poprosíme stlumit rádio.
1: Ano, ano, já vydržel letko, já jsem teďka dovolila zvenku.
0: Dobře. Ano, prázdniny utekly jak voda, máte pravdu, bylo opravdu velmi horké,
1: jo,
0: velmi
1: teplé. Hrozně rychle utekly prázdniny, hlavně dětem, že? No, my jsme se taky vždycky těšívali na prázdniny a potom už, jak byl ten poslední týden, já říkám, no, nazdar, zase do školy, kdyby ta škola spadla. A dneska jsem říkala, dneska bych nechtěla mít 20, a nikdy by mě k těm 20 letům dávali 20 milionů. Mm-hmm. A to je, co čeká si mladé.
0: Tak Liduško, pojďme k tomu tématu, tak zkuste nám povědět, co vás nejvíc potěšilo letos v létě, co jste zažila?
1: No tak nemůžu mluvit, co mě dneska nejvíc potěšilo, dneska spíš jsem měla nejtěžší den mého života, se dá říct, protože jsem vlastně jsem se bezlém rozešla s kamarádkou, s kterou jsme se znali jak 30 let. Ta má prostě rozmazleného synáčka, který se dal na drogy, na pití, že? A je to mamánek, vyložený mamánek. Ona se ho zřejmě bojí. Má doma dvě kočky, psa, do těch dává všechno, o ty se stará vzorně, ale o sebe vůbec. No to je její věc.
0: No, Leduško, tak to samozřejmě člověka zamrzí, protože když se někdo rozejde s někým ve zlém, tak to umí zabolet, hlavně když je to vaše dobrá kamarádka, ale já myslím, že by se to dalo snad zahojit to, co teď vás trápí, tak snad čas trošku zalepí. I nejlepší kamarádky se můžou pohádat, to přece víte, tak budu doufat, že to tak bude i u vás. No a obecně, když se řekne letošní léto, co se vám vybaví? Jaký zážitek, třeba ten pozitivní? Bylo něco milého, co vás potkalo? Potkala jste po dlouhé době nějakého člověka nebo navštívila jste nějaké místo, přijal někdo z rodiny, koho jste nečekala?
1: 30 let, jo. A dneska měl pohřeb. Tento měsíc měl slavit 70. Už se jí nedožil, rakovina. Před 20 lety pochoval manželku, 52 roku, na roztroušenou sklerózu a nechala mu tady dvě děti. No, tak co vám mám na tom říct pozitivního? Byl to nejtěžší snad, nejtěžší den mého života, no, ale už to snad bude lepší. No. Protože už si užívám důchodu asi 16 let, no a jsem v prostředí, kde jsem nikdy předtím nebyla, ani jsem nevěděla, že něco takového, nějaká raková existuje, protože já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, když jsem se já narodila, jestli vám to něco neříká z Kolárny.
0: Mm-hmm, určitě ano, Karolínko známe.
1: Tam jsem vyrůstala, je tam krásně, no Brzkyby, no to každý říká, je, či brzo jít do Brzky, tam je nádherně. Takže se tam vždycky ráda vracím, tak se to říká, nezapustilte. Člověk kořený, tam ho to potáhne celý život a je to pravda.
0: Tak, Liduško, je mi líto, že vaše léto nebylo takové, jaké byste si přála, ale věřím, že i když tyto prázdniny nebyly jednoduché, tak přijdou ještě dny, které vám přinesou mnohem víc radosti, klidu a hezkých chvil. My vám teď k tomu zahrajeme milou písničku, bude to od Michala Davida, doufám, že se vám bude líbit. Zdravíme vás, Liduško.
1: Já vás taky zdravím a mějte se hezky, nastojanou.

0: Poslední srpnové večery mají v sobě trochu nostalgie, protože další léto už je zase o rok dál. Řekněte nám, Michale, co bylo pro vás během letošních prázdnin nejdůležitější? Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit a vás hlavně. Prosím vás pěkně. Co bylo nejhezčí? Celý prázdniny byly nejhezčí. Ty brďo, jsme mladí, máme děcka, máme prácu, máme všechno. Co víc si můžeme přát, ty brďo, že někde někomu někdo se pohádá nebo umře, bohužel to se stává, to patří k životu, ale jsme tady teďka a užíváme si toho. Teď jsem přišel z práce, mám doma rodinu, která už spí a bomba, za mě super. A leto bylo krásný, protože bylo teplo. Nadáváme, když prší, co se jako holt svítí slunko, no tak jako zas nadáváme, že svítí slunko, no, to furt nadáváme, že jo, ale bylo krásně, ty brďo, když jsme byli u vody všude, ty, to je bomba, bomba.
0: To je krásný pozitivní příspěvek. Michale, kam jste jeli na dovolenou, co jste viděli?
1: V Itálii jsme byli s dětskama podívat se na potučku na terén. Já nevím, teď jsme třeba byli pod stanem v Dalšické přehradě. Super přehrada, krásný místo, všecko. Jedeme teďka do Jedovnic na fotočku se odtočit na víkend. Furt něco. Já nevím, když chci, tak si prostě zařídím život tak, aby fungoval, že jo. Mám doma tamhle koně, jezdíme na výlety s koníma. To se dá dělat věcí, užívat si, ty brďo. Já nevím, stezky je to úplně zbytečně.
0: No, takže vlastně děti vám pomohly zařídit krásné prázdninové dobrodružství.
1: Krásný prázdnin, stuproj. Jasný. Bylo vedro, tak jsme jezdili na kolech, jezdíme kolem řeky na kolech, ty brďo. Vemte, teďka vám padají kadlátky ze švestky ze stromu, když to padá na zem, to krásně voní všechno. Slyklo se seno, že jo, voněly loky, ty brďo. Já nevím, na co si stěžovat.
0: A bylo něco, co jste podnikl o těchto prázdninách úplně poprvé?
1: Poprvé jsem jel autem do Itálie.
0: No, jak jste to zvládli? Kdo to zvládl nejlíp? Děti se hezky vyspaly a v pohodě.
1: Ne, děti celou dobu zhůru. Děti úplně superový. Jel jsem s modrahočkyňou a s mojima dvoma dětma. Já nevím, celou dobu se jako sranda. Přežili jsme celou cestu tam a i zpátky. Zasekli jsme se chvíli ve Vídni, jenom na nějakých 7 hodin, ale tak jsme se bavili ostatníma autama, jak předjížděli, kličkovali, jak se snažili v oběd kolonu, která nešla v oběd. Tak jsme se už bavili takhle. No.
0: Zážitku plno. Co poslední prázdninový víkend? Co vás čeká?
1: To jdeme právě ještě pod stan tady do Jedovnic.
0: Jo, to jste říkal.
1: Se podívat.
0: Pravda, ono už, takže. Už těch posledních pár takže. Dní je před námi, takže
1: musíme využít
0: to by mohlo dojít,
1: tak
0: jako, že to bude právě
1: tak. Hele, prázdninama svět nekončí, že jo, on jako pokračujeme dál, takže jako palíme v dalších akcích a furt něco.
0: Tak vám přejeme celé vaší rodině, ať si užíváte poslední letní dny a ať vám ty hezké vzpomínky na letošní prázdniny vydrží co nejdéle.
1: Děkuji vám moc.
0: Naslyšenou, Michale, zdravíme vás.
1: Naslyšenou.

0: Máme 8 minut po 11:30. Možná už máte v telefonu desítky fotografií, které vám letošní prázdniny připomenou. Možná vám je vaši blízcí přinesli ukázat, hezky vytištěné. Která z nich by podle vás nejlépe vystihla letošní léto? Jaké byly letošní prázdniny? Na to se dnes ptáme v Noční lince a odpovídat bude paní Anička z Miroslavy.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a zdravím všechny do všech koutů světa a zdravím taky ty své spřízněné duše. No musím říct, že mám ráda teplo, takže léto budíš pochváleno, i když možná ty teploty opravdu byly někdy extrémní. No tak jsme se schovali hol do chládečku, dovolenou jsme nikde netrávili, trávili jsme ji doma a taky někdy na zahrádce, když to počasí dovolilo, ale zalévat se muselo každý den, takže i to patřilo k denním povinnostem. No a opravdu jsme se z toho léta jako těšili, že je krásně teplo, i když té vody, samozřejmě voda je potřeba stále, tak je jí málo, doufáme, že ten podzim to nějak vynahradí nám a budeme zase brblat, že stále prší. No a takže taky jsem nějaký den strávila v doprovodu své dcery na místním koupališti, což mi udělalo velikou, velikou radost, protože se ráda čachtám ve vodě. No a měli jsme tady taky pravnoučka na prázdninách s babičkou ze svojí, takže jsme si ho užili. A dneska zrovna odjel syn, takže tady byl syn, bohužel sám, protože snacha je dlouhodobě nemocná, takže a děti už mají taky vylétly z hnízda, jak se říká. No takže byl tady sám, tak jsme si zaspomínali tak, jak to bylo, když byl ještě, přijela včera i dcera chvíli na popovídání, tak jsme si povzpomínali, když ještě jsme byli takhle jako čtyři, ti děti byly naše, byly svobodní, bez závazků, tak jsme si na to zaspomínali a i slzíčku jsem uronila z těch vzpomínek. Takže takhle to léto proběhlo a opravdu, když si vzpomenu, že jsem říkala nedávno tomu našemu pravnoučkovi, když tady byl, jaké má naplánované prázdniny, a on mi to všechno vypovídal a teď najednou už ty končí. Tak to tak rychle uteklo, že člověk ani dvakrát se otočí a prázdniny jsou pryč. I když my, seniori, máme celý rok, je jenom na nás, jak si je zařídíme a jak je prožijeme. Že jo? To je, a taky jsem se setkala s některými přáteli a posluchači a volajícími z Noční linky. Takže tak uteklo to jako voda. Uteklo to jako voda.
0: To zní jako příjemně strávené léto. Pravda, že jo, někdy není potřeba nikam daleko cestovat, když má člověk doma zahrádku, klid
1: tak, no to už
0: a blízky.
1: Nemáme síl někde brouzdat se a to, takže už spíš takové ty dny jsou takové, jak bych řekla, odpočinkové a někdy naskočí ta práce, taky byly nějaký plody na zahrádce, tak se to muselo zpracovat, že jo, a Tak jak ten život běží a já už se těším na příští léto, pokud se ho dožiju. Taky jsme měli takové s manželem výročí, že jsme neslavili, ale relativně tak jak další seniori, tak jsme se dožili určitého společného života. Byla to diamantová svatba. Takže uprostřed léta zrovna, takže ale my jsme si to jenom mezi sebou oslavili, protože to je jenom naše výročí a náš takové dospění do určitého stádia života, takže je to jenom mezi námi dvěma. Já to nechci slavit, já z toho nechci dělat žádný takový nějaký rodinný ten, to je jenom náš.

0: náš prožitek a je to, sami dva jsme začínali, tak i dva to oslavujeme.
1: No, Aničko, tak to je 60 let, nepletu se?
0: Ano.
1: 60 let spolu, to už není jenom manželství, to je celý společný životní příběh. Tak vám přeju, ať máte ještě spoustu kapitol toho příběhu před sebou, ať jsou plné smíchu, zdraví a vzájemné blízkosti.
0: Tak v to doufám, že hlavně abychom byli v rámci možnosti a věku samostatní. To zdraví už taky pokulhává samozřejmě, ale abychom byli soběstační a já jenom mám strach, abychom nestratili tu důstojnost lidskou, jo, která se na nás valí v těch různých nemocech a potom člověk je odkázaný. Toho se snažíme a taky manžela v tom povzbuzu, abychom tady toto pořád zvládali, takový, aby jsme žili důstojný lidský život, abychom nebyli odkázáni na nějaké takové pomoci. A je to, protože pak už je ten život takový, už je smutnější, daleko smutný. Takže tak se snažíme, no, oba dva.
1: Ano, Aničko, aby to bylo. Můžete zkusit udělat maximum, výsledek neovlivníte, ale alespoň
0: ne,
1: si
0: ne,
1: to budete
0: právě
1: moci říct.
0: Ale tak se aspoň člověk má nějaké svědomí nebo ví, nebo že si jistý, že proto něco udělal, no, a, ale jaký bude konec, to nikdy neovlivníme. Takže takhle, no, tak musíme myslet optimisticky, že to přijde třeba náhle, ten konec života, ale na to nemyslíme. Já tady ještě chci být, nechci ještě jít do nebe. Takže se mějte krásně a zatím mějte se všichni moc hezký a ať se máme dobře a jsme v rámci možnosti zdraví a trošku optimističi. Mějte se,
1: Aničko,
0: a dobrou noc přeji všem a krásné dny.
1: Užívejte si jeden druhého a zase někde naslyšenou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý z nás se z uplynulých týdnů odnáší něco jiného. Co vám udělalo největší radost a na co budete vzpomínat, až venku začne podzim? Na to se vás dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Láďa. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já taky vás zdravím. Ještě krásnou letní noc a všem divákům. Já jsem ze Štětí, je to na severu, kousek od Mělníka. A letošní léto, úplně jsme se ženou zamilovaný do tohohle léta.
0: Ano?
1: Bylo krásně teplo, takže jsme se jezdili koupat, jezdili jsme po vejletech, dvakrát jsem byl na začátku června v Plzni, já jsem rocker, tak mám rád rockerskou hudbu, tak tam byl Metal Fest a teď jsem byl na Moravě, Moravský Krumlov, taky na Metal Festu. Tam jí super lidi. A jak si někdo myslí, že na Metal Festu lidi jenom pijou, tak to není pravda, vůbec tam nepijou. Samý hodný lidi. Bezvadný.
0: No tak ono někdy trocha alkoholu patří možná k jakémukoliv festivalu a nemusí se jednat o metalový,
1: no.
0: Ne?
1: No, jo, to je pravda.
0: A co se vám stalo takového výjimečného, že budete právě na tento festival dlouho vzpomínat ještě?
1: No tak byla tam jedna kapela, jmenuje se Parvovolf. A měli úžasný vystoupení, hodinu a půl, nádherný kulisy, stage úplně v plamenech, no krásný.
0: To je stage doporučit. V plamenech, no, tak to no. Je lákadlo.
1: Ale můžu říct, že mě je 72 a furt mě to baví, mě to drží při životě.
0: To jste borec a říkáte, že i s manželkou teda.
1: Tohle to s manželkou ne, protože ona má ráda vaše rádio, ale jako je to rozdíl rok a vaše rádio, ale my si výborně rozumíme, už budeme 50 let spolu a já tam jezdím se svým synem a s kamarádama už leta pod stan.
0: Teda, žasnu. Řekněte, kde jste byli teda na dovolené letošní? Koho jste vzali? Jaké to bylo?
1: Na dovolení jsme nikde nebyli, my jenom jsme se tady po Čechách jezdili koupat. Nevím, jestli to můžu říct, tady kousek od Štětí, blízko Mělníka, jsou želízy a mají tam nádherný koupaliště. Je tam všechno, my jsme si připadali jako moře. Opravdu, nelžu.
0: Tak to je báječné. Ono, pravda, při těch teplotách, které nás provázely v letošním létě, no. Byl člověk nejraději u vody a
1: jo.
0: Nepotřeboval za tím mořem jet daleko, no. Protože ty tropy jsme měli tady.
1: Přesně, a báječní lidi, jak říkal ten mladík, jak má tu rodinu a všechno nej, tak my to sami. Nám se tady strašně líbí.
0: To je dobře. Děkuju za váš pozitivní přístup a milý příspěvek do dnešní noční linky. Zdravíme vás, zavolejte zase někdy příště, ano?
1: Jo, mějte se všichni hezky a zdraví. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince, milí posluchači. Je tady naše druhá společná hodina a já vás vítám u dalšího povídání. Večer pokračuje, srpen se chýlí ke konci a my se pořád ještě vracíme k letošnímu létu. K prázdninovým cestám, setkáním, radostem, ale i k tomu, co nám tyto letní týdny přinesly do života. Možná jste letošní léto strávili daleko od domova, možná jste si nejvíc užili vlastní zahrádku, nějaký obyčejný večer s lidmi, které máte rádi. Každý z nás má jinou vzpomínku. A právě ty vaše dnes večer společně skládáme do jednoho velkého letního příběhu. Tak pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou. Telefonní číslo do zlínského studia je 731 800 900. Těším se na vaše příběhy. No a s dovolením teď ještě přečtu nějaké příspěvky, které přišly na váš web. Píše Zdeněk. Dobrý večer, moje letošní léto nebylo u moře, bylo se smutkem. Zemřela mi sestra. Vedra, která panovala, mě nedovolila někam se podívat, ale velikou radost mi udělala moje nejlepší kamarádka z mládí. Neviděli jsme se skoro přes 30 let a najednou u mých dveří. Píše pan třeba Michal. Bylo příšerné, nejhorší v mém životě. Dozvěděl jsem se nepříznivou diagnózu. Pak jsem docházel do nemocnice na infuze kortikoidů. A jak už jsem zmiňoval kdysi, těsně před týdnem mi odešla moje spřízněná duše. Srazil ji vlak. Měli jsme tolik společného. Platonický vztah, to se nedá vylíčit. Včera měla poslední rozloučení. Byl to působivý pravoslavný obřad. Přišel zpívat dětský sbor školy, kam chodila. Když už jsem nemohl přijet osobně, chtěl jsem poslat alespoň peníze na věnec nebo velkou kytici. Jenomže kvůli mezinárodním sankcím jsou mezibankovní převody nemožné. Píšu si každý den s její mámou, vzájemně se podporujeme. Nevím, co teď budu dělat. Skončil jsem na antidepresivech. Nemám důvod se tu v životě dál snažit. To nejcennější jsem ztratil. Druhou takovou Veroniku nenajdu. Děkuji všem posluchačům, kteří mi v minulých týdnech vyjádřili podporu. Děkuji také moderátoru Honzovi Macounovi, s níž jsem hned den poté hovořil v éteru. Tak Michale, to nás moc mrzí, že prožíváte takové těžké období, takové těžké časy. Od toho jsme tady, abychom to sdíleli, protože, jak se říká, radost, kterou sdílíte, je dvojnásobná a starost, kterou sdílíte, je poloviční. Tak jestli budete mít prostor, chuť, klidně se nám i ozvěte, můžeme si popovídat po telefonu a snažte se to všechno zvládat, jak nejlépe umíte, truchlete, smutněte. I to k tomu bohužel patří, k tomu životu a věřím, že čas vám pomůže.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé prázdninové okamžiky trvají jenom chvíli, ale v paměti mohou zůstat celé roky. Máte takový zážitek i z letošního léta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. Vítám pana Olina.
1: Já vás zdravím taky, dobrý večer nebo dobré skoro ráno. Zážitek z letošních, já jsem teď právě přišel zvenku z procházky, měl jsem ze Spacekem se projít. Takže téma je jako zážitky z prázdnin?
0: Ano.
1: Ano. Takže já bych to shrnul asi takhle. Já mám zážitek každý den, protože jsem rád na světě, dělám radost druhým, mám radost z toho, že mají radost ostatní. Víte, to jsem říkal moc krát, že máme takovou partu, že se scházíme, hráváme si, máme kytary, banjo, harmoniky, prostě sejdeme se a je to prostě nádhera. Můj poslední zážitek je z tohoto týdne, kdy jsem se ve středu rozhodl odjet z Kopřivnice na pár dnů, až do dneška, teda to bylo 3 dny, na pár dnů na Jižní Moravu, do svého rodiště. Mě tak občas chytne takové, jakoby, neříkám stesk, ale prostě mám potřebu tam zajet, potkat se se svými příbuznými, mám tam sestřenku, teda 2 sestřenky, bratrance a tak dále. Takže jsem to začal tím způsobem, že jsem přijel na, jestli vám něco říká, název Smraďavka.
0: Ano, Uherského hradiště, ano, Buchlovice.
1: Hradiště, Buchlovice a tak dále. Správně se to říká Sírné lázně Leopoldov.
0: Ano.
1: To jsou regulární lázně, kam můžete jít na křížek. Takže tam jsem začal. A jenom proto, že moje sestřenka tam má chatu, říkala, klidně si tam zajeď, řekla mi, kde jsou klíče, přišel jsem do chaty, vybalil jsem se a ten večer, v tu středu, v těch lázních, tam je takové venkovní posezení, tak tam hrála partia, byli tam 4 takový dětci, jak jsem já, ten věk 70 až 80 roku, byly tam 2 kytary, basa a mandolina. A já jsem sebou měl banjo a foukací harmoniky. Tak jsem tam přišel jako nenápadně a sedl jsem si kousek od nich a potom mi přizvali k sobě. Tak jsme hráli krásně, jsme si zahráli do 8 hodin, potom tam mělo vystoupení nějaký místní umělec, který tam oficiálně vystupuje skoro každý večer. Takže to byl začátek té středy. Pak jsem se vrátil na tu chatu a řeknu vám potom takovým stresu, který jsem tady prožíval, protože léčil jsem včely, zakrmoval jsem včely, neměl jsem všechno hotové, to, co jsem chtěl, nebo jsem si představoval, tak jsem opravdu chodil spávat v 1 hodinu, ve 2 hodiny, po půlnoci, budil jsem se v 6, 7, pokračoval jsem v práci, ale tam ten balzám, seděl jsem na verandě té chaty, před sebou lahvinku s pivečkem, pocucával jsem a víte, co tam bylo úžasné? Co byste řekla? Klid. Ticho. Prostě už byla tma, tak jsem zasnul teda samozřejmě světla a teď jsem se díval jakoby na ten obzor, tam to prosvítalo trošku a měl jsem tam sebou toho svýho pejska, tentokrát jsem ho vzal sebou, já to nikdy neberu. Vzal jsem si ho a ta Korina, to je jako tefenka, ona byla vydivočená, protože stala na tom balkoně. Tam pod náma po trávě chodili ježci. Lítali tam netopíři, křových, tam byli nějací ptáci uhnízdění nebo usazení. Prostě ona jiné pachy, než tady má v tom městě. To byla první noc, to jsem do rána, tam jsem si potom ještě spočnul. Pak jsem jel směrem ke svému rodišti, v městečku Žeravice. Stavil jsem se u sestřenky. Bohužel je to 14 dní, zemřela manžel, tak jsme prostě tak nostalgicky zapomínali, tak jsme povykládali. Pak jsem se zebral a jel jsem za druhým bratrancem do Vřesovic, kde má můj brácha teda i chatu, ale já jsem měl k tomu bratranci. Je to 2 roky, jsem mu přivezl kytaru. On hrál takový ten jazz, takový ty slaďáky. A přivezl jsem před 14 dny nebo 3 týdny, předtím jsme tam byli zpátky hrát. A já říkám, nemáš kytaru? No, přišla vnučka a řekla, dědo, já si na chvilku půjčím. A ta chvilka už je 2 roky. Takže jsem sestavil novou kytaru, dovezl jsem mu tu kytaru a hráli jsme, začali jsme hrát v 9 a skončili jsme kolem 2 hodiny. Říkám, Františku, už to necháme, půjdeme spát. Ale ten pocit, že prostě jste s nějakým příbuzným, s kterým jste se neviděli třeba půl roku nebo rok, pořád si máte o čem vykládat, vzpomínáte na naše rodiče, když jsme jezdili na prázdniny k ním, on jezdil k nám, na hory a všechno, a to bylo to prostě úžasné. On upekl takový tu bokovinu, nebo ten, jak se tomu říká bokovina, to je ten špek, maso, bylo tam to masné, a prostě já jsem byl tak spokojený, že jsem nemusel nic dělat, protože já ráno vstanu, obleču se do montérek a celý den furt něco kutím, něco to a večer padám unavou, ale tam to bylo prostě, to byl balzám. To byl takový fantastický balzám. Dneska jsem se vrátil zpátky, vzal jsem to přes Sudol nad Odrou a Kletnou, kde každý pátek tam je westernový klub Sudol nad Odrou a oni tam mají postavený krásný salon ve stylu country, ve stylu cowboyu a tak dál. Je tam poštovna číslo 21, přes tu poštovnu projíždí dvakrát do roka takzvaný Pony Express, jestli víte, co to je. Vyjíždí koně někde ze severu a vezou poštu.
0: Oline, vždycky, zní to zajímavě, ale ano, trošku přednáčka, jsme se rozpovídali. Přednáčka.
1: Ano, ano. Ne, tak já bych to zkrátil, nebo bych to zhrnul tím, že prostě moje radost je to, když přijedu někam, kde se mám dobře, kde cítím takovou tu pohodu, kde prostě i já přinesu nějakou tu pohodu, prostě někoho potěším a to je asi tak všechno.
0: To jste měl opravdu léto plné života. Muzika, kytara, zpívání, k tomu spousta zážitků. To jsou přesně ty prázdniny, ze kterých člověku zůstane v hlavě spousta krásných vzpomínek a můžete z toho těžit celý rok. Mějte se nádherně, Oline.
1: Já vám děkuji moc krát za prostor a nezlobte se, že jsem se rozvykladal. A to jsem ještě do toho nezapojil včely.
0: Tak ale to trvá 2 měsíce a vy na to máte 5 minut, abyste je popsal, takže já vám úplně rozumím.
1: To je jasné.
0: Tak
1: já vám moc
0: krát
1: děkuji, mějte se krásně taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezká písnička od Jakuba Smolíka nám zahrála v noční lince. Blázen Žárdý končí 20 minut po půlnoci a s námi je paní Alenka, která volá z Krkonoš. Krásnou noc vám přejeme. Alenko, slyšíme se? A vypadá to, že ne, tak zkusíme linku číslo 2. Ta je také obsazená, jak slyšíme. Halo, halo. Pozdravíte nás? Nebo ani tady nám to nevíde? Já slyším, že tam jste. Halo. Halo. Tak už se podařilo. Ano, vypadá to, že teď nám všechno funguje, jak má. Tak se prosím představte a řekněte, odkud voláte.
1: Já volám z Ostravy.
0: A vaše jméno?
1: Jmenuji se Mirka.
0: Můžete prosím zmít to rádio, abychom se dobře slyšeli? Halo? No, tak bohužel ani tentokrát nám to nevyšlo. Tak víte co, já se podívám znovu na webnoční linky, abychom si přečetli nějaký vzkaz. Píše Sváťa. Pohodový večer. Tak co pak mě letos o prázdninách potěšilo? To jsou tři události. Oslavy 80. sestřenice Boženky ve Svitavách. Další dobu jsme se neviděli a tak jsme si měli o čem povídat a na co vzpomínat. Velký dojem na mne udělala dvě utkání našich reprezentantek ve volejbalu žen, které se konalo v Brně. Byl jsem tam osobně. Těším se, že se potkáme po prázdninách spolu se spolužáky v Kácově u řeky Sázavy, a to u příležitosti 70. výročí ukončení školní docházky. Vše si zaznamenávám do své kroniky a tak mohu vzpomínat. Váš Sváťa. Sváťo, děkuji, ještě zkusíme jeden telefonát. Jarka, Český rozhlas, dobrý den. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, David, Praha.
0: David?
2: Ano, ano.
0: Davide, vítejte a povídejte.
2: No, já jsem jenom, jak mluvil ten pán nebo paní, v těch Krkonoších, jak to teď na to, tak jsem si vzpomněl, ale to jsem měl ty prázdniny, nebo tu dovolenou takovou nějak, no bylo to horko a tak, tak jsem spíš tak jako chodil plavat, ale jestli ještě předtím to bylo nějak v Krkonoších, no. Jsem prodal obraz jeden a šel jsem takhle, jakoby, prostě jsem se vzal do těch Krkonoš, když jsem měl pár korun, kdy to máme takový domeček, no, a to bylo takový zvláštní, já moc jako necestuju teď poslední dobou, no, opustila mě, nebo opustila, prostě mám takový složitý vztah platonický a tak jsem takový smutný, tak jsem si řekl, tak si tam zajedu, no, a teď jsem prostě vyjel na tu Černou horu tam a šel jsem takhle na tu Sněžku, tam je taková dlouhá cesta, kamenitá. Prostě jsem si to tak užil tam, no, ta lanovka, to všechno. A bylo léto, taky nevím, tady, nebylo to léto úplně, bylo to nějak předloni, myslím, no. A teď jsem teda na té chaloupce, že jsem pustil vodu, než jsem odešel, elektřinu. No a zapomněl jsem, že tam je prasklá voda dole, no. A když jsem pak se vrátil už večer, že jo, spokojený, no, tak v tom sklepě, kde byla dílna, jako jo, tam byla vlastně, táta byl restaurátor, on to měl dílnu a tam byly takový různý věci, které se nesmí jako s tou vodou moc, jako nemají rádi vodu, no. A prostě tam bylo půl metru vody, že jo, no. A tak vím, že jsem pak někoho volal tam na to jako úpravu toho, ale no. Tak to je jedna věc, no a pak ještě Kompostela, jestli víte.
0: No určitě. Byl jste, šel jste?
2: No takhle, já se tam chystám strašně dlouho, vždycky někoho potkám, jo, třeba teď jsem potkal jednu kamarádku, která tam právě šla a říkala, že to bylo jako hezký, ale že se bála jako celou cestu, určitě je to holka, že jo. A vlastně, ale prostě došlo, ona má jako srdeční nějakou vadu, nevím teď přesně co. Ale vím, že se to odvážilo, jako bylo jí asi 18, nebo já nevím. A prostě šla to celý vlastně tou těžší cestou. A já jsem prostě si říkal, že vlastně bych hrozně rád někdy šel tu, jakoby u toho moře, jak je vlastně po těch útesech, no. A já víte co, no, já vždycky, když jako něco nemůžu udělat, nebo se na to chystám, tak si udělám takový scénář, no. A prostě jenom jsem si říkal tak, jak vlastně já jsem pořád nějak sám, no, tak prostě jsem si říkal, že možná by mi to moře tak jako utěšilo ty bolesti vnitřní, no.
0: Podívejte, prostě... to je určitě velmi dobrý nápad, nebo spousta lidí ve chvíli, kdy jsou v nějaké takové situaci složitější, jako vy, tak volí třeba právě tu cestu do Santiago de Compostela. A taky bych šla jako vy ráda tu portugalskou, hezky podél pobřeží, podél Atlantiku, no. Tak jak moc je to pro vás reálné?
2: No tak víte co, já jsem třeba byl v Hamburku jednou, jo, a to bylo rok 2004, a to bylo v zimě, to bylo zase, to jsou takový skupiny jako, já jsem katolík, jo, to nechci nějak, ale prostě já trošku jsem v tom okruhu, a vlastně to bylo TZ, to je zase taková jakoby hezká, tam se zpívalo, ale to bylo v zimě. No a teďka, ono je to trochu po penězích, já jsem se nějak naučil, mě 50, jo. A já jsem dřív to bral všechno, že když jsem byl mladý, jako v pohodě, jo, jak jsem někam vyjel, teď to dopadlo někdy dobře, někdy špatně, jo, ale prostě jakoby moc jsem ty peníze neřešil, jo, vždycky prostě buď rodiče mi něco dali, nebo z práce jsem měl, já jsem dělal civilku a měl jsem ještě docela dobrý, jako k tomu nějaký peníze a nevím, jestli to platil, no prostě jako nebyl to problém, ale teďka bych zase musel něco prodat, nějaký známky, nebo já mám po dědečkovi ještě pár známek tady zůstalo a už jsem zbytek, no nevím, no reálný. A některý lidi říkali, že prostě vzali batoh někde z Teska, museli si koupit, nebo co se smí říkat, ale prostě šli do sámošky, koupili si batoh, jo, dali ho na záda a vyjeli, no, nebo vyšli.
0: No, tak třeba se tam někdy potkáme, protože můj sen je to taky. A zrovna dnes před noční linkou jsem se o tom bavila s mojí kamarádkou, tak to mi přijde neuvěřitelné. Tak to bude nějaké znamení. Tak Davide, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme vám, aby se vám dařilo, aby se všechno zlepšovalo a abyste se ty sny plnil.
2: Děkuju. Všem hezký večer. Naschle.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Některé plány vyšly dokonale, jiné se rozplynuly a místo nich přišlo něco nového. Jak se letos vyvíjely vaše letní dny? Zavolejte noční linku.

0: Slunce možná ještě hřeje, ale kalendář nám připomíná, že léto se krátí. Který letošní den nebo zážitek byste si nejraději zopakovali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože téma je jasné. Jak jste prožili letošní léto a prázdninový čas? Zdeněk Kolín, vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně, přeju dobré jítro, nebo ráno, nebo já nevím. Ale abych pravdu řekl, tak tenhle ten rok bych úplně vymazal z mýho života. Přišel jsem po práci, musel jsem pustit byt, koupil jsem si autobus, že jsou udělaný karaván. Autobus mám, karaván z toho není. A teď si říkám zaplať pánbu, že mám aspoň ten autobus, že mi neprší na hlavu. No a teďko jsem chtěl, volal jsem známýmu, protože já na tu elektroniku jsem totální trotl, když to musím říct takhle. A protože mám ještě auto osobák, že ho docela pěkný, mám 10 let a 5000 na to, tak říká, tak to mohu být tak z garáže. A ať mi dá nějaký inzerát na nějakou paní s řidičákem, která umí jezdit, že bychom jezdili někam na dovolenou. No, to se taky nepovedlo, pochopitelně, že jo, tak tady trávím léto na parkovišti v autobuse.
0: Mm-hmm. Tak to je originální příspěvek.
1: Jo.
0: A co vás čeká dál, jaké budou poslední 3 dny prázdnin?
1: No, nevím, no, zatím tady tvrdnu, čekám na odtahovku, to už taky tady naháním 2 měsíce, že mi odtahne někam do servisu, protože se tady u toho autobusu podívá motor ještě. No a to taky nic. No, mě tady ještě potravují policajti, že už tady stojím 2 měsíce a no. Takže se to nějak
0: tak,
1: se to podělává.
0: To se to vyřešit, no, ano.
1: Furt do kola. No, hlavně mi naštalo to léto, že jo, já jsem říkal, vyrazíme někam na houby, na koupání, sluníčko je nádherný. A miloval takovýhle počasí, jo. To je 30 a ještě je pro mě.
0: To je pro vás, no, tak to.
1: A teď tady prší a prší a prší.
0: Vážně, no, tak u nás dnes bylo a stále je hezky, i ta noc je velmi teplá, takže teď by jsem si to s vámi klidně prohodila, protože já bych zase uvítala trošku toho deště, svěžejšího vzduchu. No.
1: Sice se tady dá spát, jo, tady to bylo dělané vlastně pro 8 lidí, takže 8 lidí by se tady vyspalo, no teď to zase budu všechno bourat a nechám si tady vzadu akorát to spaní a nevím, jak to dopadne s tím autobusem, no peníze nejsou, protože to je státní příspěvek, co mi dávají, že jo, no to je, nebo paní poštáčkou vždycky říkám, že mi poslali státní výsměch. Já teďka 50. točím balantem a mám 10 000 z důchodu. Jo, a 13 korun teďko od nového roku od pana Babiše. A říká, to se vytrhli.
0: Rozumím. No. Tak já vám teda přeju, abyste i teda s těmi možnostmi, jaké máte, našel nějaké důvody k úsměvu, aby se stalo něco, co vám tu podporu, kterou potřebujete, dodá. Jestli víte, kam se obrátit, tak se obraťte pro nějakou pomoc a nebo zkuste přemýšlet, co by se dalo udělat, abyste si žil lépe. Kdybyste chtěl, mě napadá nějaká možnost, zůstaňte klidně na lince. A teď se pojďme pustit písničku od Michala Tučného. Myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. To je taková písnička pro chlapy. Tak i pro vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Za 4 minuty je tady 1:45 a já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Na návštěvě je paní Marie. Paní Marie,
1: ano.
0: Vítejte a povídejte. Můžu připomenout téma letošní léto.
1: Já to vím. V červenci jsem byla v hotelu v Beskydech s vnučkou, pravnučkou a dcerkou. My tam byli 14 dní. A teď v srpnu jsem byla týden v Luhačovicích, zase se stejným obsazení. Krásné, v těch hotelích byl i krytý bazén, tak jsme si tam i zaplavali.
0: No ale to je krásné, Marie, jestli tomu rozumím a pochopila jsem to dobře, tak se tam na jednom místě sešly hned 4 generace, vy, vaše dcera, vnučka, pravnučka, tak to je krásné a není to samozřejmé, že se takto umíte spolu sejít a užít si to. To jsou vzpomínky
1: k nezaplacení. To organizuje dcerka. A ta pravnučka má 2 ročky a tak to ještě betálka, vnučka je taky a dcerka to jsou šikovné holky, no. Vždycky se dneska leto jezdím s nima na dovolenou.
0: No.
1: Protože už jsem sama, tak mě berou.
0: Co jste spolu podnikali?
1: My jsme, protože jsme měli, my jsme tam zrovna byli, tak bylo hodně vedro, tak jsme hlavně chodili do toho bazénu a večer jsme chodili kolem, tam bylo nádherné okolí, tak jsme večer chodili kolem toho hotelu a po lese a tak. Tak to, a v Luhačovicích jsme byli v Lázních a pak jsme byli v zoologické zahradě, to byl druhou dovolenou. No.
0: Kdybych se měla zeptat, kdo z těch 4 generací měl nejvíc energie, tak by to asi byla zbytečná otázka. Asi to dvouleté baby, že? A máte už v hlavě nějaký další společný výlet?
1: Ne, to vždycky organizuje dcerka. Ona mě vždycky překvapí. Já jsem teď už 10 roků sama, tak ona to organizuje.

0: To je úžasné, to je krása. No tak já vám přeju, abyste někam vyrazili co nejdříve, teď, když je na mateřské dovolené, ta vaše vnučka.
1: No
0: tak,
1: není,
0: tak to...
1: no, vnučka už vnučka zase pracuje. Pracuje už zase. Malá si vybývá s tatínkem, tak jako.
0: Aha, dobře, no tak... O to víc je to cennější, že i když teda tak pracujete, tak jste si našli ještě čas, předpokládám, vaše dcera, vaše vnučka. Tak to je fajn. A teď si dáme písničku Otec a syn od Pavla Bobka. Doufám, že se vám to bude hezky poslouchat.
1: Určitě.
0: Taky o rodině.
1: Děkuji.

přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Otec a syn Pavel Bobek. Za 12 minut je tady jedna hodina, noční linka Českého rozhlasu se chýlí ke konci, ale ještě stihneme jednu návštěvu. Pan Robert z Olomouce je u nás. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý večer. Slunce možná ještě přes den hřeje, pálí, ale když se podíváme do kalendáře, tak je to neúprosné. Léto končí. Řekněte, na co budete nejvíce vzpomínat, Roberte?
1: No, na to, jak jsme se synem chodili na bazén, ale to chodíme, i když nejsou prázdniny. Jak chodíme na bohoslužby, trávíme spolu čas, stavíme pucle, to je moc prima všecko. No a jinak jsem ještě chtěl říct. Nejzávažnější rozhodnutí, které jsem kdy v životě udělal, protože jsem mluvil o zvýšení platu.
0: Roberte, držíme se tématu léto. Patří to k němu?
1: Dobrý. Trošku.
0: Tak mělo by to k němu patřit úplně, takže pojďte mi raději říct, mluvil jste teda o tom, že jste chodili na bazén, to chodíte běžně. Bylo něco, co běžně neděláte, co bylo úplně mimořádné, že jste spolu mohli podniknout?
1: No, trávíme spolu hodně času, což si myslím, že je důležitý pro vztah, jo? Protože jako co mě umřela žena, tak se snažím být lepším tátovi, když to není jednoduchý.
0: Uhum. A kam jste se společně podívali?
1: Tak my jsme třeba si zaspomínali a jeli jsme společně třeba do náměště na Hané, je tam moc hezky. Nevím, jestli jste byla někdy v náměšti na Hané.
0: Nebyla.
1: Občas tam jezdím a tam jezdím rád.
0: Aha, takže jste podnikali výlety, to bylo za nějakými památkami nebo co vás tam přitáhlo?
1: Tak jsme ke studánce, napili jsme se vody.
0: Takže
1: podívali jsme se. No, výlet. Ale my jezdíme do Vigde jako s kluky, ale tak jsem tam, jakože třeba žena s ním jezdila hodně po výletech a já jsem tam někde, jako, ale tak je to takový dobrý, že spolu trávíme čas. Třeba kam bych se ještě chtěl podívat, tak na Mohelnické bagr, potom na Fuňkovou studánku, to je ve Vilémově, ale to si musím pořídit mapu, protože žena mě varovala ještě, když žila oku, tam je za turistický značky, tohle se tak, aby jsme zablodili.
0: A jak jste zvládali to teplo? Jste milovník tropických dnů, anebo už jste rád, že to je za námi?
1: Tak je to takový, když s tím člověk chodí do práce, tak je to nepříjemný. Ale řeknu tady z té druhé stránky, co třeba bylo příjemné, tak když jsem šel do té práce, jsem to udělal, tak jsem si vzal do kabele plavky, zajel jsem si v řece, my tam máme. Dá se tam zkrátka plavat v té řece, takže všechno dobrý, jak říkal blbý, je k něčemu dobrý, to říkal můj děda. No a jinak závěrem chci pozdravit Jinka, že paní Vlastičku, paní Skrnová, tak bych chtěl tu Ludmilu pozdravit, Olina, no zkrátka všechny linkaře. A chci vám poděkovat, že jste se mě vzala, jo, to se není těžko je se dovolat do mě. Tam přerušujete i aj té neštěstí, no. A víte, co jsem rád? Že v 91. sice jsem chodil do práce, ale nemusel jsem na vojnu a to je tak všecko.
0: Roberte, děkujeme. Milí posluchači, děkuji i vám, že jste byli dnes večer se mnou, že jste se podělili o své letní příběhy, radosti, vzpomínky i chvíle, které třeba nebyly úplně jednoduché. Bylo milé slyšet, kolik různých podob může jedno léto mít. Někdo cestoval, jiný si užíval doma, někdo potkal nové lidi, další strávil vzácný čas se svou rodinou. No a právě z těchto malých i velkých okamžiků se nakonec skládají vzpomínky, které si neseme dál. Teď se na chvíli rozloučíme, naše noční linka pro tuto chvíli končí, ale ve 23 hodin tady budu zpátky a doufám, že vy také. Těší se Jarka Barvoříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Další vydání právě začalo. A s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny, a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
2: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
1: Ale jinak jste šikovnej mužskej, co vím.
2: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
1: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
2: Kdo to udělá?
1: Já myslel, že vy, ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
2: A co za to chtěl?
1: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
2: A ty?
1: Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí Malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka. Všecko tak lákavé, k požitku zvoucí. Inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu, výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku,
4: říká mám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Jaký pak důkaz? Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svatý oče.
5: Kéž by jít lama pekelná.
4: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
4: No?
5: Bolej by Radach sám napích na nejspičatější tento.
4: Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propadl peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označující jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
6: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovatět, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
7: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
8: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
7: To proč?
8: No, Žací strojek je nový,
7: ale
8: že
7: prosím
8: jo,
7: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
8: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
7: ale
8: manžel.
7: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pusmě k tomu.
8: Pusmě
7: k tomu, her. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
9: Tati, není tam benzín.
7: No tak ho tam nalej.
9: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
7: Proč?
9: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
7: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
8: Se divíš.
7: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
8: no,
7: to samý.
8: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel. No
7: jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla per. Perfektně.
9: Tati, nádrž je plná.
7: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
8: Járo, prosím tě, zavři jo. kočku uvaž jo. psa a připrav minimax.
7: Chytil!
8: Běží!
7: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
9: Tati, jeď rovně.
7: A neráč.
9: Uber plyn.
7: A proč?
9: No přehřeješ to.
7: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
9: Tati, tak to není.
7: Ale to je známý fyzikální úkaz.
9: Ne, tati, ne.
7: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekříku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
8: Pando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
9: Už je v růžích.
8: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
9: Zatočil do brambor.
7: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
9: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
7: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
8: Kde je tatínek?
9: Já ne, je na střeše.
8: Já ho nevidím.
9: Ale u sousedů na střeše.
8: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
7: Jsem Tifastraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geš vajo keši operse megamata. Solo sano eto bene. Jestem z doruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
8: Ne! Ne, to ti zakazuju.
9: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
7: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Této situaci. Slavný soude, obžalovaný bez zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte. Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobků, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak seděli bás u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Brápu s vás, pane, mohli byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na bys prostě a budeš. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, bo to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlík navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sikora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názvy, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte z raťafa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženská, pol, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. Teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arsepaďal ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mě za něj rveš a ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
8: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milosnou serenádičku.
9: Přijde na to o za to.
8: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso. Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
9: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
8: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
9: Ono tu jde o Kristýnku.
8: Serenádička pro Kristýnečku.
9: Zaspívá mi
8: na dluh
9: zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
8: To je fakt. Mudprejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte, čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Umíte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte. Přátelé, ten muž je s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak
5: teď. Jedeme.
0: Kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, aby jste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čuměj.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dáváš 20 korun za osobu.
0: Prosti vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral. To jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: No taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá, co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přišel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku, ví Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška pán, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako jedla. A bylo to zrovna po té jeho premiéře, po té dištanci, kdy dělal Syrána z Beržeraku, po té roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná

0: záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošel jich 3 rychlíky. Už to nebylo možný odejít, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci bere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze Života hmyzu. Toho chorobáka, malý ten majeteček, to hovinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
1: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
2: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda, říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi 3x pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
1: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Becka.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí,

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když svítí a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte, hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec si ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. No co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhá na záchod, těsně před tou vraždou, to na něj přišlo, inspicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.